0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pám, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík? A já pám, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále. No tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie.

0: to je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunovej nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranže Václava Hybše, která vznikla při krhatké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš. Skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných. Nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že dal tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal. Ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí? Je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindrops Keep Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, ahoj, to budeš vanda, ahoj, to budeš vanda, ahoj, ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid. Žádný plán.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
2: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
1: Nepůjdeš.
2: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
1: No.
2: A je to strašně
1: a
2: veliká
1: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
2: No.
1: Že jim to tak zkazej.
2: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
1: Ano.
2: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
1: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
2: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
1: třeba
2: vím.
1: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
2: Tak se budu těšit.
1: A třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: Byl měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zelený. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na pubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známý přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba?
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhej vtip tý holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi to v vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe asi.
7: Tak to je prostě
1: jako,
7: ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no,
1: je to, je to
2: no,
1: ještě
2: no,
1: lepší, dobře.
2: To by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano, dobrý slyšíme večer. Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického hrašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už ano,
6: ano. Dobrý večer. Dobrý večer. No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, ano, nebojte se, snažíme, ano, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme ano. Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý
5: já
4: večer.
3: Ano. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak já si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady
4: to máte četovat. Jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, tak, v takzvaném tak. Přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda, A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel, potom třeba potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: práci? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Jana. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané,
1: a?
2: Pochopitelně, Bubu, ale že se ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme telefon.
5: Můžu od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Sokavi, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, Petra, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik jich není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou, jako, kontrolovat telefony. To taky je.
1: To je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat, tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak
6: celou noc jsem se to učil, se no. Ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo,
7: to
6: je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: No takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: No.
7: Jo,
6: no. Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak jo, já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadejchal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. V Českokrumlovské MHD budou ode dneška jezdit nově 2 elektrobusy. České volejbalistky prohrály v osmifinále mistrovství Evropy se Švédskem 0-3. Na jihu Čech bude polojasno nebo jasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V novém školním roce, který dnes začíná, čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
2: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
2: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
2: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Cestující hromadnou dopravou v Českém Krumlově začnou dnes jezdit novými elektrobusy. Vedení města plánuje nasadit na obě městské linky vozidla Iveco s kapacitou 80 cestujících. Pořízení vyšlo na více než 80 milionů korun. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Petra Nestávalová.
5: Samozřejmostí jsou také nejnovější bezpečnostní technologie, včetně kamerového systému, hlídání mrtvého úhlu nebo elektronických zpětných zrcátek. Dojezd autobusu je 250 km na jedno nabití, což s rezervou pokrývá každodenní provoz městské dopravy i v kopcovitém terénu.
0: Památkáři dokončili další etapu obnovy státního zámku Vimperk. Včera do jedné z Makovic hodinové věže uložili časovou schránku se vzkazem pro budoucí generace. Měděnou kapsli pro tuto příležitost vyrobil místní klempíř, řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.
6: Píšeme tam o tom, že opravujeme zámek, že zámek je ve správě Národního památkového ústavu. No a že to děláme rádi a že nás to baví a že nás těší, že zámek vzkvétá, že se jeho stav zlepšuje a že máme před sebou

0: vyhrát ten set a ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní. Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně i jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Prachaticku počítejte stále s uzavírkou silnice 122 z Netolic na Lhenice. Pro nákladní auta nad 12 tun je neprůjezdná silnice číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Ostatní jezdí kyvadlově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pět hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 1. září. Dobré ráno a pěkný den přeze studia Luboš Voráček.

Do konce roku nám zbývá 121 dní. Svátek dnes mají Lindy. Linda je jméno nejasného původu a významu a pochází buď od německého výrazu Lind, tedy jemný nebo mírný, nebo také Linde, tedy lípa, a nebo ze španělského slova Linda, tedy krásná. Lindám k svátku všechno nejlepší. Dnes je tedy 1. září. 1. září je také jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. Jako počátek roku platil tento den v Byzantské říši, v některých částech jižní Itálie a také na Balkáně u Jihoslovanů. A od 13. století do roku 1700 potom v Rusku, ten náš letopočet zavedl v Rusku Petr Veliký k 1. roku 1700. 1. září roku 1310 se oženil Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. V roce 1347 Karel IV. Den před svou korunovací udělil pražským arcibiskupům privilegium korunovat české krále. V roce 1442 vojsko Jiřího z Poděbrad obsadilo Tábor a Táborité byli přičleněni k ostatním husitům. V roce 1868 byla otevřena železniční trať Plzeň České Budějovice, součástí dráhy císařské nebo císaře Františka Josefa. V roce 1939 nacistické Německo přepadlo Polsko, začala tak druhá světová válka. A v roce 1939 také stovky občanů byly na území protektorátu Čechy a Morava zatčeny gestapem v rámci akce Albrecht I. A ještě vzpomeňme rok 1950, to v rámci armády byly zřízeny pomocné technické prapory. 1. září roku 1389 zemřel Jan I. z Rožmberka, šlechtic, který byl pátým a nejmladším synem Petra z Rožmberka a Kateřiny z Wartemberka. Jan se společně s matkou a svými bratry podílel na založení českokrumlovského minorického kláštera, také třeboňského kláštera augustiniánů a také pustevny eremitů řádu svatého Pavla v Přední Výtoni. V roce 1941 zemřel básník Jiří Orten. V roce 2008 zemřel Tomáš Baťa mladší, českokanadský podnikatel. V roce 2011 zemřela Magdalena Hrabánková, to byla ekonomka a vysokoškolská pedagožka, která působila jako rektorka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byla také první ženou v daném úřadě. Post zastávala pouhých 6 měsíců, než náhle zemřela během dovolené v Chorvatsku. A vzpomeňme ještě rok 2017, to z tohoto světa odešel herec Vladimír Brabec. Bylo mu 83 let. 1. září roku 1813 se v Písku narodil Tomáš Šobr, politik a starosta Písku. V roce 1929 se narodila herečka Květa Fialová. V roce 1930 se ve Veselí nad Lužnicí narodil scénograf Vlastimil Koutecký. A ještě vzpomeňme rok 1940, to se nedaleko Českých Budějovic, ve Stráškovicích narodil herec Václav Mareš. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, všechno nejlepší k výročí vašeho narození a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, tomu ještě půl minuty, máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo převážně polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den očekáváme převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, jeho západní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní a odpoledne pak přechodně zesílí na mírný rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1 a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky, už nám chodí zprávy od vás, abychom se dozvěděli, jaké je počasí. Například mám zprávu z Vyššího Brodu, ve Vyšším Brodě je jasno a 9 stupňů a klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, také přejeme do Vyššího Brodu hezký den. A přišla také zpráva ze Zduchovic před chvilkou. Na Zduchovicemi září Orion, je 13 stupňů a slabý vítr. Den v pohodě přeje všem Josef. Josefe, děkujeme, i do Zduchovic přejeme hezké pondělí.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 1. září. My teď budeme za chvilku vzpomínat. Poslední vlak Nikolase Vintna před 87 lety zastavila válka. Až na malou hrstku je tedy většina dětí, které jí měly odjet, nepřežila. Matka paní Charlotte byla výjimkou. Podařilo se jí dostat do Švédska, jak za chvilku uslyšíte, ale ještě předtím bude zpívat Lucie Bílá píseň, která se jmenuje Fénix.

0: Před 87 lety měl z pražského Vilsnova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň také to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září roku 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které ale válku přežily. A nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovi z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
1: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
2: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
1: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
2: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
1: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
2: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
1: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Lizu Stansfield teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Dozorčí rada ji do vedení drah jmenovala bez výběrového řízení. Nové prostory včera slavnostně otevřela 2. základní škola v Jindřichově Hradci. Město nechalo zrekonstruovat sousední bývalý bytový dům a zároveň postavilo přístavbu. Do rozšíření školy a přestavby investovalo město zhruba 93 milionů korun, uvedl ředitel školy Jan Javorský. V novém traktu vzniklo 6 kmenových učeben, prostory družiny, ateliér výtvarné výchovy, cvičná dílna nebo cvičná kuchyňka. Nové zázemí získali i pedagogové. Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v mateřských školách ubylo o 4%. Do základních škol půjde o procento méně žáků. Celkem jich do lavic usedne 60 tisíc, z toho 7 200 prvňáků. Střední školy bude navštěvovat 32 tisíc žáků, což je také o procento méně než v předchozím školním roce, uvedla Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. Cyklistka Julia Kopecký bude od příští sezóny závodit v elitní stáji Lidl Trek. Německý tým včera na svém webu oznámil, že se s úřadující českou šampionkou v časovce i silničním závodu dohodl na spolupráci do konce roku 2028. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně až jasno. Teploty do 23, na horách do 20 stupňů. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude odpoledne měnit na severozápadní a přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Ode dneška počítejte ale s uzavírkou silnice 105 u Nemějic na Písecku ve směru Natýn nad Vltavou. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Byl prototypem vědce, kterého si představujeme. Tak trochu morous, tak trochu jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léku na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 92. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů, tak o tom budeme mluvit za chvilku, ale ze všeho nejdříve bude zpívat Petr Rezek.

0: Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně 90 let je tomu, co se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl století začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic moc nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie akademie má pořád svou pracovnu.
1: Tady je Bista Velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:15, k tomu ještě 15 minut. V noci bylo převážně polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den očekáváme převážně polojasno, ráno a večer místy přechodně až jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní a odpoledne bude přechodně zesilovat na mírný, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve středu bude polojasno až oblačno. Během odpoledne pouze výjimečně se slabou přeháňkou, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 13 až 9 stupňů a nejvyšší teploty zítra 21 až 25 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý proměnlivý, v druhé polovině dne pak severozápadní až západní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: Tipy pro volný čas.
1: 5:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. V Českých Budějovicích začíná Mezinárodní festival staré hudby. Slavnostní uvedení festivalu s výstavou fotografií bude dnes v 17 hodin v galerii Rabenštejnská v Hradební ulici. V galerii na dvorku v Českobudějovické ulici Hroznová bude v 17 hodin vernisáž výstavy výtvarnice Emy a Barbory Srncové. Expozice nabídne originální obrazy, grafiky a také autorské plakáty. Prohlídky s Bílou paní Perchtou v Třeboni budou dnes od 10 hodin a 10 minut do 16 hodin a 10 minut v Zámecké lékárně v Břežanově ulici. Výstava obrazů Moniky Vojtové s výraznou barevností a emotivními výtvarným projevem je k vidění od 9 do 15 hodin v klášteře ve Zlaté koruně. Kouzelný třpit korálků, tak to je výstava v Táborské galerii 140, na které se můžete prohlédnout originální autorské šperky, korálkové květiny, miniatury a také další dekorace. Součástí té výstavy, která je otevřena od pondělí do neděle od 10 do 17 hodin, jsou také unikátní šaty zhotovené z 2000 korálkových květů. Písecká galerie Dragoun, ta vystavuje fotky Petra Brucknera, rodáka z Písku, herce a fotografa, který od 60. let je členem divadla Járy Cimrmana. A ještě jedna pozvánka, Českokrumlovská galerie Port 1560 připravila expozici obrazů francouzské krajinomalby předních představitelů impresionismu a také zároveň tvorbu Antonína Chytusyho, jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů. Otevřeno má od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ruský útok v Kyjevě má nejméně 3 oběti. Zastupitelé Boršova nad Vltavou odložili rozhodnutí o výstavbě haly pro Amazon. V Soběslavi začne fungovat služba Senior Taxi. Na jihu Čech bude polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 3 lidé, dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Ukrajinské dronové útoky pak v Rusku poškodily přístav Ust-Luga na severozápadě země asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letišť v Petrohradu a Soči. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku odložili hlasování o vzniku haly společnosti Amazon. Rozhodli o tom na svém včerejším zasedání. Důvodem je nesouhlas obce s podobou smlouvy, kterou má uzavřít s investiční skupinou Accolade. Ta chce spolu s developerem Garbe původní schválený záměr výstavby 4 průmyslových hal změnit na jednu stavbu s poloviční zastavěnou plochou. Rozhodnutí o plánovací smlouvě by mělo padnout na mimořádném jednání zastupitelů 17. září. Soběslav zavádí novou službu Senior Taxi. Využívat ji mohou seniori a lidé se zdravotním postižením. Služba je určená pro obyvatele s trvalým nebo faktickým pobytem v Soběslavi, včetně Chlebova a Nedvědic. Žádosti o službu začne město přijímat v infocentru dnes.
3: Senior taxi zájemce odveze například k lékaři, do zdravotnických a sociálních zařízení nebo do lékárny. Využít ho můžou i při cestě na úřad, poštu, do knihovny, na nádraží nebo za nákupy. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města nebo přímo v infocentru. Ze Soběslavy Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Parkoviště pro pacienty a návštěvníky nemocnice České Budějovice má ode dneška 200 nových míst. Dvoupodlažní plocha sloužila původně zaměstnancům nemocnice. Díky jejich přesunu se kapacita parkoviště před vchodem do budovy zdvojnásobila, popsal ředitel nemocnice Michal Šnorek.
4: Proběhly tu jenom drobné úpravy, protože to parkoviště stojí již 9 let, takže bylo potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a nějaké drobné věci, co se týče údržby. Náklady na vybudování té drobné stavby s výtahem byly 2,8 milionu korun bez DPH.
2: Náklady na nový výtah hradila nemocnice České Budějovice ze svých zdrojů.
0: Sport.
2: Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Domácí svaz na sociálních sítích informoval, že na včerejším kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci. Už v červnu se rozhodlo, že se v Račicích uskuteční světový pohár v příštím roce. Bude se jednat o historickou premiéru.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Šest hodin a k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 1. září. Dobré ráno a hezký den. Ze studia přeje Luboš Voráček. Výstava Amarcord českého hudebníka také výtvarníka Vladimíra France zaplnila Třeboňskou městskou galerii. Návštěvníci na ní uvidí díla, která jsou inspirována naší jihočeskou krajinou. Tak autora výstavy za chvilku uslyšíte, ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Hanu Zagorovou. Dobré ráno.

0: Jsou inspirované jihočeskou krajinou a také vzpomínkami z mládí prožitým mezi třeboňskými rybníky. Výběr obrazu českého hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnil prostory galerie města Třeboň. Tu výstavu, která se jmenuje Amarcord, tedy vzpomínání, si tam můžete prohlédnout až do konce října.
1: Ty plochy to jsou opravdu jedno pomalu za druhou, že to není natřený. Jo. Já to dělám na zemi a jsou to suchý pigmenty, takže to u toho vypadá, jako bych prolez komínem.
2: 6 velkoformátových obrazů z 11-dílného cyklu Třeboň se táhne přes několik stěn městské galerie. Prvotní inspiraci dostal jejich autor Vladimír France v roce 2000. Obrazy, které jsou teď na výstavě k vidění, ale začaly vznikat až o 13 let později.
1: Mě zajímalo, co je to ta Třeboň, v

0: V čem je to zvláštní, v čem je to kouzlo a v čem je ten zázrak. Protože v té Třeboni objevil člověk spoustu věcí. Bylo to pro mě takové iniciační. S dědečkem jsme tady probírali, když jsme chodili po hrázích. Mluvili jsme o malířství, o hudbě. To jsou věci, které utkví.
1: Motivy a abstraktní výjevy obrazů vychází z autorovo vzpomínek a času prožitého právě v Třeboni.
0: Tadyhle jsou Třeboni hvězdy, to jak padají do té vody, tam jsou ty stromy vidět. Je tady připomínka i toho města vlastně, což je takové vlastně schoulení uprostřed té monumentální krajiny, ty velké plochy, monumentální hráze s tisíciletými duby a do toho vlastně to město, takže je tam i připomínka toho korpusu.
1: Inspirace minulostí a vzpomínky na jihočeskou krajinu prochází celou výstavou. Odkazuje na ně i samotný název.
0: A Markort znamená v nářečí Riminy, vzpomínám tak jako vlídně.
1: Při tvorbě pracoval Vladimír Franz se suchým pigmentem, tak aby na obraze nebyly zbytečné nánosy barev.
0: Barva na obraze je vlastně její make-up a to mi trošku vadilo. Potom jsem vlastně objevil tu práci suchými pigmenty a dotýkáním, to je dělaný rukama, a vlastně, že to má tu průdušnost a tvoří si to taky ten světloprostor vlastně sám, nemusím si pomáhat nějakýma jako figlema.
1: Výstavu doplňují taky akvarelové obrazy z motivy květin nebo raná tvorba s jihočeskou tématikou, která vznikla v průběhu 70. a 80. let.
0: Taky jsem tady začal třeba kreslit veduty měst a každé to město má svůj rytmus. Já jsem si všechny třeba, když to město je menší jako Třeboň, tak jsem si všechny opravdu domy jeden po druhém nakreslil do takového svého sešitu. Takže i tady je Třeboň třeba. Jsou tady Budějovice, jsou tady Klatovy. Takže to je takové jako retro.
1: Výstavu a Markort můžou v galerii města Třeboň lidé navštívit až do 31. října. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas. No.

0: počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 9 stupni Celsia. Přes den očekáváme převážně polojasno. Ráno a večer místy přechodně až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vát by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí na mírný rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Ta zpráva musí být bez diakritiky, tedy bez háčku a bez čárek, aby se nám tady ukázalo. Tu službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je jasné ráno, 13 stupňů. Pěkný den všem, do studia také zdraví Boža. Božu, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A ještě tu mám zprávu také z Borovan. V Borovanech je jasno, 14 stupňů. Hezký den a školákům všem také školním pracovníkům hodně úspěchů a sil do nového školního roku přeje a píše Růža. A Růža ví, o čem píše, je to bývalá kolegyně učitelů. Tak děkujeme za tu zprávu, také do Borovan zdravíme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Janek Ledecký dospíval 8 minut po 6:45 a až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala a na co se bude ptát, se dozvíme právě teď.
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Český rozhlas Česk

0: byla Sandra a teď už zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měly na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle svazu měst a obcí, ale naopak kvůli změně lidem přibyde administrativa. Česká společnost AIDS Pomoc otevře dnes odpoledne v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabídne anonymní a bezplatné testování a vznikne v prostorách infekčního oddělení táborské nemocnice. Ta zároveň zahájí provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystavení. Česká společnost AIDS Pomoc to uvádí na svém webu. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude dnes pro všechny cestující zdarma. Zároveň začíná platit nový tarif, který nabídku jednotlivého jízdného rozšíří o novou 30-minutovou jízdenku. Ta bude stát 20 korun v plné sazbě a 10 ve zvýhodněné. Zákaznické centrum dopravního podniku města v Novohradské ulici bude dnes mimořádně uzavřeno, informovala mluvčí podniku Barbora Fischer. Podrobnosti přineseme po půl osmé. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 na sety. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023. Neubránili švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která zaznamenala 31 bodů. A ještě počasí. Na jihu Čech bude ráno polojasno, ve východní polovině kraje až jasno, během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde. K večeru se zcela vyjasní. Teploty vystoupí maximálně ke 23, na horách ke 20 stupňům. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Jindřichohradecku počítejte ode dneška s uzavírkou silnice 132 ve Zdešově mezi Jarošovem nad Nežárkou a Žirovnicí na Vysočině. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu tři minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Dnešní kostel na Kostelci u Boročína začínal před 800 lety jako malá románská rotunda. Postupně k ní přibyla věž, gotická loď a také další úpravy, zatímco kolem se střídali majitelé panství a krajinou prošla i válečná zkáza. Co všechno za svou dlouholetou historii toto místo pamatuje, tak to uslyšíte v jihočeské vlastivědě, kterou připravili Lenka Vandrovcová a také redaktor Zdeněk Zajíček, ale až za chvilku. Teď bude zpívat Anna Kaa.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jihočeské vlastivědě navštívíme kostel narození Panny Marie na Kostelci. Kostelec najdete u Borotína, Borotín u Tábora a od kostela skoro celé toto území také uvidíte. Kostel narození Panny Marie na Kostelci je jednou z krajinných dominant severního Táborska, která poskytuje nádherné výhledy do okolí. Tento památkově chráněný kostel pochází z první poloviny 13. století. Původní okrouhlá románská rotunda s kamenným oltářem se nacházela v místech dnešní zákristie. Později byla ke kostelíku přistavěna románská věž a raně gotická loď. Po polovině 14. století kostel prodělal gotickou přestavbu a k posledním stavebním úpravám došlo v období pozdního baroka. Kostel obklopuje stále funkční hřbitov. V průběhu staletí pak vystřídal několik označení Podolský kostelec nebo Zelený kostelec, protože stojí v osadě Kostelec. Před staletími tady také stávala stejnojmenná tvrz, která byla součástí borotínského panství nejprve pánů z Landštejna, od konce 15. století malovců z Malovic a počátkem 17. století patřila ostromířským z Rokytníka. Kostelec a několik okolních osad vypálila roku 1620 císařská armáda a zpustlé panství si v roce 1623 koupila Polixena z Lobkovic, která jej připojila k jestebnickému panství.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes, stejně jako včera, drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, zasahující k nám od západu. Teploty na jihu Čech se pohybují od 10 až do 15 stupňů Celsia, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů a v horských údolích jsou teploty ještě nižší. A úplně nejnižší teplotu dnes naměřila stanice Volary, Luční potok, a to 3,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 15,3 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 10,5 stupně Celsia a vítr mírný, jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: A jak tedy bude přes den?
2: Odpoledne očekáváme polojasno až oblačno, takže během odpoledne té oblačnosti přibyde. K večeru se ale zase začne vyjasňovat. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 19 stupňů Celsia. A vítr bude odpoledne nejdřív mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu, a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 1. září?
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 2015, a to 34,8 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla naměřena potom v roce 1921, a to 2,6 stupně Celsia.
1: Jak je to se sluncem? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 19 minut a zapadat bude v 19 hodin a 44 minut.
1: A v noci a zítra bude jak?
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno, zítra odpoledne pouze přechodně oblačnosti opět přibyde. Minimální teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia a ty maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní. Biopředpověď bude stejně jako dnes na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli, za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Fialová voda a také zápach až v centru Jindřichova Hradce. Tak letos vypadá rybník Vajgar pod místním zámkem. Problém přitom podle odborníků začíná desítky kilometrů proti proudu. Tak my se do Jindřichova Hradce pro podrobnosti za chvilku vypravíme. Ještě předtím zaspívá Marie Rotrová.

0: Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit nezvyklou fotografii. Zámek nad fialovou vodní hlaninou. Právě tak totiž zbarvila rybník Vajgar vrstva sinic. A spolu s nezvyklou barvou se také z rybníka šířil zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František.
1: Asi to zhoršou i umírající ryby, odpadky a podobně.
2: Na rybníku Vajgar hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami, nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem prozdučovací zařízení, který je vidět vlevo od nás, z toho důvodu, že nám začal klesat kyslík ve vodě. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Aha, sinice samozřejmě, když funguje, jak má všechno, má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: V místech, kde je ta voda fialová, je i hůř cítit.
3: Vemte si to, že tam rozkládá ta sinice s tou řasou a metan a podobný pleny jdou do vzduchu.
2: A na pomoc rybníku Vajgar přispěchali i místní dobrovolní hasiči.
3: Ty nám pomohli prakticky tu sinici a tu řasu stáhnout sem a část jsme odpustili dolů, ale nemůžeme moc, protože by trpěla i řeka a v řece jsou taky živočichové.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu z roku 1996. Na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin, zahnije a jak se to nevyplachuje, tak to zůstalo. Tady bylo to cítit na zámku, bylo to překvapivě cítit na náměstí.
2: Rybník Vajgar vlastně napájí Hamerský potok, kde je jednak několik velkých rybníků, ale také tam úzký několik českýren odpadních vod.
4: Ano, povodí má 200 km čtvereční, začíná na Javořici. Když se díváme, jak ta voda teče, tak tam protéká 150 litrů vody, která se pouští z rybníku, které předtím zadrželi, protože to povodí je tak vyschlý, že není průtok, ale přitom tam jdou vody a můžeme říct, i kdyby byly jakž tak čištěný, tak jsou to vody, které jsou vlastně buď to z kanalizace přímo, anebo vyčištěn. Čili my se musíme zabývat celým povodím, protože my potřebujeme tu vodu do těch rybníků dostat a zlepšit povodí.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Ten se zaměřuje nejen na samotný rybník, ale právě na celé povodí Hamerského potoka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko dnes neodevzdá Evropské komisi svůj plán na obnovu přírody. Ve Vimperku se dnes otevře ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Tenistky Nosková, Bousková, Siňaková a Muchová postoupily do druhého kola US Open. Mezi muži také Svrčina a Menšík. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Ta je v Česku i celé Evropské unii silně degradovaná, proto země dříve schválily nařízení na její záchranu. Nevládní organizace českou vládu kromě toho kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
3: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
4: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
3: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
5: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
3: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Dětskou ambulanci ve Vimperku bude ode dneška provozovat nemocnice Strakonice. Slavnostně ji otevře ve 13 hodin v budově základní školy ve Smetanově ulici. Dříve provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice. Ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení i vimperskou ordinaci. Pokračuje mluvčí nemocnice Strakonice Kateřina Koželuhová.
6: V souvislosti se změnami v poskytování dětské lůžkové péče v Prachatické nemocnici a přesunem vimperské ambulantní péče ze školní ordinace zpět do Prachatic, se nemocnice Strakonice dohodla na převzetí vimperské ambulance. Cílem je zachovat dostupnou pediatrickou péči pro děti z Vimperku a okolí.
1: Nová dětská skupina se dnes otevře v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Zařízení pro děti od 13 měsíců bude mít kapacitu 18 míst. Impulzem pro vznik skupiny byla dlouhodobá potřeba školky vyřešit prostory pro nejmenší děti, které jsou podle městy stísněné. Celkové náklady na přestavbu dosáhly 17 milionů korun, které v plné výši pokryla dotace z Národního plánu obnovy.
7: Do nové dětské skupiny budou přijímány děti bez ohledu na místo trvalého bydliště. Docházet můžou pravidelně i občasně podle potřeb rodiny. Poplatek bude pro začátek stanovený na 480 korun měsíčně. Informoval o tom městy Chlum u Třeboně. Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu. Do druhého kola turnaje postoupily i Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňaková a mezi muži Jakub Menšík i Dalibor Svrčina.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude ráno polojasno, ve východní polovině kraje až jasno. Během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde. K večeru se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia a na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Dnes je úterý 1. září, začíná nový školní rok. Některé z vašich dětí anebo vnoučat možná právě dnes začínají svoji budoucí kariéru na některém z jihočeských učilišť. A není to určitě špatná volba. Vždyť víte, co se říká o tom řemesle, co má zlaté dno. A právě o tom také je rozhlasový sloupek Zdeny Kolářové.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Odjakživa se říká, že řemeslo má zlaté dno. Před časem začali řemeslníci mizet, ale teď se zdá, že se něco změnilo a mladých lidí, jejichž cílem není jen počítačový svět, přibývá. Naše rodina nebyla intelektuální, ale měli jsme v rodinné historii právě velmi šikovné řemeslníky. Jedním z nich byl strýc, truhlář. Podsaditý pán s prsty skroucenými jak

kořeny starých stromů. Většinu dne byl ve své dílně v Montérkách, moc toho nenamluvil, ale pořád si kreslil na papír nábytek. Výsledkem byly nadčasové židle, skříně, stoly nebo kuchyňské linky. Ráda jsem se v dílně plné vonavých hoblin koukala strejdovi pod prsty, mimochodem bylo jich jen 8. A když jsem si s jeho pomocí vyrobila budku pro ptáky, zjistila jsem, jak je zábavné něco tvořit. Strýc mezitím vyměřoval jakási prkna, kterým jsem nevěnovala pozornost. Po nějakém čase jsme zase přijeli na návštěvu a já jsem hned páděla do dílny. Kousek od dveří stála skříň. Co skříň? Zázrak! Nádherná přírodní barva dřeva se lehounce leskla a obrazce, které se léta ukládaly do paměti kmene, vytvořily napuštěním teplou fermeží ohromující dojem. Dveře skříně se otvíraly s pomocí nadčasového kování, na kterém visely žluté makramové kuličky se střepci. To byla ta původně beztvará prkna, jimž strýcova dovednost a řemeslný talent vdechly atraktivní vzhled. Podobnou skříňku má strýcův syn ve svém bytě, pořád je to krasavice a sousedství moderních kousků nábytku jí jen přidalo na atraktivitě. Řekla bych, že je to hezký hold řemeslu a stopa po jednom nenápadném, ale užitečném životě. Hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45, k tomu ještě 15 minut, máme pro vás informace o počasí. Ráno bude polojasno, ve východní polovině kraje až jasno a během dopoledne oblačnosti přechodně bude přibývat. K večeru se ale zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vát by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní a odpoledne pak přechodně zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No podíváme se na SMSky, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je u vás počasí za oknem. Zprávy posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Velešína. Ve Velešíně je jasno, 13 stupňů. Dobré ráno, plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Brloze je jasno, slabý vítr a 12 stupňů. Učitelům a školákům pohodu v novém školním roce přeje a zdraví Marie. Marie, děkujeme. V Písku je 17,5 stupně, píše pan Folta, děkujeme za tu zprávu. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno a 14 stupňů, píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Táboře je po ránu jasno a zatím klidno, 12 stupňů. Příjemný den přeje všem na jihu Čech děda Pája. Pavle, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Prachatic, kde je jasné ráno a 14 stupňů a pofukuje. Pěkný den přeje Helča. Helčo, děkujeme a do Prachatic také. Hezké úterý přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Inovativní řešení pro nakládání s odpady, udržitelná obec nebo farmářská škola. Tyto a další projekty postoupily do letošního finále soutěže E.ON Energy Globe Awards, které se často přezdívá ekologický Oscar. Jde o přehlídku a ocenění nejlepších ekologicky a energeticky úsporných nápadů. Vyhlášení vítěze budou spolu s Ekofestivalem už tento víkend hostit České Budějovice. My si o tématu popovídáme se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. Naleďte si nás v úterý 1. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: O jihočeském maloměstě, kde si lidé vidí až detalíře, ale přitom před sebou mají tajnosti, je detektivka v kopřivách od Jiřího Březiny. Bude o ní řeč za chvilku, ještě předtím bude zpívat Vaby Daněk píseň Stromy.

uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Českobudějovický rodák, spisovatel Jiří Březina je autorem 8 detektivek. Ta poslední se jmenuje V kopřivách a naše stanice, tedy Český rozhlas České Budějovice, ji vysílala o prázdninách na pokračování. Některé díly najdete také na našem webu. Kompletní knížka je k dostání u knihkupců a také v knihovnách. Děj detektivky V kopřivách se odehrává v Novohradských horách, ale místa se tam jmenují trochu jinak. Jiří Březina o tom bude mluvit v dnešní knižní hlídce. Tady je ukázka.
2: No, je to takový trošku můj osobní přístup vlastně k těm místům. Já je mám rád, rád si z nich něco půjčím, ale na druhou stranu jako čtenář nemám tolik rád knížky, které jsou úplně jako položené do reálných míst, kde jsou prostě názvy ulic shodný a všechno je úplně stejný. Trošku si chci v té fantazii taky stavět něco svého, tak proto ty jména trošku kamufluju. Ona, když budu konkrétní, tak ta knížka V kopřivách má předlohu v Horní Stropnici a já jsem ji přejmenoval na Stroupnice. Je to prostě proto, že ta Stroupnice v té knize vypadá trošičku jinak, není tam úplně přesně uvedený, kde leží, ale vzal jsem si nějakou esenci, vzal jsem si atmosféru toho místa a snažil jsem se ji jako nějak jako vtělit do toho textu.
1: O čem je nová detektivka V kopřivách, uslyšíte v knižní hlídce dnes krátce po 9. hodině dopolední.

0: Boniem teď vystřídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí dnes méně dětí než před rokem. Dětí v mateřských školách ubylo o 4% a do základních škol půjde o procento méně žáků. Celkem jich do lavic usedne 60 tisíc, z toho 7 200 prvňáků. Střední školy bude navštěvovat 32 tisíc žáků, což je také o procento méně než v předchozím školním roce, uvedla Hana Dědičová z kanceláře jihočeského hejtmana. Nadace ČES otevírá druhé letošní kolo grantového programu Stopy a trasy. Ten je určený na podporu údržby, obnovy, značení a vybavení tras pro pěší turistiku, cyklistiku i zimní běžecké lyžování. Úspěšní žadatelé z řad obcí, spolků a neziskových organizací mohou získat nadační příspěvek až do výše 500 000 korun. Na jihu Čech už program pomohl realizovat 26 projektů za více než 8 000 000 korun. Žádosti je možné podávat ode dneška do 30. září. V jízdních řádech táborské MHD dochází ode dneška k drobným změnám na základě podnětů cestujících. Jedním z hlavních cílů úprav je zlepšit návaznost autobusů na vlakové spoje. Konkrétním příkladem je linka 43 směrem na Sezimovo Ústí, u níž se večerní odjezd z autobusového nádraží posouvá z 22.36 na 22.46. Naopak ranní spojení linky 54 z Hlinice směrem na autobusové nádraží bude jezdit přibližně o 5 minut dříve, informoval mluvčí města Luboš Dvořák. Po volném dnu čeká dnes účastníky cyklistické Vuelty 10. etapa. Na kopcovité trase dlouhé 185 kilometrů musí peloton zdolat 3 stoupání 3. kategorie. Na start v Alcarazu se postaví v červeném drezu vedoucího jezdce Španěl Enric Mas, který vede o minutu a 18 sekund před Primošem Rogličem, který usiluje o 5. titul z Vuelty. Český cyklista Jan Hirt figuruje na 22. místě. A ještě počasí. Na jihu Čech bude ráno polojasno, ve východní polovině kraje až jasno, během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde, k večeru se zcela vyjasní. Teploty vystoupí ke 23, na horách ke 20 stupňům, slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se srazila 2 osobní auta na Strakonické, dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30, k tomu 3 a čtvrt minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. V Českých Budějovicích se právě dnes bezplatně svezete autobusem. A dopravní podnik si také pro veřejnost připravil i nový tarif. Více o změnách v městské hromadné dopravě přidáme za chvilku v rozhovoru, ale ještě předtím se bude Ilona Čáková ptát, proč

0: Začíná nový školní rok, jako tradičně už se školáci a také další cestující svezou první školní den autobusem po Českých Budějovicích zadarmo. Ode dneška zároveň také začíná platit i nový tarif městské hromadné dopravy. A právě o novinkách význam si teď budu povídat s ředitelem dopravního podniku města České Budějovice, Slavojem Dolejšem. Přeji dobré ráno, pane Dolejši, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji.
0: Tak 1. září, to je klasika, přepravujete všechny, nebo klasika, děkujeme za to, přepravujete všechny cestující zadarmo. Tak na kterých linkách se dneska lidi svezou bez jízdenky?
1: Tak řekl jste to asi správně, protože už je to taková tradice mnoha leta a my ji samozřejmě držíme. Takže dnes vlastně na všech linkách městské hromadné dopravy můžou jezdit cestující zdarma. Pro tyto účely jsme i vypli vlastně validátory, aby někdo omylem ze zvyku si tu jízdenku nekoupil. A je to hlavně proto, aby vlastně pro ty žáky základních škol, aby dneska se nemuseli stresovat a po škole, která bude končit určitě dneska brzo, si tu jízdenku mohli koupit.
0: Takže když dneska nepůjde koupit jízdenka, tak se nemáme plašit, je to tím, že se dneska jezdí zadarmo.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A bavíme se o všech linkách městské hromadné dopravy Budějovice?
1: Ano, ano. Platí to na všech linkách městské hromadné dopravy a je to vlastně jako dárek. Musím říct, že nejen od nás, ale samozřejmě od rady města, která určuje ten tarif a historicky už mnoho let zpátky to bylo vlastně schváleno, že to 1. září bude zdarma.
0: A hned je ten den trošku lepší a levnější. Vy jste ale pro cestující také zavedli nový typ jízdenky. Tak jaká to bude, pane řediteli?
1: Tak, rada města vlastně rozhodla o novém tarifu a přidali jsme 30-minutovou jízdenku, protože byla řada ohlasů, že lidé často cestují jenom na krátké vzdálenosti, tak proto se vlastně toto opatření zavedlo.
0: Tak to je další dobrá zpráva, to už je druhá. Ještě, pane řediteli, prosím připomeňte, pokud se cestující tedy rozhodnou zakoupit si předplatní jízdenku, tak proďte jak na tu předplatní jízdenku?
1: Tak samozřejmě zase mají cestující na výběr z několika možností. Za mě úplně jako to nejlepší je to mít v mobilním telefonu, takže buď vlastně si zakoupit přes naší aplikaci DPMCB vlastně jízdní doklad dle svého tarifu, v jaké jsem kategorii. Tam bych chtěl upozornit, že v rámci toho má cestující 4x 30 minut zdarma denně na CB kolo, takže je to určitě velmi výhodný tarif. Samozřejmě můžou si zajít i na předprodej, kde ale již prodáváme pouze vlastně doklady na kartách IDS.
0: Tak v Českých Budějovicích se dnes bezplatně svezeme autobusem. I o tom jsem si povídal s ředitelem dopravního podniku města České Budějovice Slavojem Dolejšem. Pane Dolejši, díky za všechny ty informace a i vám přeji hezkého 1. září.
1: Děkuji moc a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Máme polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty na jihu Čech se pohybují mezi 12 až 16, na horách kolem 10 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno. Teplota je rovných 16 stupňů Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu rovných 11 stupňů Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 39 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti. Výška hladiny 64 cm, průtok 7,3 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a pod hranicí sízností je i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 18 až 21 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,6 stupně Celsia.
1: Dnes nám začalo září. Jak bude?
2: Během odpoledne oblačnosti přechodně přibyde, takže odpoledne očekáváme polojasno až oblačno, k večeru se ale zase začne vyjasňovat. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude zpočátku mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno a zítra odpoledne pouze přechodně oblačnosti přibyde. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a v údolích při vyjasnění mohou klesnout ojediněle až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní potom budou o trošku vyšší než dnes, mezi 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní. Biopředpověď stejně jako dneska na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké počasí očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek očekáváme zejména oblačno, přes den pouze přechodně se zmenšenou oblačností. Večer se pak ojediněle mohou vyskytnout také přehánky, co zejména na severu kraje a na horách. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 23 stupňů Celsia a vítr bude slabý západní směru, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvilku vás pozveme na návštěvu Austrálie. Do Austrálie se vyprávíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo společně s Martinem Písaříkem. Ale ještě předtím bude zpívat Marek Ztracený.

0: Či...
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. Klub českých turistů pomáhá s obnovou lávky na Židově Strouze v Bechyni. Obrazy hudebníka a výtvarníka Vladimíra France si můžete prohlédnout v galerii města Třeboň. Na jihu Čech dopoledne přibyde oblačnosti, teploty vystoupí maximálně ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V novém školním roce čekají změny hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Znamená to i více asistentů.
3: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
4: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
3: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
3: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku roste nová lávka. Město ve spolupráci s místním odborem klubu českých turistů finišuje s pracemi na její obnově. Lávku poškodil loni v září spadlý strom. Podle nezávislého starosty Bechyně Štěpána Ondřicha by mohla začít sloužit lidem už v září.
6: Myslím si, že jestli se to všechno podaří do té bechyňské osmy, což je první turistický výlet klubu českých turistů v Bechyni, provozně tuhle lávku, tak to bude prostě palec nahoru. Bechyňská osma jde právě po té červené, to je první certifikovaná trasa na Lužnici, to je ta poslední etapa, která jde z Bechyně na ten Semenec.
1: Výstava s názvem Amarkord s obrazy hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnila galerii města Třeboň. Tvorbu děl inspirovaly mimo jiné vzpomínky na jeho českou krajinu, vysvětluje sám autor.
7: Mě zajímalo, co je to ta Třeboň, v čem je to zvláštní, protože v té Třeboni objevil člověk spoustu věcí. Bylo to pro mě takové iniciační. S dědečkem jsme tady probírali, když jsme chodili po hrázích. Mluvili jsme o malířství, o hudbě. To jsou věci, které utkví.
1: Výstavu si můžete prohlédnout do konce října.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je zatím slunečno, během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde, k večeru se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích komplikuje provoz na Strakonické nehoda dvou osobních aut. Pozor, dávejte v zatáčce u Skonta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Osm hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 1. září. Dobré ráno a pěkný den přeje ze studia Luboš Voráček. Jak už jste slyšeli v našich zprávách, na Židově Strouze se pořád pracuje. Aby mohli opravit lávku, musí se k ní ale dostat pracovníci na pramici. Jak vypadají stavební práce podél skály nad řekou, vám přiblížíme už za chvilku, protože se vypravíme k Bechyni na Židovou strohu. Ale ze všeho nejdřív je tady kapela Kryštof.

0: Každý den od 7 ráno do 8 hodin večer pracují dělníci na obnově lávky na Židově strouze u Bechyně. Aby se na řeku mohli dostat, musí ji nejdříve přeplout na staré pramici. Stejně tak po ní pak také vozí materiál a také nářadí. Spolu s nimi na obnově lávky pracují členové klubu českých turistů, kteří na místě dokonce i spí, aby zajistili, že se nic ze stavby neztratí.
1: Právě plujeme na pramičce, kterou jsme převozili přes řeku tuny materiálu na lávku, kterou tady vidíte na skále. A teď si ji prohlídneme, poplujeme pěkně kolem.
2: Abych se k nové lávce mohla dostat, musím se posadit do pramice, po které řemeslníci vozí materiály a stavební náčiní. K pádlům se posadil předseda klubu českých turistů oblasti Jihočeský kraj Jiří Fink, který mě bezpečně převezl a ukázal mi, jak složité je opravovat lávku podél skály nad řekou.
1: Na té pramici jsme museli převést sem veškerý materiál, veškerý nářadí, úplně všechno, co je prostě potřeba na tuhletu stavbu. Tady bychom to nesli 1,5 km na zádech, což není možný.
2: Lávka na Židově strouze byla v Bechyni už ve 20. století. Loni v září ale na lávku spadl strom a poničil ji. Předseda odboru Klub českých turistů Bechyně Petr Chaloupek proto začal řešit další osud této historické lávky.
3: Tu akci bude zastřešovat Jihočeská oblast Klubu českých turistů. Zároveň jsme požádali krajský úřad, aby nám povolil vyhlášení dobrovolné sbírky a do konce října jsme už měli transparentní účet.
2: Celkem oprava vyšla na víc než 1 milion korun.
3: K tomu ještě nám naskákaly další náklady, protože v rámci projektové přípravy tam byl geolog, který označil část toho skalního masivu jako nestabilní, takže jsme získali firmu, která nám provedla zakotvení té skály, což bylo asi dalších 120 tisíc navíc.
2: Změny oproti původní lávce se týkají hlavně materiálů. Kvůli lepší přístupnosti pro turisty i zvířata bude mít lávka železnou konstrukci a dřevěnou podlahu. Z hlediska bezpečnosti si ale jednu podmínku stanovili také odborníci z povodí Vltavy, řekl Petr Chaloupek.
3: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy si dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
2: Oficiální dokončení přestavby lávky bude koncem září. Po dostavění nové konstrukce nad Židovou strouhou v Bechyni musí najatá firma odborně odstranit starou lávku. To by měla být jedna z nejtěžších částí, protože dělníci musí dodržovat bezpečnost a zároveň musí vymyslet, jak to zvládnout ve výšce a nad vodní hladinou. Z Bechyně, Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 8:45, máme pro vás informace o počasí. Ráno bude polojasno, ve východní polovině kraje pak až jasno. Během dopoledne bude oblačnosti přechodně přibývat, ale k večeru se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihozápadní až západní vítr, který se bude měnit na severozápadní a odpoledne pak přechodně zesílí na mírný rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré a biometeo meteorologická předpověď na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4:45 po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Začneme v Českých Budějovicích, kde začíná dnes Mezinárodní festival staré hudby. Slavnostní uvedení festivalu s výstavou fotografií bude v 17 hodin v galerii Rabenštejnská v Hradební ulici. V galerii na dvorku v Českobudějovické ulici Hroznová bude v 17 hodin vernisáž výstavy výtvarnic Emy a také Barbory Srncové. Expozice nabídne originální obrazy, grafiky a také autorské plakáty. Prohlídky s Bílou paní Perchtou v Třeboni jsou dnes od 10 hodin a 10 minut a poslední pak vychází v 16 hodin a 10 minut, a to v Zámecké lékárně v Břežanově ulici. Výstava obrazů Moniky Vojtové s výraznou barevností a emotivním výtvarným projevem je k vidění od 9 do 15 hodin v klášteře ve Zlaté koruně. Kouzelný třpit korálků, tak to je výstava v Táborské galerii 140, na které si můžete prohlédnout originální autorské šperky, korálkové květiny, miniatury a také další dekorace. Součástí výstavy je otevřená od pondělí do neděle od 10 do 17 hodin a součástí té výstavy jsou také unikátní šaty, které jsou zhotovené z více než 2000 korálkových květů. A otevřeno, připomínám, je od neděle, respektive od pondělí do neděle, tedy 7 dní v týdnu, od 10 do 17 hodin. Další pozvánka je do Písecké galerie Dragon, která vystavuje fotky Petra Brucknera, rodáka z Písku, také herce a fotografa, který je od 60. let členem divadla Járy Cimrmana. A ještě jedna pozvánka, a ta je do Českokrumlovské galerie Port 1560, která připravila expozici obrazů francouzské krajinomalby předních představitelů impresionismu a také zároveň tvorbu Antonína Chytusyho, jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů. Otevřeno má od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Huňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. V letošním školním roce rozšiřují některé střední školy vzdělávací nabídku o nové obory, uvedl náměstek jihočeského hejtmana pro školství David Štojdl z Hnutí naše Česko. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Písek otevírá nový učební obor strojní mechanik. Střední zdravotnická škola Tábor přidává nový maturitní obor zdravotnické liceum. A střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice nabízí nový obor diplomovaný farmaceutický asistent v kombinované formě. Ode dneška budou moci řidiči projet ulicemi Alešova, Kalinovo náměstí a Písecká ve Vodňanech na Strakonicku. Město dokončilo první etapu jejich rekonstrukce. Vyšla skoro na 18 milionů korun. Její součástí byly nové povrchy komunikací i chodníků a výměna inženýrských sítí. Město na sociálních sítích upozorňuje, že s otevřením dojde ke změně přednosti v jízdě. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později nastoupí do turnaje zápasem proti Itálii. A ještě počasí. Na jihu Čech dopoledne oblačnosti přechodně přibude, k večeru se zcela vyjasní, teploty vystoupí ke 23, na horách ke 20 stupňům. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní, odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila na silnici 3. třídy mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Košicemi. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Natáhnout budíka, najít přizůvky a po 2 měsících volna znovu jít do školy. Prázdniny skončily a začíná nový školní rok. Po písnice se tomu budeme věnovat, ale ještě předtím Palo Habera,

0: Prázdniny skončily a školní chodby se po dvou měsících znovu plní dětmi. Do základních škol v Jihočeském kraji dnes nastupuje přibližně 60 tisíc žáků, z toho 7200 prvňáků. Nový školní rok přináší také nové obory na některých středních školách. Jak tedy vypadá první školní ráno v Popelíně na Jindřichohradecku, to sleduje Eva Marmanová, která je s námi ve spojení. Evo, dobré ráno, vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno. Tak začátek školního roku odstartovalo tady společné přivítání s celou školou. V 8 hodin se na školní zahradě sešlo s učiteli všech 40 žáků od 1. do 5. třídy a doprovodit je dnes mohli i rodiče. To bylo znát, že to není úplně obyčejné školní ráno, slavnostní oblečení, nové aktovky na zádech, i když se dnes ještě neučí a někdo přinesl dokonce i kytku pro paní učitelku. Starší děti, ty se potom přesunuli od rodičů ke spolužákům a pak už zamířili do tříd úplně sami. Dnes se čeká opravdu pozvolný začátek, protože vyučování končí už za chvíli ve 8:45.
0: Tak by to mohlo zůstat, to věřím, že by se dětem líbilo, kdyby končilo vyučování ve 8:45. No Evo, co prvňáci, kteří dnes přišli do školy úplně poprvé?
1: Tak těch je tady letos 8, teď už sedí ve třídě společně se svými rodiči na lavici, na každého tradičně čekal malý dárek. Ve třídě nejsou jen s dalšími prvňáky. Popelínská škola je totiž malotřídní, takže nováčci ve školních lavicích budou letos sdílet třídu se čtvrťáky. Vedle sebe tak dnes sedí děti, pro které je ve škole všechno úplně nové a zkušenější školáci, kteří už dobře vědí, co je čeká a všechno svým mladším spolužákům ukážou. Rodiče tu s prvňáky můžou strávit celý první školní den, no a zítra už těch 8 nových školáků půjdou do školy úplně sami.
0: Evo, kolika dětí a žáků se začátek nového školního roku v Jižních Čechách tedy týká?
1: Tak jen základní školy bude letos v Jihočeském kraji navštěvovat přibližně 60 tisíc žáků, z toho 7200 prvňáků. Oproti loňsku jejich celkový počet nepatrně klesl, o méně než 1%. Výraznější úbytek je v mateřských školách, do nich bude chodit zhruba 21 tisíc dětí, meziročně asi o 4% méně. Na střední školy ty mají přibližně 32 tisíc žáků, i tam počet mírně klesl. Do prvních ročníků dneska nastupuje asi 9 tisíc studentů.
0: Ty jsi jako na tom prvním stupni, to je slyšet, jak za tebou jsou ty dětské hlásky, ale nový...
1: Děti zrovna vybíhají ze třídy, no.
0: Mají určitě radost, že vybíhají ze třídy. Ten nový školní rok ale přináší také změny na středních školách. Například v Písku se nově budou učit strojní mechanici.
1: Je to tak a není to jediná novinka. Přibývají například licea, o které je mezi uchazeči v posledních letech velký zájem. Ta táborská zdravotnická škola dnes otevírá nový obor zdravotnické liceum. Dvě třídy pedagogického licea nově nabízí také biskupské gymnázium v Českých Budějovicích. Některé školy třeba navyšují kapacity oborů, o které je zájem. A víc studentů nastoupí například na střední školu spojů a informatiky a nebo na obchodní akademii v Táboře.
0: Už jenom doplním, že začátek školního roku zblízka sleduje reportérka Eva Marmanová. Evo, díky za ten přenos a přeji hezký den.
1: Hezký den.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 8:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam nezdrží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme polojasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám od západu. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 15 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 12 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 19,4 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 11,5 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne očekáváme polojasno až oblačno, k večeru se potom začne vyjasňovat. Maximální teploty se budou dneska pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno, zítra odpoledne pouze přechodně oblačnosti přibyde. Minimální teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia a v údolích při vyjasnění mohou ojediněle klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty se budou pohybovat zítra mezi 22 až 25 na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní. Biopředpověď pro zítřek je stejně jako dneska na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek očekáváme zejména oblačno, přes den místy pouze přechodně se zmenšenou oblačností. Večer a v noci se pak výjimečně může vyskytnout také přehánka, a to zejména na severu kraje a na horách. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 23 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A pane Fribauere, můžeme se ještě podívat na pátek.
2: Pátek bude zataženo až oblačno, v noci a ráno ojediněle s přehánkami, během dopoledne budou srážky ustávat a později odpoledne se začne i vyjasňovat. Teploty nám ale porostou, minima budou kolem 15 a maxima kolem 26 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za všechno a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Karel Zich dospíval svou píseň Léto, jak má být. No, léto pomalinko končí a začíná školní rok. Dnes je 1. září a velmi dobře to také ví Matěj Vodička, který se mu sedí ve studiu, i když tady nejde do školy, ale přišel do rozhlasu. Ahoj, Matěj.
1: Dobré ráno, Luboši, tobě i všem posluchačům. No, už jsem se lekl, když jsi říkal, dobře to ví, první den školního roku. Já už dávno nejsem ve škole, už je to opravdu dlouho.
0: A děti ještě nejsou, takže to.
1: Děti ještě taky nejsou. Ještě
0: nezatěžuje to.
1: Takže minimálně 6 let ještě.
0: No.
1: No, Luboši, to by určitě stejně tak jako všechny posluchače ano. zajímá, co jsme si tedy připravili na ten první nový den školního roku v Jihočeském dopoledni.
0: Ano.
1: Tak právě tomu začátku školního roku se budeme věnovat hned po 9. hodině s jihočeským policejním mluvčím Milanem Bajcurou. Si řekneme, jaká dopravní opatření policisté přichystali v ulicích krajského města. Čeká nás potom taky třeba knižní hlídka Filipa Černého, Jihočeská vlastivěda Zdeňka Zajíčka. No a prohlédneme si prostřednictvím reportáže taky výstavu Vladimíra France v Městské galerii v Třeboni. Po 10. hodině si připomeneme dnešní datum se Zdeňkem Zajíčkem, který přichystal reportáž o výročí začátku druhé světové války ve vztahu k jižním Čechám. A potom máme pro vás připravené taky tipy pro volný čas. Řekneme si něco o výstavě Emy a Barbory Srncových. No a spojíme se taky s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem a taky nabídneme babské rady dnes o bramborové kaši a mnoha variacích, jak bramborovou kaši připravit.
0: Ty tam to máš tolik, Mati, to se ani nemůže vejít všechno.
1: Ještě to není všechno, navíc, Luboši.
0: Tak to si poslechneme. Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou. Matěj, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: A jenom připomenu, že za 7 minut už nás čekají zprávy, ty připravuje kolegyně Pavlína Fendeková a Luboš Voráček. Děkuje za tu vaši pozornost ranní a přeji hezký den a ve 12 hodin se budu těšit při písničkách. Pro radost. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Vyšegrádské skupiny budou jednat s Japonskem. Zastupitelé Boršova nad Vltavou odložili rozhodnutí o výstavbě haly pro Amazon. Chlum u Třeboně otevírá dětskou skupinu pro děti od 13 měsíců. Na jihu Čech dopoledne přibude oblačnosti, teploty vystoupí maximálně ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Země Vyšegrádské čtyřky dnes budou na Slovensku jednat s Japonskem. Schůzky na úrovni ministrů zahraničí se za Česko zúčastní Petr Macinka z Motoristů sobě. Mezi tématy bude například spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, partnerství Evropské unie a Japonska nebo spolupráce ve vědě a výzkumu. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku odložili hlasování o vzniku haly společnosti Amazon. Rozhodli o tom na svém včerejším sněmu. Důvodem je nesouhlas obce s podobou smlouvy, kterou má uzavřít s investiční skupinou Accolade. Ta chce spolu s developerem Garbe původní schválený záměr výstavby 4 průmyslových hal změnit na jednu stavbu s poloviční zastavěnou plochou. Rozhodnutí o plánovací smlouvě by mělo padnout na mimořádném jednání zastupitelů 17. září. V Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku se dnes otevírá nová dětská skupina. Zařízení pro děti od 13 měsíců bude mít kapacitu 18 míst. Impulzem pro vznik skupiny byla dlouhodobá potřeba školky vyřešit prostory pro nejmenší děti, které jsou podle městy sestísněné. Celkové náklady na přestavbu dosáhly 17 milionů korun, které v plné výši pokryla dotace z Národního plánu obnovy.
2: Do nové dětské skupiny budou přijímány děti bez ohledu na místo trvalého bydliště. Docházet můžou pravidelně i občasně podle potřeb rodiny. Poplatek bude pro začátek stanovený na 480 korun měsíčně. Informoval o tom městy Chlum u Třeboně. Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Parkoviště pro pacienty a návštěvníky v nemocnici České Budějovice má ode dneška 200 nových míst. Dvoupodlažní plocha sloužila původně zaměstnancům nemocnice. Díky jejich přesunu se kapacita parkoviště před vchodem do budovy zdvojnásobila, popsal ředitel nemocnice Michal Šnorek.
3: Proběhly tu jenom drobné úpravy, protože to parkoviště stojí již 9 let, takže bylo potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a nějaké drobné věci, co se týče údržby. Náklady na vybudování té drobné stavby s výtahem byly 2,8 milionu korun bez DPH.
0: Náklady na nový výtah hradila nemocnice České Budějovice ze svých zdrojů. Sport. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3, 6-0. Dál jdou i Jakub Menšík, Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Kateřina Siňaková a Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquemotovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných míčů.
4: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
0: S Grand Slamem se naopak loučí Sára Bejlek. Počasí. Na jihu Čech je zatím slunečno, během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde, k večeru se zcela vyjasní. Teploty budou mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na Táborsku mezi Planou nad Lužnicí a Košicemi na silnici 3. třídy mezi Rybníky. Tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tradičně po zprávách 9 hodin začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. U jeho poslechu vás srdečně vítá Matěj Vodička. Dnes máme úterý 1. září, hlavně ten datum je důležitý, protože to znamená jediné, dětem skončily letní prázdniny a dnešek se tedy nese ve znamení návratu do školních lavic. No, že to ale zase uteklo, vidíte, milí posluchači. My vám ten 1. zářijový den roku 2026 v nadcházející hodině obohatíme o několik zajímavostí. Podíváme se třeba do Třeboňské městské galerie na výstavu Vladimíra France. Připomeneme si Světový den lymfocytární leukémie a v dnešního české vlastivědě se budeme věnovat jednomu českobudějovickému cirkusu. Filip Černý nás taky zavede do světa literatury, a to ve své knižní hlídce. Je to takový kolorit

0: 9 hodin a 10 minut, to znamená jediné, posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my se teď budeme věnovat před chvílí avizovanému tématu. U škol se začátkem nového školního roku tradičně hlídají policisti. Dětem vysvětlují pravidla bezpečného přecházení přes silnici. Nejinak tomu bylo i dnes ráno na zebře u Českobudějovické základní školy Dukelská, kde se dětem věnoval policejní mluvčí Milan Bajcura, který je teď s námi ve spojení a kterému rovněž přeji dobré dopoledne.
1: Vám také dopoledne a posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Milane, vy jste dneska s vašimi kolegy hlídal zásady správného přecházení přes silnici. Viděl jste, že je děti spíš umějí nebo neumějí?
1: Tak ten první den vždycky jsou děti doprovázeni především ty malí prvňáci, druháci svými rodiči nebo staršími sourozenci, takže jsou z toho ještě lehce roztěkaný a spíš se věnují rodičům. Přesto se jim pozastavení říkal ty bezpečné zásady přecházení na přechodu pro chodce a pohybu blízkosti základních škol i různých sportovišť. Jako malou odměnu dostávali reflexní pásku a policejní úkolníček z projektu Zebra se na tebe nerozhlédne.

0: No. My se v následujících dnech budeme věnovat také vlastně přednáškám na těchto základních školách napříč celým Jihočeským krajem.
1: No, když jste zmiňoval ta pravidla, tak připomeňte je i nám, jaká pravidla platí, než vstoupíme na silnici na přechodu bez semaforu.
0: To dítě nebo i nějaký starší žák by se měl rozhlédnout ještě než vstoupí přímo na přechod pro chodce, zdali mu z jeho levé strany či následně pravé strany nepřijíždí nějaké motorové nebo nemotorové vozidlo. Neměl by se spoléhat na to, že mu každý zastaví, proto opravdu měl by se řádně rozhlédnout a pokud mu řidič jakéhokoliv vozidla zastaví, bezpečně a velmi rychle přejít přechod pro chodce, nesnažit se třeba bavit se s kamarády, sledovat něco jiného než právě to bezpečné, vlastně to místo bezpečného přecházení a sledovat pochopitelně i pohyb chodců, kteří se pohybují kolem přechodu pro chodce. Znovu připomínáme pro ty malé žáky, že přechod pro chodce se přechází po pravé straně.
1: Policisti budou hlídat přechody v blízkosti škol celý ten první zářijový týden. Pozorní ale musí být i řidiči. Usnadníme jim to tím, že budou děti, řekněme, dobře vidět.
0: A my nejenom, že rozdáváme reflexní pásky, mají různé reflexní přívěšky, ale snažíme se opravdu i preventivně působit na řidiče, jak mediálně, tak pochopitelně i prostřednictvím různých akcí. Takže pokud můžu pozvat vlastně Jihočechy i návštěvníky Jihočeského kraje na první preventivní akci, která bude tuto sobotu, tak je to 5. září v Litně nad Vltavou v blízkosti s taxikorunami stromů a co je království lesa, kde budeme o této prevenci také s lidmi hovořit.
1: Začal nový školní rok a taky policejní akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Právě o ní jsme teď v našem vysílání mluvili s jihočeským policejním mluvčím Milanem Bajcurou. Milane, díky moc za váš čas, ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Já vám taky děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Taky jsem se narodil boss, tak já stejně jako Petr Janda, který o tom zpívá a zpíval v písnice, která právě teď doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je 9 hodin a 17 minut a my se teď v našem vysílání vydáme do světa literatury, respektive za chvilku. Detektivka Jiřího Březiny v Kopřivách popisuje Novohradské hory, ale trochu jinak. Zpěv Slavíka Vlastimila Vondrušky se odehrává ve středověké Zlaté koruně na Českokrumlovsku. To, co jsem právě teď vyjmenoval, znamená jediné. Před námi je knižní hlídka Filipa Černého. Poslechneme si ji hned po písničce.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, dneska začneme v Českých Budějovicích. Českobudějovický rodák, spisovatel Jiří Březina je autorem 8 detektivek. Ta poslední se jmenuje V kopřivách a naše stanice, tedy Český rozhlas České Budějovice, ji vysílala o prázdninách na pokračování. Některé díly najdete na našem webu, kompletní knížka je k mání u knihkupců nebo v knihovnách. Děj detektivky V kopřivách se odehrává v Novohradských horách, ale místa se tam jmenují trochu jinak. Proč Jiří Březino?
2: No, je to takový trošku můj osobní přístup vlastně k těm místům. Já je mám rád, rád si z nich něco půjčím, ale na druhou stranu jako čtenář nemám tolik rád knížky, které jsou úplně jako položené do reálných míst, kde jsou prostě názvy ulic shodný a všechno je úplně stejný. Trošku si chci v té fantazii taky stavět něco svého, tak proto ty jména trošku kamufluju. Ono, když budu konkrétní, tak ta knížka V kopřivách má předlohu v Horní Stropnici a já jsem ji přejmenoval na Stroupnice. Je to prostě proto, že ta Stroupnice v té knize vypadá trošičku jinak. Není tam úplně přesně uvedený, kde leží, ale vzal jsem si nějakou esenci, vzal jsem si atmosféru toho místa a snažil jsem se ji jako nějak jako vtělit do toho textu.
1: Ano, jeho česká atmosféra detektivního románu V kopřivách je potemnělá. Takhle vyznívá v rozhlasové dramatizaci, kterou načetla herečka Lenka Šestáková.
3: Mami, pamatuješ se na tu vraždu ve Stroupnici? Nebo teda v Hrádku? V 99. Mama se zarazila. Musela jsem být malá, bydleli jsme asi ještě v tom domku za kostelem. Snažila se jí Jana napovědět. Jo, zamumlala máma. Hodně jsme o tom mluvili s ženskýma v práci, báli jsme se chodit na šichtu sami, hlavně na raní nebo na noční, že tam řádí nějaký vrah. No, jsem ráda, že jsem odtud utekla.
1: No, nám zas utíkají novinky na knižním trhu tak rychle za nimi. Začneme jednou klasikou pro mládež, která vychází po 9. a to ve sběratelském vydání, které uspokojí i literární historiky, protože nabízí jak verzi textu z 30. let minulého století, tak přípisky z let 40. Kniha vychází v papírové podobě i v audioverzi.
4: Jiří Dražan to všechno snášel už příliš dlouho. Ale teď se rozhodl, že se z toho musí dostat a to stůj co stůj. Chce něco prožít. Nemíní schnít dlouhou chvílí v té jejich střízlivé ulici se zahrádkami před moderními domy, kde se nikdy a nic nepřihodí. Zprotivilo se mu všechno kolem. Znechutily se mu jeho knížky s různými dobrodružstvími, z nichž většina měla ten protivný název Kniha pro mládež, nebo dokonce Dětská povídka.
1: Mnozí z vás už asi poznali, že jde o román Přístav volá od Jaroslava Foglara. Zajímalo by mě, jestli tahle knížka, ve které největší provokace strážníka znamená nosit před ním kabát oblečený na ruby, má vůbec šanci oslovit dnešní náctileté. No, popravdě asi ne, ale tohle vydání za to určitě potěší všechny fajnšmekry od 60 výš, respektive spíš od 70 výš. Ale pryč z českých luhů a hájů, teď navštívíme jedno asijské velkoměsto, Hwang Porum. Vítejte v hjunamském knihkupectví. Tenhle debut jeho korejské autorky boduje po celém světě a teď je konečně přeložen do češtiny. Podle společenských měřítek měla Yongju všechno, co si jen mohla přát, přesto však nebyla šťastná. Jednoho dne se rozhodla za svým dosavadním životem udělat tlustou čáru a splnit si svůj dětský sen, otevřela si knihkupectví. Sama autorka pracovala jako softwarová inženýrka, než se přetransformovala na spisovatelku, takže inspirační zdroj románu Vítejte v hjunamském knihkupectví je víc než zřejmý. No ale opíšeme oblouk a vrátíme se zpět do jižních Čech. Vlastimil Vondruška přichází s novým titulem z cyklu Hříšní lidé království českého Zpěv Slavíka. Román plný středověkého erotického dusna a několika vražd se odehrává v klášteře Zlatá koruna. Tištěnou verzi vydala MOBA, audioverzi Tympanum.
5: Oldřich z Chlumu se i se svými pomocníky, panušem Otou a velitelem Divišem, v Praze zdržel. A tak nemohl doprovázet okázalý průvod svého krále Přemysla do jižních Čech. Nijak ho to nemrzelo, protože planou okázalost neměla rád.
1: Popravdě tu nemáme rádi ani v knižní hlídce, takže se neokázale loučím a budu se těšit za týden zase naslyšenou.
6: Inovativní řešení pro nakládání s odpady, udržitelná obec nebo farmářská škola. Tyto a další projekty postoupily do letošního finále soutěže E.ON Energy Globe Awards, které se často přezdívá ekologický Oscar. Jde o přehlídku a ocenění nejlepších ekologicky a energeticky úsporných nápadů. Vyhlášení vítěze budou spolu s Ekofestivalem už tento víkend hostit České Budějovice. My si o tématu popovídáme se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. Naleďte si nás v úterý 1. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Přesně v 9 hodin 30 minut stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. No a právě na jihu Čech teď zůstaneme. Na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích hostoval na přelomu let 1879 a 1880 cirkus Alberta Schmidta. Mezi jeho oblíbené artisty patřila i italsko-francouzská rodina Articelliových. Proč ale nechali svého téměř 3letého syna, narozeného v Anglii, pokřtít právě v Budějovické katedrále svatého Mikuláše? Tak to uslyšíte v dnešního České vlastivědě, kterou připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si hned po písnice.

0: Alexander Albert Articelli byl Evropan každým coulem. Co to znamená? To si vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Na jaře roku 1879 a na začátku roku 1880 opakovaně vystupoval v Českých Budějovicích cirkus Alberta Schmidta. Artisté měli rozložený stan na Mariánském náměstí, kde den co den předváděli své akrobatické kousky. Členy tohoto cirkusu byli také italský krasojezdec Alexandro Articelli se svou manželkou Marie Louisou a malým synem, kteří se u obecenstva těšili velké oblibě. Articelliův synek se narodil v anglickém Falmouthu 13. března 1877. Otec s jeho křtem vyčkával, neboť chtěl, aby k udělení této svátosti došlo v některé z katolických zemí. A opakovaný pobyt v Českých Budějovicích ho zřejmě přesvědčil, že katedrála svatého Mikuláše je tím ideálním místem. Dne 3. února 1880, v době, kdy byli malému už téměř 3 roky, byl Articellův syn pokřtěn jako Alexander Albert. První jméno měl po svém otci, druhé dostal po kmotrovi, jímž byl principál cirkusu Albert Schmidt. Articellův syn tedy skutečně stělesňoval Evropana každým coulem. No považte, jeho otec byl Ital, matka Francouzka, on sám se narodil v Anglii a křest obdržel v Českých Budějovicích.
1: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice i v 9 hodin a 36 minut. Sice dnes začal školní rok, ale připomínáme si taky Světový den chronické lymfocytární leukémie. Na nejčastější rakovinu krve u nás lékaře upozorní přemíra bílých krvinek, které se začnou měnit v buňky nádorové. K nejmodernější cílené léčbě se mladší pacienti můžou dostat díky klinickým studiím. Víc řekneme už za chvíli.

0: To byl Gejzír, písnička Petra Kotvalda. Jak už jsme zmínili, dnes je světový den chronické lymfocytární leukémie. S nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby u dospělých žije v Česku podle odhadu hematologů až 6 tisíc lidí. No a až 90% nemocných se dnes léčí pomocí moderní cílené léčby. A to navzdory tomu, že nově diagnostikovaným mladším pacientům pojišťovny tuto léčbu nehradí. Lékaři jim proto nabízejí možnost zapojit se do některé z klinických studií.
1: Dáme škrtidlo, nebolí to?
2: Ne,
1: dobrý.
3: Říká 55-letá Marcele zdravotní sestra Hana Rašplová z první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: Teď já teda naberu ty běžní odběry.
3: Chronickou leukémii u ní lékaři odhalili náhodně před 13 lety při preventivní prohlídce. V krevním obraze měla totiž zvýšenou hladinu bílých krvinek. Onemocnění se dlouho nezhoršovalo, lékaři ji proto jen sledovali. Přednedávnem jí ale začaly natékat uzliny a pociťovala i větší únavu. Aby nemusela podstoupit chemoterapii, zapojila se do klinické studie.
4: Je to možnost projít léčbou, která mě tak nezničí jako chemoterapie, protože přece jenom chemoterapie je mnohem víc toxická pro tělo a ta biologická léčba má mnohem míň těch vedlejších účinků.
3: Léčba pomocí dvojkombinace moderních cílených léků u ní potrvá rok. Pokud bude dobře zabírat, měla by nemoc na několik let uspat.
1: Tak. Minutku mačkat, jo?
4: Ano,
1: tak určitě. Můžete za panem doktorem.
4: Děkuju.
3: Za necelou hodinu už usedá na židli v ordinaci hematologa Martina Špačka.
5: Dobrý den, tak
3: moderní cílenou léčbu snáší Marcela velmi dobře.
4: Spíš se teď cítím líp, nemám žádný negativní účinky, které by mě nějak omezovaly vůbec.
5: Tím, že jsou to ty cílené léky, tím, že už to není ta chemoterapie, to je ta obrovská výhoda, že velká většina pacientů opravdu nemívá žádné problémy. Předpokládám, že i u vás to bude tak nadále.
3: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované péče. Jednou z nich je i mezinárodní klinická studie CLL18, díky které se k inovativní léčbě dostane skoro 70 českých pacientů, říká hematolog Martin Šimkovič ze 4. interní hematologické kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
6: Využívá velmi sofistikovaný postup, kdy se měří zbytková nemoc a podle toho se určuje, zda pacient ještě bude pokračovat o rok déle v léčbě nebo zda ji ukončí. A hodnotí se, jestli ta nemoc tam ještě trošičku je. Pokud ano, tak ji chceme ještě více zaléčit.
3: Cílená léčba jednoho pacienta stojí pojišťovny až 2 miliony korun. V rámci klinických studií ji ale mají pacienti zdarma. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

To byl Elvis Presley a jeho písnička Suspicious Minds v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Výstava Amarcord českého hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnila Třeboňskou městskou galerii. Návštěvníci na ní uvidí díla inspirovaná jihočeskou krajinou. No a my si už za chvíli poslechneme reportáž přímo z této výstavy.

0: jsou inspirované jihočeskou krajinou a vzpomínkami z mládí, prožitým mezi třeboňskými rybníky. Výběr obrazů českého hudebníka a výtvarníka Vladimíra France zaplnil prostory galerie města Třeboň. Výstavu s názvem Amarcord, tedy vzpomínání, si tam můžete prohlédnout až do konce října.
1: Ty plochy to jsou opravdu jedno pomalu za druhou, že to není natřený. Jo.
2: Já to dělám na zemi a jsou to suchý pigmenty, takže ještě u toho vypadá, jako bych prolez komínem.
3: Šest velkoformátových obrazů z 11-dílného cyklu Třeboň se táhne přes několik stěn městské galerie. Prvotní inspiraci dostal jejich autor Vladimír France v roce 2000. Obrazy, které jsou teď na výstavě k vidění, ale začaly vznikat až o 13 let později.
2: Mě zajímalo, co je to ta Třeboň, v čem je to zvláštní, v čem je to kouzlo a v čem je ten zázrak. Protože v té Třeboni objevil člověk spoustu věcí. Bylo to pro mě takové iniciační. S dědečkem jsme tady probírali, když jsme chodili po hrázích. Mluvili jsme o malířství, o hudbě. To jsou věci, které utkví.
3: Motivy a abstraktní výjevy obrazů vychází z autorovo vzpomínek a času prožitého právě v Třeboni.
2: Tadyhle jsou Třeboň hvězdy, to jak padají do té vody, tam jsou ty stromy vidět. Je tady připomínka i toho města vlastně, což je takové vlastně schoulení uprostřed té monumentální krajiny, ty velké plochy, monumentální hráze s tisíciletými duby a do toho vlastně to město, takže je tam i připomínka toho korpusu.
3: Inspirace minulostí a vzpomínky na jihočeskou krajinu prochází celou výstavou. Odkazuje na ně i samotný název.
2: Amarcord znamená v nářečí Riminy, vzpomínám, tak jako v Lídně.
3: Při tvorbě pracoval Vladimír France se suchým pigmentem, tak aby na obraze nebyly zbytečné nánosy barev.
2: Barva na obraze je vlastně její make-up a to mi trošku vadilo. Potom jsem vlastně objevil tu práci suchými pigmenty a dotýkáním, to je dělaný rukama, a vlastně, že to má tu průdušnost a tvoří si to taky ten světloprostor vlastně sám, nemusím si pomáhat nějakýma jako figlema.
3: Výstavu doplňují taky akvarelové obrazy z motivy květin nebo raná tvorba s jihočeskou tématikou, která vznikla v průběhu 70. a 80. let.
2: Taky jsem tady začal třeba kreslit veduty měst a každé to město má svůj rytmus. Já jsem si všechny třeba, když to město je menší jako Třeboň, tak jsem si všechny opravdu domy jeden po druhém nakreslil do takového svého sešitu. Takže i tady je Třeboň třeba. Jsou tady Budějovice, jsou tady Klatovy. Takže to je takové jako retro.
3: Výstavu Amarcord můžou v galerii města Třeboň lidé navštívit až do 31. října. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sucho letos výrazně zhoršilo stav vody rybníka Vajgar v centru Jindřichova Hradce. Na jihočeských silnicích zemřelo o prázdninách 10 lidí, je to stejně jako loni. Motor České Budějovice bude dnes hrát další přípravný zápas před extraligovou sezónou v Jihlavě. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí maximálně ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Fialová vrstva odumírajících sinic letos místy pokryla rybník Vajgar pod Jindřichohradeckým zámkem. V noc z vody se navíc šířil silný zápach. Situaci zhoršilo sucho a malý přítok vody. Sinice a živiny se ale do Vajgaru dostávají také z výše položených rybníků v povodí Hamerského potoka.
3: Sinice, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
4: Popisuje hospodář Jindřichohradecké organizace Českého rybářského svazu Kamil Hoffmann. Podle biologa Jana Pokorného ale problém nevzniká v samotném Vajgaru. Týká se celého povodí Hamerského potoka.
5: Ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, živin, čili my se musíme zabývat celým povodím.
4: Jindřichův Hradec se proto zapojil do evropského projektu Danube for All, který hledá možnosti, jak zlepšit stav celého povodí. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Děti z celého okresu si dnes v Prachaticích vyzkoušejí různé druhy sportu. Náborová akce Pojď si vybrat, co tě baví, představí řadu různých sportovních klubů, do kterých se děti mohou přihlásit. Program začíná ve 12 hodin na městském sportovním stadionu.
6: Program je vhodný pro děti v doprovodu rodinných příslušníků. Na místě se můžou přímo trenéru zeptat na všechno, co je zajímá. Pro nejmenší bude připravený skákací hrad. Akce potrvá až do 18 hodin. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Na jihu českých silnicích zemřelo o prázdninách 10 lidí, je to stejně jako před rokem. V červenci měly nehody 3 oběti, v srpnu zahynulo 7 lidí. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 26 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. V srpnu se v kraji stalo 453 nehod, což je o 21 méně než loni. Policisté ale evidovali několik tragických nehod motorkářů. Poslední se stala včera na Jindřichohradecku. 20-letý motocyklista zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné. Sport. Hokejisty českobudějovického motoru čeká po zahraničním turnaji ve Švýcarsku další venkovní duel. Jeho Češi tentokrát změří v přípravě na novou extraligovou sezónu síly s jihlavskou Duklou, se kterou na začátku přípravy v Budvar aréně prohráli 2-3. V Horácké aréně se bude hrát dnes od 17.30.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech během dopoledne oblačnosti přechodně přibyde, k večeru se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na Táborsku mezi Planou nad Lužnicí a Košicemi na silnici 3. třídy mezi Rybníky, tam dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Deset hodin a čtyři minuty i v tento čas je stále s vámi jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný první zářijový den roku 2026 a taky úspěšný začátek nového školního roku. Všem školákům přeje Matěj Vodička. Já navážu na to, co zmínila kolegyně Pavlína Fendeková teďka před chvílí ve zprávách. Ode dneška přesně za 2 týdny odstartuje taky nový ročník domácí hokejové extraligy. Konkrétně předehrávkou prvního kola 15. 16. září. Hokejisti českobudějovického Motoru do nové sezóny stoupí o den později, konkrétně ve středu 16. září, kdy doma na svém ledě přivítají Mladou Boleslav. No a právě dnes, jak už jsme slyšeli, odehraje Motor další přípravné utkání na ledě prvoligové jihlavské Dukly. Zápas začne v 17:30 a Jihočeši mají sousedům z Vysočiny opravdu co vracet, protože v přátelském utkání před necelým měsícem 6. srpna Dukla porazila Motor na jeho domácí půdě 3-2. Jinak ten zmíněný zahraniční turnaj ve Švýcarsku v Surze dopadl pro Jihočechy velmi špatně. V prvním utkání prohráli s Cugem 0-3, no a v tom druhém prohráli s Rapperswilem 2-7. Takže svěřenci trenéra Roberta Petrovického si budou chtít určitě dnes v Jihlavě spravit chuť a náladu. Tolik tedy aktuality ze světa, nejrychlejší kolektivní hry na světě, no a my si teď pojďme představit, co nabídne Jihočeské dopoledne v následujících minutách. Dnešní babské rady se budou věnovat přípravě bramborové kaše. Vydáme se za naším regionálním stopařem, který připomene slavná filmová místa na jihu Čech. No a pozveme vás taky na výstavu Barbory a Emy Srncových v Českých Budějovicích. A přidáme taky tradičně několik dalších tipů pro volný čas. Nejprve si ale připomeneme jedno další historické výročí. Dneska je to 87 let ode dne, kdy vypukla druhá světová válka. Nacistické Německo tehdy napadlo Polsko. Může se vám zdát, že to bylo pro lidi z Českých Budějovic dost daleko, ovšem opak je pravdou. Nacisti hned ten den zatkli někdejšího starostu města Alojza Neumana a další osobnosti veřejného života. Další jméno se

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, 10 hodin a 10 minut. My si teď připomeneme jedno historické datum. 1. září roku 1939 nebylo na jihu Čech jen dnem, kdy začala druhá světová válka. Možná si řeknete, ta začala přece jinde a jinak, a ne v jižních Čechách. Ale hned v prvních hodinách začali nacisté zatýkat i místního české politiky a další veřejně známé osobnosti. Ne proto, že by něco provedli, ale preventivně, jako rukojmí pro případ nepokojů a odporu obyvatel. Kdo se tehdy ocitl na seznamech gestapa a co následovala, tak právě teď to připomene ve své reportáži Zdeněk Zajíček.
1: 1. září nacisté spustili akci Albrecht der Erste a výsledkem bylo zatýkání některých významných představitelů zdejšího politického a československého civilního života. Oni je zatkli jako rukojmí, kteří měli být takovými těmi ručiteli, že tady Češi se nebudou bouřit, že nevznikne žádné povstání. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak tyhle lidé měli být exemplárně potrestáni. Výsledek byl, že obyvatelstvo tady zůstalo relativně v klidu, ale nějaké takové ty protesty, které potom vypukly třeba 28. října roku 39, tak ty na začátku září tady v jižních Čechách ani jinde v protektorátě nebyly.
2: Ke klidu tehdy vyzývaly i noviny ze soboty 2. září. Ocitujme z nich úvodní článek.
3: 1. září prohlásil slavnostně a rozhodně vůdce a říšský kancléř vůli německého národa postavit se jako jeden muž za právo na německé Gdánsko a německé příslušníky v Polsku. Po jeho proslovu byl přijat jednomyslně říšským sněmem.

0: Mám zákon, jímž navrací se Gdansk do lůna mateřské země. V těchto osudových hodinách musíme si uvědomit, že i náš osud jest svázán s osudem říše německé. I chceme být loajálními občany ve smyslu ubezpečení státního prezidenta doktora Emila Háchy. Znovu opakujeme, že by bylo neštěstím národním jednat jinak. Prosíme vás, abyste zachovali věrnost říši a národu a vyvarovali se všeho, co by mohlo přivodit nedozírné následky.
1: Aby byl skutečně zajištěn klid, odvedli nacisté postupně z jihu Čech asi 350 lidí. Jako první některé představitele jihočeské politické elity. Kdo patřil mezi ty první zatčené? Ptám se Jiřího Dvořáka.
2: Pokud se týká těch představitelů politických stran, tak tady byl velice významný bývalý českobudějovický starosta, představitel Národně socialistické československé strany, inženýr Alois Neumann, a za stranu lidovou to byl páter Josef Plojhar. Ti byli jako vedoucí představitelé zdejší politické elity zatčeni, nejdřív tedy byli v Trestnici a po krátké době byli odsunuti do koncentračního tábora. Měli to štěstí, že přežili celou tu hrůzovládu a mohli potom v květnu 45 zase se vrátit zpátky do jižních Čech a působit jako vedoucí představitelé svých politických stran.
1: Ale ta zkušenost je změnila.
2: Ta zkušenost je změnila, protože oni se tam dostali pod vliv komunistů, se kterými pokud chtěli přežít, tak museli spolupracovat. Ovšem něco za něco, takže za to potom chtěli, aby byli vůči nim loajální a spolupracovali v rámci Národní fronty, což se odehrávalo až do toho roku 48. Oba pánové se potom zapojili do té obnovené vlády Národní fronty Čechů a Slováků, v jejímž čele stanul zase Klement Gottwald.
1: To byl příklad osudu veřejně známých osobností. Co ale ti obyčejní, dá se říci bezejmení. Jak na takové lidi dolehly první dny války, o níž ještě nikdo netušil, že bude druhou světovou?
2: Obyvatelstvo začalo také nákupní horečku. Skupovaly se ty potraviny, které byly ještě volně dostupné. Nacisté zavedli lístkový systém. To znamená, že na všechno se začaly zavádět příděly. Největší příděly dostávali Němci, pak byli Češi a pak teprve byli Židé. Navíc v rámci Čechů potom docházelo k tomu, že, ale to bylo až později, po roce 40, že ti, kteří tvrdě pracovali v těžkém průmyslu, tak ty dostávali největší příděly. Mnohem menší příděly dostávali ženy, děti a staří lidé.
1: Abychom si dokázali takový přídělový systém představit, pak by každý dospělý člověk musel vyjít na týden se 700 gramy masa, tedy ani ne 0,75 kg. Koupit by mohl také necelý litr a půl mléka, přesněji 1,4 litru. Dalších mléčných výrobků, tuků a oleje by měl na týden a osobu k zakoupení 420 gramů, 280 gramů másla a nebo 12,5 deka mídla na 4 týdny. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: Celé 4 minuty po 10:45 je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. No a přesně v tuto dobu přichází čas na tipy pro volný čas. V Českých Budějovicích začíná dneska Mezinárodní festival staré hudby. Slavnostní uvedení s výstavou fotografií je dnes v 17 hodin v galerii Rábenštejnská v Hradební ulici. Prohlídky s Bílou paní Prechtou v Třeboni jsou dneska od 10:10 do 16:10 v Zámecké lékárně v Březanově ulici. Výstavu obrazů Moniky Vojtové s výraznou barevností a emotivním výtvarným projevem můžete vidět od 9 do 15 hodin v klášteře ve Zlaté koruně. Kouzelný třpit korálků, to je výstava v Táborské galerii 140, na které si můžete prohlédnout originální autorské šperky, korálkové květiny, miniatury i další dekorace. Součástí výstavy, která je otevřena od pondělí do neděle od 10 do 17 hodin, jsou taky unikátní šaty zhotovené z 2013 korálkových květů. Písecká galerie Dragon vystavuje fotky Petra Brucknera, rodáka z Písku, herce a fotografa, který je od 60. let členem divadla Járy Cimrmana. No a poslední tip, Českokrumlovská galerie Port 1560 připravila expozici obrazů francouzské krajinomalby předních představitelů impresionismu a zároveň tvorbu Antonína Chytusyho, jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů. Tato galerie, tedy Port 1560, má otevřeno od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin. Tak tedy neváhejte, milí posluchači, a navštivte. A ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte příjemný den. Za 10 minut bude 10:30. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Pět minut před 10:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Laskavé obrazy Emy Srncové a její dcery Barbory si ode dneška můžete prohlédnout ve venkovní galerii na dvorku v Českých Budějovicích. Pozvu vás do ní už za okamžik.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ve venkovní galerii na dvorku v Českobudějovické ulici Hroznová je dnes v 17 hodin vernisáž výstavy Emy a Barbory Srncových. Ten, který jejich obrazy zná, ví, že člověka přenesou do světa krásného, laskavého a plného barev a pohody. No a já mám právě teď na telefonu Barboru Srncovou, které přeji pěkné dopoledne.
2: Já vám přeju krásné odpoledne.
1: Barboro, povězte, kdy jste s maminkou naposledy v Českých Budějovicích vystavovali? Tedy dovolím se zeptat, jestli vůbec někdy?
2: No je to neuvěřitelný, my jsme našli staré fotky a vlastně je to 44 let, co přímo na tomto místě máma měla výstavu, takže je to návrat po 44 letech, přímo do stejné galerie.
1: Tak to je opravdu hezké. Kolik jste toho na tu výstavu přivezli a co konkrétně tedy?
2: Tak výstava je taková komorní, malinká, relativně ten dvorek je krásný, malebný. Máme tam 12 litografií, jsou tam reprodukce, plakáty, je to možné i koupit. A hlavně, co je úplně jako unikát a nejlepší, že v těch 17 hodin přijede i maminka, protože kousek od Budějovic máme chalupu, takže se maminku naberu do auta, pojedeme nejdřív k mý kamarádce na oběd, k paní Hruškový a pak budeme na vernisáži spolu a moc se na to v obě těšíme.
1: Máte tedy krásný program. Mimochodem v té zmíněné galerii na dvorku kdysi vystavovala i moje babička. Znám to tam, je to tam opravdu hezké, malebné. Každopádně je nějaké téma, které se teď ve vašich nebo maminčných obrazech objevuje, řekněme, hodně často?
2: Je to pořád stejné, snažíme se to obě dělat s úsměvem, s láskou, s humorem. Obě malujeme nejlíp, jak umíme, ani jedno na to nemáme školy. Takže je to opravdu jenom předávání pohledu na svět našima očima fantazie.
1: No, z toho, co jste říkala při té předchozí odpovědi, jsem vyrozuměl, že máte k jižním Čechám, respektive primárně tedy vaše maminka má k jižním Čechám velmi blízko. Je nějaké místo tady na jihu Čech, kde jste vy nebo vaše maminka namalovali obrázek?
2: Ano, maminka namalovala přímo tady z Hořic, nebo kousek od Hořic, od Lipna. Má namalovaný obrázek ona v Jahodě, což je naše chalupa, které říkáme Jahoda, protože je natřená na růžovo již od původního majitele. Takže ano, máme obrázek maminku v Jahodě.
1: No a jaký je tedy váš konkrétně vztah k jižním Čechám?
2: Tak já to mám moc ráda, protože Budějice jsou opravdu nádherné město a vždycky, když tam procházím, tak mám tam kamarády svoje. Byla jsem na nějakým jazzovým takovým nádherným koncertíku. To je prostě nádhera, co se tam u vás odehrává. No a pak samozřejmě Lipno a západy slunce za Lipno, z Kovářova zase od jiných kamarádů. Miluju to.
1: To rádi slyšíme. Dokázala byste ještě posluchačům říct, dokdy mohou výstavu v galerii na dvorku navštívit, dokdy tam ty obrázky budou?
2: Je to do konce září do 30.9. a myslím si, že uděláme možná i takovou dernisáž jenom se mnou. Uvidíme ještě, to se ještě domluvíme. Já mám maminku vedle sebe, takže kdyby jste mohl, tak já bych jí na chviličku jenom, aby nám taky řekla pár slov, jenom pozdravila diváky spíš nebo posluchače.
1: Určitě, budeme moc rádi. Já jenom tedy pro posluchače dodám, že Barbora Srncová předává teď svůj telefonní přístroj mamince Emě Srncové, kterou já zdravím v našem vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
1: Tak paní Srncová, co byste chtěla říct o té dnešní vernisáži a také o výstavě jako takové?
3: Tak Bára mě tady odtud vytáhne, já jsem na chalupě už vlastně 2 měsíce, přijela jsem sem zdevastovaná z Prahy a tady jsem pookřála a taky zlenivěla, takže si užívám a nechce se mi vůbec nic a nikam. Takže já tohle to je jediný výlet, který dneska podniknu a mám z toho trochu trému, protože opravdu jsem jinak taková zalezlá babi už. A nic moc nemůžu a hrozně mi to vadí. Samozřejmě to stáří, jak se říká, není pro sraby, ale kdo to má vydržet?
1: No, tomu naprosto rozumím, nicméně pevně doufám, že ta vaše cesta do Českých Budějovic bude vydařená. Těšíte se do galerie na dvorku?
3: Těším, protože mám před sebou těch 44 let co jsme tam jeli, když jsem byla čerstvě rozvedená, vzala jsem děti a jeli jsme po kamarádech pod stanem teda, a mezi tím byla tahle výstava, která byla úžasná, a máme od té doby takový paňáky velký, který jsem tam kvůli tomu malovala a vyřezávala, a vlastně ho mám do dneška opraveného v Praze na zahradě.
1: Vaše dcera Barbora už zmínila, co konkrétně se na té samotné výstavě objeví. Chtěla byste k tomu ještě něco dodat?
3: Tak je tam toho jako ne moc, je to spíš setkání po těch 44 letech. Není to veliká výstava, je to spíš takové setkání, potěšení. Jsou tam litografie a oleje tam nejsou, protože to ani by se tam nevešlo nebo nehodilo, protože to je jako polovenku, že jo, tam celý. Takže je to spíš setkání kamarádů a přátel.
1: Českobudějovická venkovní galerie Na dvorku v ulici Hroznová má dnes v 17 hodin na programu vernisáž výstavy Emy a Barbory Srncových. Obě dámy byly s námi ve vysílání, tedy v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, a já jim od mikrofonu přeji, ať se vernisáž vydaří a taky hlavně, ať se výstava líbí. Děkujeme moc krát, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Děkujeme, naschledanou.
1: No a my, milí posluchači, pokračujeme dál. Hned na několika místech Jihočeského kraje natáčel František Vláčil svůj největší film, tedy Markétu Lazarovou. Po jeho stopách se dnes vydal taky náš regionální stopař, se kterým se za chvilku spojíme, tak si na to počkejte.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: něco ti teď. Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tvrz Klokočí na Písecku, Kvilda nebo zaniklá osada Svánkov na Českokrumlovsku. To jsou místa, kde režisér František Vláčil natáčel svůj film Markéta Lazarová. No a dnes všechna tato místa zmapoval náš regionální stopař Petr Kubát, který je právě teď se mnou ve spojení. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, tak já začnu nejprve u té středověké tvrze Klokočín, kterou najdete u Maletic poblíž Protivína na Písecku. Ta se stala základem pro filmový Roháček, tedy sídlo loupeživého kozlíka. Já jsem se tam byl podívat na místě a ještě jsem si včera znovu po letech pustil celý film Markétu Lazarovou a ověřil jsem si, že vlastně filmaři tam využili tu středověkou tvrz, ale dostavili tam hodně i rozsáhlé dekorace nádvoří. No a víc o tom samotném natáčení mi řekl filmový publicista Luboš Dvořák.
3: Tehdy v těch 60. letech využili právě toho gotického vzezření té tvrze. Opět si tam filmaři pomohli tím, že tam dodělali různé dřevěné kulisy a jsou tam takové scény, kdy běží vlci a honí jedno z těch synů. Tak to bylo zezadu toho dvora nebo té tvrze v tom Klokočíně.
1: My už jsme to, Petře, naznačili. Další lokací, kterou František Vláčil využíval, byla Šumava. Je to tak?
2: Je to tak, třeba tam jsou hned ty úvodní scény, kdy se ten filmový biskup Henavský pohybuje v okolí šumavské Kvildy. Další klíčovou lokalitou byl třeba Mrtvý luh, tedy rašeliniště u Soutoku a Teplé Vltavy. Jeho pustá krajina se objevila v části filmu nazvané Černoháj a taky v zimních scénách. Filmaři využívali taky jezerní sláď, okolí Kvildy, jak jsem říkal, kde Vláčil natáčel hlavně ty hluboké šumavské hvozdy a taky boj mezi kozlíkovými lidmi a královskými vojskem. No a další filmové místo vzniklo v zaniklé osadě Svánkov u Světlíku na Českokrumlovsku, jak doplňuje Luboš Dvořák.
3: Tam se nacházelo sídlo slovenského herce Michala Kožucha, neboli Lazarovo obořiště. A má to opět takový příběh, že to byl takový polorozbořený statek či tvrz, kterou filmaři opět nechali z dřevěných prvků dostavět. A když natáčení toho Lazarova obořiště tam v tom Svánkově skončilo, tak si to samozřejmě lidé rozvezli domů a použili ty dekorace jako palivové dříví.
2: No a já doplním, že právě ve Svánkově vznikaly i zásadní scény filmu, tedy první setkání Markéty s Mikulášem nebo scéna, kdy je Lazar přibitý na vrata svého statku. To natáčení se odehrávalo v letech 1965 až 1966 a je známé náročnými až extrémními podmínkami pro herce i celý štáb. Já jsem si zjišťoval ještě nějaké informace o tom samotném natáčení a dokonce jsem se dozvěděl, že Magda Vašáriová, představitelka filmové Markéty, ten film nikdy neviděla, protože to natáčení pro ní bylo, říkala, v podstatě traumatizujícím zážitkem.
1: No a taky to právě František Vláčil, myslím, dobře přenesl do toho samotného filmu, který je dnes opravdovou klasikou. A ta místa z filmu Markéta Lazarová od režiséra Františka Vláčila pro nás dnes zmapoval náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc a hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dvě minuty po 10:45 posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a díky dnešním babským radám se naučíte, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem a nebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. Už za chvíli.

0: Babské rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 1. září roku 2026 má před sebou ještě svou poslední třetinu. Nejprve budou na řadě tedy zprávy v 11 hodin, které už připravuje Pavlína Fendeková. No a hned po nich ve studiu přivítáme mé dnešní dopolední hosty. Povídat si budeme o ekologii, konkrétně o soutěži E.ON Energy Globe Awards, které se taky přezdívá ekologický Oscar. Oceňuje nejlepší ekologicky a energeticky úsporné nápady. Vyhlášení vítězů soutěže se odehraje už tuto sobotu na Ekofestivalu v Českých Budějovicích. A my si o tématu popovídáme se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. Zvu vás tedy k poslechu a přeji hezký den.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Norský král složí dnes před parlamentem přísahu. Ve Vimperku se dnes otevírá ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Slovinský cyklista Tadej Pogačar má za sebou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál přitom v zemi nahrazuje korunovaci.
2: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Dětskou ambulanci ve Vimperku bude od dneška provozovat nemocnice Strakonice. Slavnostně ji otevře ve 13 hodin v budově základní školy ve Smetanově ulici. Dříve provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice. Ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení i vimperskou ordinaci. Pokračuje mluvčí nemocnice Strakonice Kateřina Koželuhová.
3: V souvislosti se změnami v poskytování dětské lůžkové péče v Prachatické nemocnici a přesunem vimperské ambulantní péče ze školní ordinace zpět do Prachatic se nemocnice Strakonice dohodla na převzetí vimperské ambulance. Cílem je zachovat dostupnou pediatrickou péči pro děti z Vimperku a okolí.
0: Česká společnost AIDS Pomoc otevře dnes odpoledne v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabídne anonymní a bezplatné testování a vznikne v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájí provoz takzvané PrEP ordinace, která nabízí preventivní léčbu snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou mu vystaveni. Česká společnost AIDS Pomoc to uvádí na své webu.
1: Sport.
0: Po volném dni čeká cyklisty na Vueltě 10. kopcovitá etapa. Závod průběžně vede Španěl Enric Mas, který je první o minutu a 18 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Další Slovinec Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu z Vuelty coby lídr odstoupit, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech oblačnosti přechodně přibyde, k večeru se zcela vyjasní, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr se bude měnit na severozápadní a odpoledne přechodně zesílí. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte ode dneška s uzavírkou silnice 132 ve Zdešově mezi Jarošovem nad Nežárkou a Žirovnicí na Vysočině a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Méně plýtvat, třídit odpad a zadržovat vodu. To jsou jedny z hlavních principů udržitelnosti. Třeba právě vlna veder, kterou jsme během letošního léta zažili, tak ta nás nutí nad udržitelností čím dál tím více přemýšlet. A právě o udržitelnosti je i soutěž E.ON Energy Globe Awards, přezdívaná taky jako ekologický Oscar. Její 18. ročník míří do finále a vyhlášení vítězů bude o nadcházejícím víkendu součástí ekofestivalu v Českých Budějovicích. No a my si o tématu už za chvíli popovídáme se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázrovou ze společnosti E.ON. Zvu vás k poslechu a ještě jednou přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dobrý den.
1: My si dnes budeme povídat, jak už jsem zmínil, o soutěži E.ON Energy Globe Awards i o ekofestivalu, který tuto sobotu 5. září budou hostit České Budějovice. Ono to s tím samozřejmě úzce souvisí. No a obě dámy se na soutěži i festivalu organizačně úzce podílí. Letos jde už o 18. ročník Energy Globe Awards. Jak vlastně tato přehlídka vznikla? Kdo tuto otázku zodpoví? Paní Glázrová.
0: Asi já. Dobře. Já déle pracuju teda ve společnosti a ono je to takové trochu úsměvné, protože v roce 2007 jsem koukala na seriál Columbo, určitě znáte, tam hlavní představitel Peter Falk, a vlastně jsem tak ho nějak pozorovala, koukala se, co dělá, a zjistila jsem, že on je ambasadorem světové soutěže Energy Globe. Ta soutěž existuje ve 187 zemích světa a viděla jsem, že dokonce byl i na slavnostním vyhlášení v Rakousku v Linci. Takže jsem říkala, no tohle je něco, co bychom mohli dělat, oceňovat ekologické projekty, a dokonce tam mohu třeba potkat Petra Falka. Takže jsem tehda vedení řekla, jestli někoho nezná v Rakousku, protože jsme měli i vlastně rakouského kolegu, a ten nám zjistil, že zakladatelem je pan Wolfgang Neumann, a zajistil nám potom pozvánku na slavnostní vyhlášení rakouských ekologických projektů do rakouského Velsu. Takže jsme tam jeli, bohužel Petra Falka jsem tam už neviděla, nicméně nás to nadchlo tak, protože víte, že v televizi byly různé přehlídky toho, že bylo vyhlášení třeba nejlepší sportovec, fotbalista, hokejista, nejhezčí žena, muž, a vlastně nikdo nevyhodnotil nebo nehodnotil tyhle lidi, kteří něco dělají pro planetu, který řeší projekty na ochranu životního prostředí, takže jsme se proto nadchli a přinesli to do České republiky. Takže už 18 let, to už je teda dost dlouhá doba.
1: No, hezký příběh. Proměnila se za těch 18 let nějak struktura té soutěže či její pravidla? To zodpoví Šárka Dvořáková.
2: Ano, děkuju. Tak trochu. Podstata té soutěže zůstala stejná. Pořád jde o přihlášení, odbornou porotu a potom vyhlášení vítěze. Ale snažíme se tu strukturu a ten mechanismus trošku zjednodušovat veřejnosti, aby pro ně byl srozumitelnější, jednodušší. Dřív jsme mývali několik kategorií a v té kategorii bylo ještě více projektů. A teď už vlastně máme jenom 5 finálových, aby jsme se více fokusovali jenom na menší počet, a veřejnost potom neměla nějakou rozhodovací paralýzu, jaký teda projekt vlastně vyberu. Taky jsme tvář soutěže dali a každý projekt podporují ambasadoři z řad známých osobností, takže každý rok se snažíme, aby ta soutěž byla o něco lepší, a snad se nám to daří.
1: No, mimochodem, my si o tom taky ještě budeme povídat, představíme všech těch 5 finalistů, nebo alespoň valnou většinu, a taky jsme zmínili ten ekofestival, minulý ročník se konal v Brně, letošní právě v Českých Budějovicích, ale stejně jako během těch předchozích ročníků, tak i letos se do soutěže přihlásily firmy, obce i jednotlivci. Dá se tedy říct, že ta soutěž je určená úplně všem, jinými slovy, že se do ní může opravdu přihlásit úplně každý?
2: Ano, může. Nemusí to být úplně projekt za miliony, ale jde o nějaký nápad, iniciativu, která má pozitivní dopad, ukazuje, že i jednoduše to jde dělat. A takže vítáme i startupy, jako třeba loni, co jsme měli projekt Lasar, kdy to tak trochu vzniklo na koleni v pokojíku u jednoho studenta, a teď už objíždí NASU, nebo spolupracuje s NASou, objíždí celý svět a čistí vesmír vlastně pomocí takového laseru, takže je to fakt zajímavý.
1: To se zmínila zrovna projekt, který se pohybuje hodně na takové vědecké bázi, ale třeba dám takový příklad a hodně hypotetický, teď jsem si to vymyslel, může si třeba někdo doma v kůlně sestrojit nějaký nástroj, který třeba zlepší, řekněme, udržení vody na zahradě nebo kdekoliv, taky si může takový člověk přihlásit k vám do soutěže.
0: Určitě my bereme projekty, které nějakým způsobem pomáhají životnímu prostředí, šetří zdroje energie nebo přináší udržitelnější řešení. Je důležité, aby ten projekt byl dobře popsán, aby jsme ho mohli i nějakým způsobem natočit, protože potřebujeme ty projekty hezky, atraktivně ukázat veřejnosti, aby se mohli inspirovat.
1: To jsou tedy ta základní kritéria k tomu, aby se člověk mohl přihlásit do té soutěže. A je to přes nějaký webový formulář, nebo jak to funguje?
0: Na našich stránkách www.energyclub.cz

0: www.kultura.cz, tak tam se mohou lidé přihlásit. Letos samozřejmě začneme až v listopadu se přihlašovat. Teď máme 5 finálových projektů, čeká je slavnostní vyhlášení právě na vámi zmíněném ekofestivalu a vlastně potom se zase lidé mohou přihlašovat, lidé, firmy, obce, školy od listopadu.
1: Šárka Dvořáková ještě chtěla něco dodat?
2: Ne. Kolegyňka to krásně řekla.
1: Výborně. Šárka Dvořáková, ještě jednou zmíním, a Vladimíra Glázrová ze společnosti E.ON jsou našimi dnešními dopoledními hosty.
3: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když jsme se bavili o těch 5 finalistech, tak zrovna včera skončilo hlasování, v němž lidé mohli hlasovat a rozhodnout tak o letošním vítězi soutěže E.ON Energy Globe Awards 2026. To vyhlášení, ještě jednou zmiňuji, bude součástí ekofestivalu tady v Českých Budějovicích už tuto sobotu 5. září. Kolik těch projektů se vám letos do soutěže přihlásilo a kolik lidí se zhruba zapojilo do toho hlasování? Já jsem koukal i na ty předchozí ročníky, tak mě zaujalo, že vždycky ten počet projektů je docela vysoký, zhruba jsou to řádově stovky.
0: Ano, letos se nám přihlásilo 289 projektů, to je za tu historii druhý nejvyšší číslo. Musím říct, že vlastně i pan zakladatel té soutěže Energy Globe říkal, že co děláme vůbec v Čechách, že opravdu máme tolik projektů, že v Rakousku se už tolik projektů nepřihlašuje, takže jsme dostali i medaily za opravdu nejvíce přihlášený projekty vlastně v rámci toho celého světa. Takže z toho máme velikou radost a do hlasování se zapojilo zhruba 12 000 lidí, takže hlasovali pro jeden z těch 5 finalistů, což je fajn.
1: A to je taky vysoký počet těch
0: hlasujících. Dalo by se říct, že ano. Dalo by se říct, ano, určitě máme už jako vítěze daného a to si počkejte na ekofestival v sobotu tento týden.
1: Je to velmi čerstvá informace, jak jsem zmiňoval, hlasování skončilo včera. Každopádně už jsme taky zmínili, že těch finalistů je celkem 5. Asi nemá smysl vyjmenovávat je všechny úplně jednotlivě, ale třeba mezi těmi finalisty najdeme i projekt Enres. Může Šárka Dvořáková zmínit, co je cílem tohohle projektu?
2: Určitě, děkuju. Je to vlastně technologie, která zjednodušeně řečeno zpracovává odpad, který by se jinak dostal na skládku nebo do nějakých spaloven, tak znovu tyto suroviny jako plast, pneumatiky využívá a speciální takovou technologií, co právě společnost Enres má, tak ten materiál zpracovává s různě drtí a tak, tím nebudu úplně zdržovat a mění je na výstup takovou kapalinu, připomíná to takový olej, který se dá znovu zpracovávat, taková ropa, jestli to můžu takhle nazvat.
1: Takže částečně i takové palivo, můžeme říct, nebo?
2: Asi jo, dál se to používá v petrochemickém průmyslu na další zpracovávání, třeba k výrobě dalších plastů a tak, takže.
1: No, další projekt, který letos mezi těmi finalisty reprezentuje samosprávy, mě osobně docela zaujal, jmenuje se Ratiboř udržitelná. Není to teda Ratiboř u Jindřichova Hradce, jak jsem se dozvěděl, je jinde, ale každopádně o čem je tenhle ten projekt, který ještě jednou zmiňuji, mezi těmi letošními finalisty reprezentuje právě obce, samosprávy jako takové.
2: Je to sice malinká obec, ale má, může inspirovat další obce, města. Nedělají věci jenom pro efekt, ale opravdu je to takový komplexní systém různého zadržování vody, budování nových tůní, mají skvělý motivační systém pro recyklaci, pro občany. Je to taková rodinka vlastně ta obec, když jsme byli natáčet, tak opravdu, jak se říká u Budějovicí, že by tady chtěl žít každý, tak tam teda na druhém místě, dobře. A co mě zaujalo, tak výroba energií, že si vlastně z fotovoltaik, co mají v té obci na obecních budovách, tak spotřebu pokrývá obec a zbytkové teplo využívají v kuchyni a v kuchyni mají takovou speciální pec, která zase vytápí jejich takovou zahrádku, takže je to takový koloběh, je to fakt zajímavý.
1: Pevně věřím, že až se Ratibor stane udržitelnou, tak tam opravdu bude chtít žít každý. Každopádně v minulém roce soutěž vyhrál projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické. My jsme tady měli je to tak zhruba rok zpátky, právě představitelé ČSO Krištofa Chmela, zakladatele ptačího parku z Budovská Blata, který vznikl nedávno i na jihu Čech. Čím vlastně ten projekt ptačí parky porotu před rokem zaujal? Šárko, opět vy byste to zodpověděla.
2: Jo, jo, protože je to furt projekt, který vlastně prošel mýma rukama, takzvaně. Tak myslím si, že to je hlavně to, že vrací život do krajiny. Že obnovují mokřady, pomáhají ohroženým druhům ptáků a vytváří místa, kam můžou lidé chodit na procházky, vzdělávat se, jsou tam i poznávací trasy. Takže asi takový komplex. Hlavně to není jenom jednorázová věc. Je to dlouhodobý projekt, iniciativa a hlavně ptačí parky mají 7 už takových parků po České republice, nebo teď už 8 vlastně ke 100. výročí otevřeli novou někde na Vysočině, tuším. Mm-hmm. Takže je to fakt pěkný.
1: No a mimochodem taková ornitologická zajímavost, stejně tak jako loni i letos se podařilo v parku z Budovská Blata zahnízdit břehoušům černoocasím, což jsou takový docela unikátní bahňáci, ptáci. Ale zpátky k našemu tématu, jsou ještě nějaké další projekty z jihu Čech, které v minulosti v soutěži uspěly? Vladimíra Glázrová na mě kýve, takže by asi chtěla odpovědět.
0: Protože si pamatuju, nebo jeden takový projekt z jižních Čech bych určitě zmínila, to je projekt Pavla Podruha. A o Pavla Podruha, slyšíme se? Ten se jmenuje Český soběstačný dům a ten ukazuje, že i bydlení se dá pojmout chytře a úsporně. Dům funguje tak, je to jako malý vlastní ekosystém. On se vlastně snaží co nejméně záviset na veřejných sítích. Na střeše asi každý si to dokáže představit, jsou fotovoltaické panely, ty vlastně přebytky se uloží do baterií, ten dům má vlastní řídící systém, řeší se zde také hospodaření s vodou a samozřejmě u tohohle domu je kvalitní izolace, orientace domu, řízené větrání a úsporná technologie. Určitě doporučuji Pavla Podruha si sem pozvat, protože ten by vám o tom domečku povídal opravdu asi hodiny. A další třeba projekt, ale to už zmínila Šárka, ptačí parky jsou i tady vlastně u Českých Budějovic.
1: No, já jsem byl osobně právě se podívat v Českém soběstačném domě, dokonce na stavbě, pak když se to zhotovilo, je to kousek od Lipenské přehrady, vlastně z druhé strany přes kopec. Je to tam opravdu hodně zajímavé, ale můžeme se teď dostat vlastně úplně globálně k těm vítězným projektům obecně, které byste označili za nejzajímavější, lépe řečeno, který třeba zaujal vás osobně nejvíce. Možná se zeptáme nejdřív Vladimíry Glázrové a potom Šárky Dvořákové.
0: Tak Šárka, ví, mě nejvíce baví projekt Otáčivý dům pana architekta Bohumila Lhoty. My se Šárkou Bohouška, my mu říkáme Bohoušek, navštěvujeme ho každý rok, jak se mu daří, protože on ten dům stavil 42 let. Je to opravdu unikát. On je ten dům kruhový, uprostřed má nosní válec, kolem kterého se celá ta obytná část takhle otáčí nebo pohybuje. Ten dům se může pohybovat kolem své osy, ale i nahoru a dolů. Vlastně pan Lhota nám vysvětloval, že to otáčení zajišťuje rumpál, určitě každý ví, jak vypadá. A vlastně zajímavé je, že dva lidi ho dokážou ten dům otáčet vlastně i ručně. Ten pohyb nahoru a dolů zajišťuje šroubový zvedák, který je poháněný teda motorem. A vy se asi ptáte, proč to ten pan architekt takhle postavil, tak vlastně, že jo, hlavní myšlenka je sledovat to slunce, protože v létě vy si ten domeček otáčíte prostě za tím sluncem, využíváte to sluneční záření v létě a v zimě si můžete zajet až 2 metry hluboko pod zem a tam je samozřejmě ta izolace, že jo, tepelná z té země. Takže tohle to mě hrozně baví a já si pamatuju, když jsme natáčeli medailonek tohle domu, tak já jsem si říkala, to je snad nějaký sci-fi, takže i do medailonku jsme dali potom hudbu z návštěvníků. To velmi dobře fungovalo. A mám hrozně ráda tenhle projekt, ráda na něj vzpomínám.
1: Z toho, co jste říkala, jsem vyrozuměl, že i pro Šárku Dvořákovou to byl určitě jeden z nejoblíbenějších projektů, ale vy určitě, Šárko, zmíníte ještě nějaký jiný, předpokládám.
2: Určitě, jak říkala Vlaďka, ten otáčivý dům, tak to jsem ještě v EONu nebyla, nebyla jsem součástí Energy Globu, ale právě na návštěvě nebo z historek, co mám od Vlaďky. Ale jsem od roku 2019 součástí týmu Energy Globe, tak asi všechny projekty, co byly nejenom vítěznými, ale i finalisty, ať už je to Domov pod hradí, jako pasivní dům, nebo projekt Miko, obalový materiál z hub, tak to byl taky takový jeden malý startup v roce 22, tuším, že to bylo. A teď to mají zase více vychytaný a je to zajímavý pozorovat ty projekty, jak postupují, jak se vyvíjí a je to prostě o lidech. Je to o energii, o tom, jakou mají vášeň v to a že ji chtějí předávat dál.
1: Tak uvidíme, kdo v letošním ročníku soutěže Energy Globe Awards uspěje. Šárka Dvořáková a Vladimíra Glázrová jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Povídáme si s nimi právě o zmíněné soutěži a povídat si budeme taky o ekofestivalu, který budou tuto sobotu 5. září hostit České Budějovice. Teď je čas na krátkou hudební pauzu a za chvíli jsme zpátky.
3: Český rozhlas České Budějovice.

písničku už.

dveřích cizích lávek stál, tak

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Velmi milé a příjemné dámy, Šárka Dvořáková, Vladimíra Glázrová jsou stále se mnou ve studiu i minutu a půl před 11:30 dopoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se v našem dnešním dopoledním vysílání nebo aspoň v jeho části bavíme o soutěži Energy Globe Awards, tedy lépe řečeno, abych byl konkrétní, E.ON Energy Globe Awards a taky o sobotním ekofestivalu, který budou hostit tady České Budějovice. Co všechno návštěvník nabídne ten zmíněný festival. Připomenu ještě jednou v sobotu 5. září na Sokolském ostrově v Českých Budějovic. Právě Šárka Dvořáková, která je s námi ve studiu, má v režii celou tu přípravu. Tak na co byste posluchače nalákala?
2: Myslím si, že si každý přijde na svý, jak rodiny s dětmi, teenageři, nebo jenom jednotlivci dospělí. A návštěvníci se můžou těšit na živé kapely, na rozhovory, které vedou moderátoři z DVTV, na různé workshopy, tvořivé dílničky, samozřejmě skvělé jídlo od místních podniků, to nemůže chybět. A v neposlední řadě je právě vyhlášení vítěze soutěže E.ON Energy Globe. A vstupné je samozřejmě zdarma, to je na tom to nejlepší.
1: Ano, to je důležitá věc. My jsme se samozřejmě tady během té hudební pauzy bavili o tom, že loni se festival odehrál v Brně. Tak proč právě letos padla volba na České Budějovice? Vladimíra Glázrová zodpoví.
3: No, to je naše takové přirozené místo, protože E.ON samozřejmě tady, my sídlíme také a Budějovice máme rádi, v Budějovicích to bylo také před 2 lety, tuším, a střídáme Brno, Prahu, příští rok by to mělo být v Praze nebo v Brně, to ještě uvidíme, nicméně v roce 2028 určitě zase budeme v Českých Budějovicích, protože České Budějovice budou evropské hlavní město kultury, takže to nesmíme chybět.
1: Je to přesně tak, takže i ekologie bude součástí tohoto titulárního roku. Šárka Dvořáková už zmínila, že na Sokolském ostrově vystoupí několik hudebníků, několik kapel. Můžete být konkrétnější?
2: Určitě. Festival rozproudí baby punková kapela Kašpárek v rohlíku, takže nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče. A potom bude Eva Burešová, trošku promladší, Sofian Mečmeč, sama jsem na ní zvědavá, ještě jsem ho neslyšela naživo. A festival ukončí Monkey Business.
1: Tak to je opravdové lákadlo, zejména ta poslední zmiňovaná kapela, na tu bych se šel podívat třeba já. Každopádně teď ještě v závěru našeho dnešního rozhovoru trochu odhlédneme od toho samotného festivalu, ale vlastně ne tolik, protože se budeme bavit o tom smyslu a o tom, co ten festival propaguje, a to je udržitelnost. Pro někoho vlastně v dnešní době je to trochu smysl až života, možná dalo by se říct, ale pro někoho jiného to není třeba úplně oblíbené slovo. Tak mě zajímá, jak se podle vás tento pojem vyvinul za těch posledních 10 let, třeba právě i za tu dobu, co připravujete ten zmíněný ekofestival. Podaří se lidi přesvědčit, Vladimíro, že to má opravdu smysl, ta udržitelnost, co myslíte?
3: No tak naštěstí to slovo udržitelnost už není takové slovo, které se dobře vyjímalo v těch prezentacích, že jo, pro někoho samozřejmě pozitivně, pro někoho negativně, ale myslím si, že ta udržitelnost se dostala během 10 let více mnohem do toho reálného života, ale lidi podle mě nepřesvědčíme tím, že jim budeme vysvětlovat, co všechno mají dělat správně, to většinou nikoho nenatchne.
1: To nefunguje.
3: To nefunguje, přesně tak. Mnohem víc funguje, si myslím, že jim můžeme i právě na základě té soutěže ukázat, že to jde, že to může být nějaké třeba řešení chytřejší, levnější a pohodlnější, a pak už asi není potřeba někoho přesvědčovat.
1: No, já jsem to zmiňoval taky už v průběhu našeho dnešního rozhovoru, právě třeba to počasí, které jsme zažívali během letošního léta, ta někdy až nesnesitelná vedra, ta by mohla přesvědčit právě lidi, že udržitelnost a třeba právě projekty, které zadržují vodu v krajině nebo čerpají nějakým způsobem udržitelnou energii, tak ty by mohly přesvědčit, Čárko, že to má smysl. Co myslíte?
2: Určitě. Sice ne možná jenom jedno léto, hlavně když se to bude opakovat, nebo když to bude i do jiných extrémů, než jsou jenom vedra, ale hlavně i ve chvíli, kde se to začne dotýkat běžného života, což už se i dotýká, ať už to jsou rozpalné města, všichni to vnímáme, nebo voda, sucho, které ovlivňuje úrodu, tím rostou ceny a nejenom těch surovin, ale i třeba energií, protože si doma pouštíme klimatizaci, aby jsme to vedro ustáli, tak to jsou takový kroky v běžném životě.
1: Já vám teď položím na závěr jednu stejnou otázku. Začneme nejdřív u Šárky Dvořákové. Kdybyste měla vybrat jednu věc, kterou bez jakýchkoliv omezení může člověk udělat právě pro tu zmíněnou udržitelnost, tak co by to bylo podle vás?
2: Asi za mě ohleduplnost. Být ohleduplný vůči lidem, vůči přírodě, městu, tomu, co právě děláme na denní bázi. I malýma krůčkama se můžeme dostat k tomu, že můžeme neplýtvat, takový běžný slovo, co se rádo používá. A takže asi za mě ohleduplnost.
1: No a co Vladimíra Glázrová?
3: Já bych řekla začít u sebe, trochu více přemýšlet nad tím, co děláme a čemu věříme. A hlavně bych tady chtěla vypíchnout, nespoléhat se jen na to, co na nás vyskočí na sociálních sítích, myslím tím ty dezinformace, ale opravdu si u některých věcech něco přečíst, ověřit si informace a udělat si vlastní názor. I to je podle mě součást udržitelnosti.
1: Hezká tečka za naším dnešním rozhovorem. Šárka Dvořáková a Vladimíra Glázrová ze společnosti E.ON byli našimi dnešními dopoledními hosty, tedy Českého rozhlasu České Budějovice. Dámy, díky moc za váš čas a přeji, ať se nejen ta soutěž, ale hlavně festival v sobotu 5. září tady v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově vydaří a taky ať vám přeje počasí. Děkuji ještě jednou za váš čas. Naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Vám, milí posluchači, taky děkuji a to za vaši přízeň a pozornost. Tradičně vás zvu ještě taky k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který nabídneme v našem vysílání už za chvíli. Dobré dopoledne. Ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je úterý 1. září, vy posloucháte stále jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a začíná nám nový školní rok. Některé z vašich dětí nebo vnoučat možná právě dnes začínají svoji budoucí kariéru na některém z jeho českých učilišť. A není to určitě špatná volba, vždyť víte, co se říká o tom řemesle, co má zlaté dno. No a právě o tom je taky dnešní rozhlasový sloupek od Zdeny Kolářové. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek. Odjakživa se říká, že řemeslo má zlaté dno. Před časem začali řemeslníci mizet, ale teď se zdá, že se něco změnilo a mladých lidí, jejichž cílem není jen počítačový svět, přibývá. Naše rodina nebyla intelektuální, ale měli jsme v rodinné historii právě velmi šikovné řemeslníky. Jedním z nich byl strýc, truhlář. Podsaditý pán s prsty skroucenými jak kořeny starých stromů. Většinu dne byl ve své dílně v montérkách, moc toho nenamluvil, ale pořád si kreslil na papír nábytek. Výsledkem byly nadčasové židle, skříně, stoly nebo kuchyňské linky. Ráda jsem se v dílně plné vonavých hoblin koukala strejdovi pod prsty, mimochodem bylo jich jen 8. A když jsem si s jeho pomocí vyrobila budku pro ptáky, zjistila jsem, jak je zábavné něco tvořit. Strýc mezitím vyměřoval jakási prkna, kterým jsem nevěnovala pozornost. Po nějakém čase jsme zase přijeli na návštěvu a já jsem hned páděla do dílny. Kousek od dveří stála skříň. Co skříň? Zázrak! Nádherná přírodní barva dřeva se lehounce leskla a obrazce, které se léta ukládaly do paměti kmene, vytvořily napuštěním teplou fermeží ohromující dojem. Dveře skříně se otvíraly s pomocí nadčasového kování, na kterém visely žluté makramové kuličky se střepci. To byla ta původně beztvará prkna, jimž strýcova dovednost a řemeslný talent vdechly atraktivní vzhled. Podobnou skříňku má strýcův syn ve svém bytě, pořád je to krasavice a sousedství moderních kousků nábytku jí jen přidalo na atraktivitě. Řekla bych, že je to hezký hold řemeslu a stopa po jednom nenápadném, ale užitečném životě. Hezký den.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu Jakub, který je zavěšen ve zvonici u kostela svatého Prokopa v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Má hlavní tón CIS 2, průměr 82 cm a váží 371 kg. Roku 1503 ho ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Na zvonu je latinský nápis, který v překladu zní: Léta páně 1503. byl tento zvon ulit mistrem Bartolomějem. Budiš Bohu chvála. Na plášti je reliéf svatého Jakuba Menšího.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Děti se dnes vrátily do školních lavic. V Jihočeském kraji letos školáků mírně ubylo. Cyklista Jakub Otruba bude dál závodit za španělskou stáj Cajarual. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátu kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem nedostatečný. Výsledky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Začal nový školní rok. Do základních škol v Jihočeském kraji nastoupilo zhruba 60 tisíc žáků. Meziročně to je o necelé procento méně. Výraznější úbytek hlásí mateřské školy. Ty letos přijali 21 tisíc dětí, což je o 4% méně než loni. V malotřídní škole v Popelíně na Jindřichohradecku dnes mezi školáky přivítali 8 prvňáků.
2: Že se všichni těšili do školy.
3: Ty taky?
2: Ne.
3: Ne, jenom na Ondru. Jako i trošku jsem se těšil, naučen trošičku.
4: Co je ta trošička?
3: Třeba jako nějaký psaní nebo počítání.
5: Na návrat k psaní a počítání mají ale děti ještě chvíli čas. První dny jim má přechod z prázdnin usnadnit adaptační týden, vysvětluje ředitelka školy Lenka Macků.
6: Děti si budou pomalu zvykat, budeme se vracet z toho prázdninového režimu, budeme tvořit pravidla, jak se chováme ve škole.
5: Do základních škol v Jihočeském kraji letos nastoupilo přibližně 60 tisíc žáků, z toho 7200 prvňáků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Děti z celého okresu si dnes v Prachaticích vyzkoušejí různé druhy sportu. Náborová akce Pojď si vybrat, co tě baví, představí řadu různých sportovních klubů, do kterých se děti mohou přihlásit. Program právě začíná na městském sportovním stadionu.
7: Program je vhodný pro děti v doprovodu rodinných příslušníků. Na místě se můžou přímo trenéru zeptat na všechno, co je zajímá. Pro nejmenší bude připravený skákací hrad. Akce potrvá až do 18 hodin. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Cyklista Jakub Otruba bude dál závodit za španělskou stáj Cajarual. S druhodivizním týmem prodloužil smlouvu o další rok, stáj to uvedla na svém webu. Loni se španělským týmem jel Otruba poprvé Grand Tour, na Vueltě obsadil 90. místo. Letos si vyzkoušel také Tour de France, kde skončil na 112. pozici. Na červnovém domácím šampionátu byl Otruba druhý v časovce za Matyasem Vackem a třetí v závodě s hromadným startem.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty budou mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Mírný severozápadní až západní vítr k večeru bude slábnout. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích při vyjasnění ojediněle až k 5 nad nulou. Ve středu očekávejte polojasno až jasno, odpoledne oblačno. Oblačnosti přibyde a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně k 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne bude měnit na severozápadní až západní. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace očekávejte u Bechyně na Táborsku. Na silnici třetí třídy směrem na Bernardice havarovalo nákladní auto a převrátilo se.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost.
4: pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
9: 12 hodin k tomu 6 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v úterý 1. září roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a ze studia zdraví a pěkné poledne přeje Luboš Voráček. Head Woodu je připravena zahrát Dubravanka, a to jednak do jámy u Mičovic, ale také do Věžovaté pláně. Ve Věžovaté pláni právě dnes, 1. září, má narozeniny paní Vlasta Kopencová. A tak pan starosta obce Věžovatá pláně a také hospodářka a všichni členové z vedení obce posílají písničku a do dalších let vám paní Kopencová přejí hodně zdraví a životní pohody. Do Věžovaté pláně za chvilku bude hrát Dubravanka stejně jako do jámy u Mičovic, kde 31. narozeniny má pan Vlastimil Švingr. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: prosím o zahrání písničky Když se pšenka zelenala od Dubravanky pro mladého pána Vlastimila Švingra z jámy u Mičovic, který právě dnes 1. září oslaví krásné 31. narozeniny. Vlastík je velice šikovný kluk, pracuje v zemědělství a přitom miluje dechovku. Milý Vlastíku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti ze všeho, co se ti v životě podaří. To přejí mamka s taťkou, sestra Anetka s rodinou, babička z jámy, také široká rodina, všichni kamarádi a kamarádky, jak za všechny píší Janička s Láďou. Tak pro pana Vlastimila Švingra do jámy u Mičovic k 31. narozeninám a také k narozeninám do Věžovaté pláně pro paní Vlastu Kopencovou bude hrát Dubravanka píseň Když se pšenka zelenala.

Doubravanku v písničkách pro radost teď vystřídá Lipkovanka, která bude hrát také do Rosic u Brna, kde právě dnes 1. září má 36. narozeniny Tereska Šimonová. A k nám přišlo psaní, ručně, pěkně napsané, a v něm se píše: Milá Teresko, život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší, a to zdraví, štěstí, spokojenost, ať se ti vše daří a máš se Svojtou dobře a dělají ti radost synové Filipek a Adámek. Ještě jednou to nej ti přejí manžel Vojta, synkové Filipek a Adámek, mamka, tačka, také sestra Týnka s Vojtou, také teta Vlastina s rodinou, i teta Hanina s rodinou. A za vše dobré tady se děkují babi Vlasta a také děda Pepa. No ale to není všechno, protože Filipek bude mít 10. září 6. narozeniny, tak také Filipkovi přejeme všichni jen to nejlepší. Tak pro Filipka na 10. září k těm 6 letům a k těm 36. narozeninám do Rosic u Brna pro Teresku Šimonovou teď bude hrát Lipkovanka píseň Kde řeka zpívá.

Lipkovanka v písničkách pro radost dohrála, Jižani jsou připraveni zahrát jednak do Nových Hradů a také do Vojslavic. Ve Vojslavicích 55. narozeniny má paní Ludmila Hubáčková a k nám přišlo psaní a v něm přání. Naše drahá maminko, dneska slavíš krásných 55 let na tomto světě. My ti chceme popřát hodně zdraví, štěstí a lásky. Hlavně, ať si pořád takovou skvělou mamkou jako doposud. To vše přeje manžel Tomáš, rodiče a sourozenci a také děti Tom, Jenda s Káťou a Pája s Mírou. A pak se ještě píše, máme tě moc rádi. Tak to bylo přání pro paní Ludmilu Hubáčkovou do Vojslavic k 55. narozeninám a Jižani budou hrát také do Nových Hradů, kde se významného životního jubilea dožívá paní Marie Šebelová. A tak do dalších let vám paní Šebelová přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, pan starosta Nových Hradů. Tak do Nových Hradů pro paní Marie Šebelovou a také do Vojslavic k 55. narozeninám pro paní Ludmilu Hubáčkovou budou hrát Jižani, píseň Netrapte se, rodičové.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Aktuálně je 7 minut po čtvrt na jednu, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát babouci. Budou hrát do Oseka, kde žije velký milovník babouků, pan Jaroslav Kadlec. A pan Jaroslav Kadlec se dožívá 60 let. A mám tu přání pro pana Kadlece. Život to vzal zase zkrátka, už je tady 60. Budiš opravdu dávné rčení, že star člověk nikdy není. Cítí-li se v duši mlád, žije si na světě rád. Miliardo, ať tě život stále baví, všechno nejlepší a hodně zdraví, přejí všichni kamarádi z domova, známí z Oseka a Máša. A panu Jaroslavu Kadlecovi do Oseka k 60. narozeninám budou hrát babouci píseň U Plástovic v kupách jetel.

Babouky v písničkách pro radost teď vystřídá Blatnička, která bude hrát jednak do Rakova, ale také do Jílovic. V Jílovicích 70. narozeniny má paní Zdeňka Káplová a k nám přišlo psaní a v něm se píše, že právě dnes, 1. září, oslaví 70. narozeniny paní Zdeňka Káplová z Jílovic. A tak hodně zdraví a osobní pohody přeji zástupci obce Jílovice spolu s paní starostkou. Do Jílovic k 70. nám paní Zdeňce Káplové rádi za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání také do Rakova, kde 75. narozeniny má paní Věra Kaun. A k nám přišlo psaní a v něm psáno jest: Úřad městyse Bernardice blahopřeje Věře Kaun z Rakova ke krásným 75. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let, jak píše pan starosta. Pro paní Věru Kaun do Rakova k 75. narozeninám a do Jílovic k 70. nám paní Zdeňce Káplové bude hrát Blatnička, píseň pro maminku.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: V písničkách pro radost už jsme připraveni zahrát do Cehnic paní Miloslavě Šestákové k 80. narozeninám. A přišla nám dvě přání a v tom prvním se píše: prosíme o zahrání písničky Tvé vlasy kvetou, maminko, pro naší maminku, která slaví své 80. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám jen to nejlepší. Hlavně hodně a hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a spokojených chvilek strávených v kruhu svých nejbližších. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za tvou lásku, péči a starostlivost. A protože jsi vždycky ráda zpívala, tak dnes pozvedni skleničku a zaspívej si tuhle pěknou písničku. To vše ze srdce přejí dcera Miluška s manželem Milanem, syn Pavel s manželkou Vlastou a vnučky Petra a Markéta se svými rodinami. A také pravnoučci Pavlík, Kubík, Petřík a Davídek. Ti k tomu ještě posílají velkou pusu. Tak to bylo první přání do Cehnic k 80. narozeninám pro paní Miloslavu Šestákovou. A to druhé přišlo ručně psané, je o hodně, hodně, hodně dlouhé, ale já z to nejdůležitější teď zazním. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, aby ti nebolely nohy a chodilo se ti jako chodí. Za všechno ti, maminko moje zlatá a nejdražší babičko, patří vřelý dík, co jsi pro mě udělala, když mě maminka zemřela. Přeje a dává zahrát adoptivní dcera a vnučka Ilona Kubíčková, kočičky Nikolka, Micinka a Lízinka. Pro paní Miloslavu Šestákovou do Cehnic k 80. narozeninám bude hrát Valdoufinka píseň Tvé vlasy kvetou, maminko.

Valdaufinku teď v písničkách pro radost vystřídá Budvarka, která bude hrát jednak do malých Chrášťan, ale také do Kluk. V Klukách 80. narozeniny má pan Josef Kvěch a přišlo k nám psaní. Vážená redakce, jménem obecního úřadu Kluky vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro pana Josefa Kvěcha, který právě dnes slaví 80. narozeniny. Tímto bychom vám, pane Kvěchu, jménem vedení obce rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a pohody a životního optimismu. A k přání se připojují také členové místního sboru dobrovolných hasičů, jak se píše v tom dopise, v tom přání pro pana Josefa Kvěcha. Za chvilku k 80 nám zahrajeme, ale ještě předtím to mám přání do Malých Chrášťan pro paní Karlu Divíškovou k 83. narozeninám. Paní Karlu Divišovou, pardon. A v tom přání se píše: stačí jen otočit lístek v kalendáři a už je tu zas další rok. Nic si z toho ale nedělej a života si užívej. Těš se ze tvé velké rodiny, zahrádky a všeho, co máš ráda. Tak hodně zdraví, Kájo, jak za všechny píše a přeje Marie. Za všechny kamarádky píše Marie. No, do Malých Chrášťan pro paní Karlu Divišovou k 83. narozeninám bude hrát Budvarka Valčík a píseň Pěkný obrázek bude hrát také do Kluk k 80. narozeninám pro pana Josefa

Budvarka v písničkách pro radost dohrála, Třeboňská dvanáctka je připravena zahrát do Suchdola Dlužnicí, kde 87. narozeniny má pan Josef Záviš. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: Vážená redakce, prosíme, zahrajte pěknou písničku pro našeho tatínka, pana Josefa Záviše ze Suchdola nad Lužnicí, který slaví dnes své 87. narozeniny. Touto cestou bychom mu chtěli popřát hlavně zdraví, štěstí a pohodu a boží požehnání. To všechno přeje manželka Růžena, syn Milan, syn Pepa se Slávkou, dcera Marie s Honzou, dále pak vnoučata a pravnoučata. No, do Suchdola nad Lužnicí k 87. narozeninám pro pana Josefa Záviše bude hrát Třeboňská dvanáctka Suchdolskou polku.

Třeboňská dvanáctka v písničkách pro radost dohrála a přesně ve 3/4 na 1 je připravena zahrát Iglovanka do Nových dvorů, kde 90. narozeniny má paní Ludmila Sajdlová. A tak osobní pohodu a pevné zdraví vám paní Sajdlová přeje obecní úřad ve Starém Hobzí. A pro paní Ludmilu Sajdlovou do Nových dvorů k 90. narozeninám bude hrát Iglovanka píseň Jihočeské chaloupky.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v těch dnešních písničkách 1. září ještě zazní jedno přání, a to je do Loučovic, respektive do domova důchodců do Horní Plané, kde zítra 94. narozeniny oslaví paní Marie Černá. A pro paní Černou to mám přání. Naše milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám. Každý den jsme vděční, že jsi s námi, jsi ta nejlepší máma a umíš stmelit celou rodinu. A že nás je 4 děti, Květoslava, František, Marie a Jiří s rodinami a k tomu vnoučata s rodinami a 16 pravnoučat. Přejeme ti hodně zdraví, buď ještě dlouho mezi námi, drahá maminko. To bylo přání pro paní Marie Černou do domova důchodců do Horní Plané k zítřejším 94. narozeninám. A zpívat bude Josef Zíma, až budou trumpety.

Dnesní písničky pro radost se dostaly k závěru a na závěr vždycky ještě připomínám obsazenost našeho pořadu. Aktuálně se dívám na naše stránky budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, je ten kalendář a vidím, že ještě v září je pár dní volno. Ještě 9. září, pak 19., 20., 21., 23., 24. a pak ještě 29. a 30. září. To jsou tedy volné termíny, kdy ještě můžete ještě v září udělat někomu radost a poslat mu písničku s nějakým pěkným přáním. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dneska se bude tančit na Včelné, od 17:30 tam bude hrát Patriot. Tak to je pozvánka na dnešní večer na Včelnou. A pak ještě pozvánka za víkendem. V sobotu bude ve Zvíkově hodně veselo, bude tam hasičský srandamač a u toho srandamače v 14:30 odpoledne v sobotu ve Zvíkově bude hrát Budvarka. V 14:30 odpoledne začíná Budvarka. A pokud jste příznivci Lipkovanky, tak ta v sobotu bude hrát na Dožínkách v Jihlavě, na hlavním náměstí, od 12:30 odpoledne. A v neděli pak Lipkovanka odhraje pouťový koncert v Lidmani u Kamenice nad Lipou. A to bude od 14:00 odpoledne. A to je vše, víc už nestihneme. Tak Luboš Voráček, děkuji za to vaši pozornost, užijte hezký den 1. září a ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně hodně moc zdraví.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. 10 lidí zemřelo o prázdninách při nehodách na jihočeských silnicích. Děti v Českých Budějovicích si můžou první školní den zpestřit sportem přímo v centru města. Zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci. Země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
1: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Dnes zaplnili sport a zábava pro děti. Jubilejní 10. ročník akce Náměstí se hýbe nabízí na první školní den možnost vyzkoušet si řadu sportů. Děti si můžou zahrát basketbal, hokej nebo třeba rugby. Vyzkouší si i bojové sporty, lezení, gymnastiku a další disciplíny.
4: Letos se program rozšíří taky na plavecký stadion, kde budou připravené ukázky vodních sportů. Součástí dne budou soutěže o ceny, rozhovory se současnými i bývalými vrcholovými sportovci a další doprovodný program. Akce Náměstí se hýbe bude pokračovat až do 17 hodin. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Na jihočeských silnicích zemřelo o prázdninách 10 lidí. Je to stejně jako před rokem. V červenci měly nehody 3 oběti, v srpnu zahynulo 7 lidí. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 26 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Policisté evidovali několik tragických nehod motorkářů. Poslední se stala včera na Jindřichohradecku. 20-letý motocyklista zemřel po nárazu do stromu u Nové Olešné.
2: Počasí.
1: V noci se ochladí až na 9 stupňů, v údolích při vyjasnění ojediněle až na 5. Středa bude polojasná až jasná, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nákladní auto se po nehodě převrátilo na Táborsku na silnici mezi Bechyní a Raděticemi. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali,

0: Ne, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago

0: Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPS-ka, dívej tady, když sjedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme a šuplanovka a pučený kola nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
1: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
0: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
1: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
0: nechat
1: sála.
0: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
1: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
0: Ne,
1: tak
0: ne.
1: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
0: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
1: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná. A já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jdeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si splnila svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vaudevillu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí, myslím, bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu?
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas. Užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru. A ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Děti se dnes vrátily do školních lavic. V Jihočeském kraji letos školáků mírně ubylo. Městský soud v Praze zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. V Českých Budějovicích dnes začíná Mezinárodní festival staré hudby. Zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Začal nový školní rok. Do základních škol v Jihočeském kraji nastoupilo zhruba 60 tisíc žáků. Meziročně to je o necelé procento méně. V malotřídní škole v Popelíně na Jindřichohradecku dnes mezi školáky přivítali 8 prvňáků.
2: Že se všichni těšili do školy.
3: Ty taky?
2: Ne.
3: Ne, jenom na Ondru.
4: Jako i trošku jsem se těšil na učení trošičku.
3: Co je ta trošička?
4: Třeba jako nějaký psaní nebo počítání.
5: Na návrat k psaní a počítání mají ale děti ještě chvíli čas. První dny jim má přechod z prázdnin usnadnit adaptační týden, vysvětluje ředitelka školy Lenka Macků.
6: Děti si budou pomalu zvykat, budeme se vracet z toho prázdninového režimu, budeme tvořit pravidla, jak se chováme ve škole.
5: Do základních škol v Jihočeském kraji letos nastoupilo přibližně 60 tisíc žáků, z toho 7200 prvňáků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů hnutí před krajskými a senátními volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest.
7: Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost.
8: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
7: Obhájce hnutí SPD Adam Batuna rozsudek uvítal.
9: Myslím, že si demokracie tady získá to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů.
7: Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Obžalobě čelí i šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: 9. ročník Mezinárodního festivalu staré hudby do Českých Budějovic přinese 5 koncertů. Zazní na nich hudba od středověku přes renesanci až po baroko. Koncerty budou v několika českobudějovických kostelích a dalších historických prostorách. Festival uvede dneska v 17 hodin program v galerii Rábenštejnská, říká jeho ředitel Vít Podroužek.
10: Tak jedná se vlastně už o tradiční slavnostní zahájení festivalu, kdy v galerii tedy každoročně festival zahajujeme. Bude tam připravena výstava fotografií ze všech minulých ročníků. No a na tom zahájení zazní ukázky staré hudby.
0: Sport.
1: Šestice českých tenistů zvládla v druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menčík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková, stejně jako Maria Bousková a Dalibor Svrčina. Vstup do turnaje v New Yorku čeká dnes další 4 Češky.
0: Počasí.
1: Středa bude polojasná až jasná, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Příjemné letní úterní odpoledne s polojasnou oblohou z jihu Čech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Fialová voda a zápach až v centru Jindřichova Hradce. Tak letos vypadá rybník Vajgar pod místním zámkem. Problém přitom podle odborníků začíná desítky kilometrů proti proudu. Detaily přidáme v reportáži v této hodině. Od září čeká české školy změna, která se dotkne tisíců prvňáčků. Ubývá totiž odkladů školní docházky. A do škol, které mají náročnější podmínky, míří nové peníze. O novinkách, které školy od nového školního roku čekají, budeme mluvit už za chvíli v našem vysílání. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou Boni Bianco a Pierre Cosso, Václav Neckář a právě teď zaspívá skupina Argema o tom, jak si představuje ráj.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. My se teď vydáme za tématem, který patří k prvnímu zářijovému dni, a to do škol. Nový školní rok přinese českým školám hned několik novinek. Některé děti, které by ještě před pár lety nejspíš dostali odklad, letos poprvé zamíří rovnou do první třídy. A školy, které vzdělávají víc dětí z rodin v těžké životní situaci, zase dostanou peníze navíc. Co přesně se od září mění a koho se to dotkne, probereme s editorkou stanice Petrou Matouškovou. Petro, pěkný den.
1: Hezké odpoledne.
0: Na co se školy hlavně připravují?
1: Tak podle Tomáše Augustína z Asociace ředitelů základních škol se připravují hlavně na nové prvňáky. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro odklady školní docházky, tak do prvních tříd nastoupí i žáci, kteří by třeba ještě před rokem zůstali ve školce o rok déle. A s tím souvisí i nová povinnost mít v každé první třídě z 15 a více žáky asistenta pedagoga.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: A první třídy už taky nepůjde opakovat tak jednoduše jako doteď. Ministerstvo tím chce zabránit tomu, aby se opakování ročníku stalo jakousi náhradou za odklad školní docházky. Do prvních tříd má podle odhadů ministerstva školství letos nastoupit přibližně 115 000 dětí.
0: A jak je to se slovním hodnocením v prvních třídách?
1: Na to mají základní školy ještě rok čas. Od příštího školního roku má být hodnocení bez známek v prvních třídách povinné. Řada škol na něj ale přechází už teď, aby si nový způsob hodnocení vyzkoušeli.
0: Změny se netýkají jen prvních tříd. Některé školy letos poprvé dostanou peníze navíc podle toho, jak náročné mají podmínky. Kolik škol na takzvané indexové financování dosáhne?
1: Letos na něj dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220

0: 500 milionů korun. Peníze jdou hlavně školám, kde je víc dětí z rodin, které potřebují větší podporu. Školy je můžou využít třeba na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat překážky ve vzdělávání, nebo na přímou pomoc žákům, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
1: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
0: Podle Asociace ředitelů základních škol ale tohle první rozdělení peněz není úplně spravedlivé a stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovaly třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly.
2: A čeká nějaká novinka i střední školy?
0: Určitě od září můžou nově zavést kombinovanou výuku, to znamená, že žáci nemusí chodit třeba každý den do školy. Až 40% výuky může být například online. A pak je jedna změna v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Poradenská zařízení mají od září možnost předávat svá doporučení elektronicky přímo do systému DIPSY.
2: Pokračují také přípravy nových učebních plánů pro mateřské a základní školy?
0: Ano, a na to upozornil ředitel organizace Eduin Jan Veres Mušuta.
3: Důležité je právě s konkrétními učiteli probírat ty obsahy toho vzdělávání a tu formu, podobu těch hodin, využívat prostředku na další vzdělávání pedagogů na to, aby se ty právě hodiny mohly proměňovat v návaznosti na změnu kurikula. A to je proces právě dlouhodobý a na který je potřeba se připravit.
0: Doplním, že ministr školství Robert Plaga rozhodl o odkladu povinného zavedení nových rámcových vzdělávacích programů o jeden rok, přičemž mateřské školy podle nich budou povinně vyučovat od září 2027 a základní školy od září 2028. Tento krok ministr zdůvodnil nedostatečnou připraveností podpůrných materiálů pro učitele a potřebou zajistit hladký přechod v praxi. Školy tedy v novém školním roce zaměstnají i změny, které se teprve chystají. Například školní jídelny mají letošní rok na přípravu na nová pravidla ve školním stravování. A vzhledem k tomu, že se blíží povinnost slučování menších škol, tak se budou muset s obcemi domluvit, jak to bude vypadat. Automaticky to ale neznamená, že budou menší školy vznikat. Může to být spíš administrativní sloučení více škol v jeden celek.
2: Tolik živě ze studia Petra Matoušková, editorka Českého rozhlasu České Budějovice. Petro, díky a pěkné odpoledne.
0: Pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Inovativní řešení pro nakládání s odpady, udržitelná obec nebo farmářská škola. Tyto a další projekty postoupily do letošního finále soutěže E.ON Energy Globe Awards, které se často přezdívá ekologický Oscar. Mluvili jsme o nich v našem dnešním dopoledním vysílání. Část rozhovoru nabídneme už po písničce.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: 14 hodin a 33 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Méně plýtvat, třídit odpad a zadržovat vodu. To jsou jedny z hlavních principů udržitelnosti. Třeba vlna veder, kterou jsme během letošního léta zažili, nás nutí nad udržitelností přemýšlet. A o udržitelnosti je i soutěž E.ON Energy Globe Awards, přezdívaná ekologický Oscar. Její 18. ročník míří do finále a vyhlášení vítězů bude o nadcházejícím víkendu součástí ekofestivalu v Českých Budějovicích. Matěj Vodička si o tématu v našem dnešním vysílání povídal se Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázerovou ze společnosti E.ON.
1: Těch finalistů je celkem 5. Asi nemá smysl vyjmenovávat je všechny úplně jednotlivě, ale třeba mezi těmi finalisty najdeme i projekt Enres. Může Šárka Dvořáková zmínit, co je cílem tohohle projektu?
2: Určitě, děkuju. Je to vlastně technologie, která zjednodušeně řečeno zpracovává odpad, který by se jinak dostal na skládku nebo do nějakých spaloven, tak znovu tyto suroviny jako plast, pneumatiky využívá a speciální takovou technologií, co právě společnost Enres má, tak ten materiál zpracovává s různě drtí a tak, tím nebudu úplně zdržovat. A mění je na výstup takovou kapalinu, připomíná to takový olej, který se dá znovu zpracovávat, taková ropa, jestli to můžu takhle nazvat. Dál se to používá v petrochemickém průmyslu na další zpracovávání, třeba k výrobě dalších plastů a tak. Takže.
1: No, další projekt, který letos mezi těmi finalisty reprezentuje samosprávy, mě osobně docela zaujal. Jmenuje se Ratibořs udržitelná. Není to teda Ratibořs u Jindřichova Hradce, jak jsem se dozvěděl. Je jinde, ale každopádně o čem je tenhle ten projekt, který ještě jednou zmiňuji, mezi těmi letošními finalisty reprezentuje právě obce, samosprávy jako takové.
2: Je to sice malinká obec, ale může inspirovat další obce, města. Nedělají věci jenom pro efekt, ale opravdu je to takový komplexní systém různého zadržování vody, budování nových tůní, mají skvělý motivační systém pro recyklaci, pro občany. Je to taková rodinka, vlastně ta obec, když jsme byli natáčet, tak opravdu, jak se říká u Budějovicích, že by tady chtěl žít každý, tak tam teda na druhém místě, dobře. A co mě zaujalo, tak výroba energií, že si vlastně z fotovoltaik, co mají v té obci na obecních budovách, tak spotřebu pokrývá obec a zbytkové teplo využívají v kuchyni a v kuchyni mají takovou speciální pec, která zase vytápí jejich takovou zahrádku, takže je to takový koloběh, je to fakt zajímavý.
1: Co všechno návštěvníkům nabídne ten zmíněný festival, připomenu ještě jednou v sobotu 5. září na Sokolském ostrově. Právě Šárka Dvořáková, která je s námi ve studiu, má v režii celou tu přípravu, tak na co byste posluchače nalákala?
2: Myslím si, že si každý přijde na svý, jak rodiny s dětmi, teenageři, nebo jenom jednotlivci dospělí. Návštěvníci se můžou těšit na živé kapely, na rozhovory, které vedou moderátoři z DVTV, na různé workshopy, tvořivé dílničky, samozřejmě skvělé jídlo od místních podniků, to nemůže chybět. A v neposlední řadě právě vyhlášení vítěze soutěže E.ON Energy Globe. A vstupné je samozřejmě zdarma, to je na tom to nejlepší.
1: Ano, to je důležitá věc. Loni se festival odehrál v Brně. Tak proč právě letos padla volba na České Budějovice? Vladimíra Glázerová zodpoví.
3: No, to je naše takové přirozené místo, protože E.ON samozřejmě tady, my sídlíme také a Budějovice máme rádi, v Budějovicích to bylo také před 2 lety, tuším, a střídáme Brno, Prahu, příští rok by to mělo být v Praze nebo v Brně, to ještě uvidíme, nicméně v roce 2028 určitě zase budeme v Českých Budějovicích, protože České Budějovice budou evropské hlavní město kultury, takže to nesmíme chybět.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jihočeské odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme příjemnou hudbu i aktuální informace. Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit nezvyklou fotku. Zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě tak totiž zbarvila hladina Vajgaru vrstva sinic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka šířil i zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František.
1: Asi to zhoršou i umírající ryby, odpadky a podobně.
2: Na rybníku Vajgar hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami, nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem provzdušovací zařízení, který je vidět vlevo od nás, z toho důvodu, že nám začal klesat kyslík ve vodě. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Aha, sinice samozřejmě, když funguje, jak má všechno, má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: Místech, kde je ta voda fialová, je i hůř cítit.
3: Vemte si to, že tam rozkládá ta sinice s tou řasou a metan a podobný pleny do vzduchu.
2: A na pomoc rybníku Vajgar přispěchali i místní dobrovolní hasiči.
3: Ty nám pomohli prakticky tu sinici a tu řasu stáhnout sem a část jsme odpustili dolů, ale nemůžeme pomoct, protože by trpěla i řeka, v řece jsou taky živočichové.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu z roku 1996. Na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin, zahnije a jak se to nevyplachuje, tak to zůstalo. Tady bylo to cítit na zámku, bylo to překvapivě cítit na náměstí.
2: Rybník Vajgar vlastně napájí Hamerský potok, kde je jednak několik velkých rybníků, ale také tam ústí několik českýren odpadních vod.
4: Ano, povodí má 200 km čtvereční, začíná na Javořici. Když se díváme, jak ta voda teče, tak tam protéká 150 litrů vody, která se pouští z rybníku, které předtím zadrželi, protože to povodí je tak vyschlý, že není průtok, ale přitom tam jdou vody a můžeme říct, i kdyby byly jakž tak čištěný, tak jsou to vody, které jsou vlastně buď to z kanalizace přímo, anebo, nebo vyčištěn. Čili my se musíme zabývat celým povodím, protože my potřebujeme tu vodu do těch rybníků dostat a zlepšit povodí.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Ten se zaměřuje nejen na samotný rybník, ale právě na celé povodí Hamerského potoka. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. 1. září roku 1939 nebylo na jihu Čech jen dnem, kdy začala druhá světová válka. Možná si řeknete, ta začala přece jinde a jinak, ne v jižních Čechách. Ale hned v prvních hodinách začali nacisté zatýkat i místní jihočeské politiky a další veřejně známé osobnosti. Ne proto, že by něco provedli, ale preventivně, jako rukojmí pro případ nepokojů a odporu obyvatel. Kdo se tehdy ocitl na seznamech gestapa a co následovalo, připomeneme v reportáži Zdeňka Zajíčka.
1: 1. září nacisté spustili akci Albrecht der Erste a výsledkem bylo zatýkání některých významných představitelů zdejšího politického a československého civilního života. Oni je zatkli jako rukojmí, kteří měli být takovými těmi ručiteli, že tady Češi se nebudou bouřit, že nevznikne žádné povstání. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak tyhle lidé měli být exemplárně potrestáni. Výsledek byl, že obyvatelstvo tady zůstalo relativně v klidu, ale nějaké takové ty protesty, které potom vypukly třeba 28. října roku 39, tak ty na začátku září tady v jižních Čechách ani jinde v protektorátě nebyly.
2: Ke klidu tehdy vyzývaly i noviny ze soboty 2. září. Ocitujme z nich úvodní článek.
3: 1. září prohlásil slavnostně a rozhodně vůdce a říšský kancléř vůli německého národa postavit se jako jeden muž za právo na německé Gdánsko a německé příslušníky v Polsku. Po jeho proslovu byl přijat jednomyslně říšským sněmem zákon, jímž navrací se Gdansk do lůna mateřské země. V těchto osudových hodinách musíme si uvědomit, že i náš osud jest svázán s osudem říše německé. I chceme být loajálními občany ve smyslu ubezpečení státního prezidenta doktora Emila Háchy. Znovu opakujeme, že by bylo neštěstím národním jednat jinak. Prosíme vás, abyste zachovali věrnost říši a národu a vyvarovali se všeho, co by mohlo přivodit nedozírné následky.
2: Aby byl skutečně zajištěn klid, odvedli nacisté postupně z jihu Čech asi 350 lidí. Jako první některé představitele jihočeské politické elity. Kdo patřil mezi ty první zatčené? Ptám se Jiřího Dvořáka.
1: Pokud se týká těch představitelů politických stran, tak tady byl velice významný bývalý českobudějovický starosta, představitel Národně socialistické československé strany, inženýr Alois Neumann, a za stranu lidovou to byl páter Josef Plojhar. Ti byli jako vedoucí představitelé zdejší politické elity zatčeni, nejdřív tedy byli v trestnici a po krátké době byli odsunuti do koncentračního tábora. Měli to štěstí, že přežili celou tu hrůzovládu a mohli potom v květnu 45 zase se vrátit zpátky do jižních Čech a působit jako vedoucí představitelé svých politických stran.
2: Ale ta zkušenost je změnila.
1: Protože oni se tam dostali pod vliv komunistů, se kterými pokud chtěli přežít, tak museli spolupracovat. Ovšem něco za něco, takže za to potom chtěli, aby byli vůči nim loajální a spolupracovali v rámci Národní fronty, což se odehrávalo až do toho roku 48. Oba pánové se potom zapojili do té obnovené vlády Národní fronty Čechů a Slováků, v jejímž čele stanul zase Klement Gottwald.
2: To byl příklad osudu veřejně známých osobností. Co ale ti obyčejní, dá se říci bezejmení. Jak na takové lidi dolehly první dny války, o níž ještě nikdo netušil, že bude druhou světovou?
1: Obyvatelstvo začalo také nákupní horečku. Skupovaly se ty potraviny, které byly ještě volně dostupné. Nacisté zavedli lístkový systém. To znamená, že na všechno se začaly zavádět příděly. Největší příděly dostávali Němci, pak byli Češi a pak teprve byli Židé. Navíc v rámci Čechů potom docházelo k tomu, že, ale to bylo až později, po roce 40, že ti, kteří tvrdě pracovali v těžkém průmyslu, tak ty dostávali největší příděly. Mnohem menší příděly dostávali ženy, děti a staří lidé.
2: Abychom si dokázali takový přídělový systém představit, pak by každý dospělý člověk musel vyjít na týden se 700 gramy masa, tedy ani ne 3/4 kilogramem. Koupit by mohl také necelý litr a půl mléka, přesněji 1,4 litru. Dalších mléčných výrobků, tuků a oleje by měl na týden a osobu k zakoupení 420 gramů, 280 gramů másla a nebo 12,5 deka mýdla na 4 týdny. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky původně od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se je teď dělat se šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naděja Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Bodochodský a právě Jaroslav Sapík. U přípravy dančích závitků asistoval kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co všechno si máme připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenou vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost. A necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme, ne na krém, takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stáhnu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Se to udělá, jo? No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Na místě bývalé skládky v Nové Bystřici vznikne pumptracková dráha. Děti v Českých Budějovicích si můžou první školní den zpestřit sportem přímo v centru města. Obloha bude zítra polojasná až jasná, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout. Schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Bývalá skládka v Nové Bystřici na Jindřichohradecku se promění na sportovní areál pro cyklisty. Město tam nechá vybudovat pumptrackovou dráhu. Stavba má být hotová během jednoho měsíce.
2: Pumptrack pro Novou Bystřici navrhli projektanti, kteří se na podobné dráhy specializují. Využívat ho budou moct nejmenší děti na odrážedlech i starší jezdci anebo cyklisté na speciálních kolech. Město za nový areál podle výsledku výběrového řízení zaplatí necelé 4 miliony korun. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Dnes zaplnili sport a zábava pro děti. Jubilejní 10. ročník akce Náměstí se hýbe nabízí na první školní den možnost vyzkoušet si řadu sportů. Děti si můžou zahrát basketbal, hokej nebo třeba rugby. Zkouší i bojové sporty, lezení, gymnastiku a další disciplíny.
3: Letos se program rozšíří taky na plavecký stadion, kde budou připravené ukázky vodních sportů. Součástí dne budou soutěže o ceny, rozhovory se současnými i bývalými vrcholovými sportovci a další doprovodný program. Akce Náměstí se hýbe bude pokračovat až do 17 hodin. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Více než 2000 případů rakoviny prostaty odhalil u mužů za první dva roky fungování Národní screeningový program. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
4: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
4: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
6: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
4: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Středa bude polojasná až jasná, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme do 25 stupňů, na horách až 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihočeských silnicích se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Téměř 5 minut. Příjemné úterní, stále ještě letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Poslední vlak Nikolase Vintna před 87 lety zastavila válka. Až na malou hrstku je většina dětí, které jim tehdy měly odjet, nepřežila. Matka paní Charlotte byla výjimkou. Podařilo se jí dostat se do Švédska. Více uslyšíte v reportáži v této hodině. V dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, vás pozveme na návštěvu Austrálie. Nenechte si ji utéct. A přidáme také obvyklé penzum písniček, které nestárnou a podporují dobrou náladu. Chybět nebudou éterická Sarah Brightman s hitem Time to say goodbye, Petr Smálený s písní Koli Albertov a právě teď přichází Selaví zaspívat Martin Maxa.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Začal nový školní rok. Někdo se těšil na počítání, jiný hlavně na spolužáky a někomu se do školy nechtělo vůbec. Nový školní rok začal i dětem v malotřídní škole v Poperině na Jindřichohradecku. Prvňáci tam budou letos sdílet třídu se zkušenějšími čtvrťáky. První hodinu proto začali symbolicky na jedné lodi.
1: Že se všichni těšili do školy.
2: Ty taky?
1: Ne.
2: A znala jsi tady kamarády už předem?
1: Jo, Radka, Natálku a Vendulku.
2: Když jsi říkala, že se netěšíš, tak jak se ti to líbilo? Překvapilo ti to?
1: Dobře.
2: Nakonec to bylo dobrý?
1: Ano.
2: Úplně poprvé dneska přišla do školy
1: Anička.
2: A Anička mi prozradila, že se do školy moc netěšila, ale nakonec jí ta škola vlastně příjemně překvapila. Jak se těšila maminka?
3: Maminka se těšila velmi. Po prázdninách to už jako sedlo, si myslím.
2: Na chodbě už se připravují, jak po prvním školním dni vyběhnou ven.
4: Marek.
2: A
4: Ondra. Jako i trošku jsem se těšil, jako naučení trošičku. Třeba jako nějaký psan nebo počítání.
2: A ty?
5: Má. Jenom na Ondru.
2: Spolužáci jsou nejvíc.
4: Jo.
2: Na první školní den doprovodila dva zkušené školáky, paní Pacholíková.
6: Jsou natěšený, oni to nedávají najevo, ale jo.
2: Nemohli dospat, chystali aktovky.
6: No, už to měli připravený, už dva dny dopředu. A ráno už všichni byli na nohou.
7: Když byste věděli, že odpověď na moji hádanku máte vy, vaše dvojička, tak to můžete říct. Díváme se dál než jen před sebe. A i my ve škole budeme objevovat věci, které třeba hned nevidíme, ale brzy je poznáme. Kája už ví, víc, Aničkou, a co to máte? Dalekohled.
2: Paní učitelka Jiřina Plíhalová bude letos učit prvňáky, zároveň se čtvrťáky a připravila si pro ně plavbu.
7: Symbolicky jsme se nalodili společně na jednu loď, prvňáci i čtvrťáčci a tak jako námořníci, aby plavba byla úspěšná, si musí pomáhat, tak i společně děti musí najít společnou řeč a kamarádství a radost.
2: Ředitelka mateřské a základní školy v Popelíně Lenka Macků, tak ta po konci si první vyučovací hodiny domů nezamířila, má už od prvního dne plné ruce práce. Děti mají ale ten nástup vlastně pozvolnější.
8: My jsme zahájili školní rok jenom kratičce, udělali jsme si přivítací ceremoniál na zahradě, přivítali jsme nejen děti, ale přivítali jsme i rodiče. Potom se děti rozešly do tříd, letos máme nové složení tříd, tak to pro ně bylo malé překvapení. Máme namixované třídy, protože jsme malotřídní škola. Je to moc fajn, protože starší pomáhají mladším, uvedou je do toho, jak to v té škole chodí, hlavně u těch prvňáčků.
2: Těch letos nastoupilo v Popelíně 8. V celém Jihočeském kraji dnes poprvé do školní lavice usedlo víc než 7 000 prvňáků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 15 hodin a téměř 35 minut. Na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte jeho české odpoledne. Závora před areálem do nemocnice České Budějovice se ani v dopoledních hodinách nezastaví. Auta pacientů a návštěvníků proudí dovnitř jedno za druhým, ale opačným směrem už takový provoz není. Někteří řidiči parkoviště objíždí i 15 minut, jiní to vzdávají a jedou zaparkovat mimo areál. Díky otevření nového parkoviště s kapacitou až 200 míst by se ale tento problém mohl vyřešit.
1: Když jsem přijel vlastně, tak jsem čekal 10-15 minut, než se uvolnilo místo.
2: Před nemocnicí stálo kolem 11. hodiny dopoledne několik pacientů, kteří se vrátili z návštěvy lékaře. Většinu z nich tu někdo jen vysadil, aby kvůli hledání parkovacího místa nepřišli do ordinace pozdě.
3: Nějakých 15-20 minut, kolikrát to tady ani nenajde, takže musíte jít pryč.
4: Dneska to tady bylo nabitý, jsme přijeli po 10. hodině, ve 10:45 a to tady bylo jako plno.
2: Po spojení horního a dolního areálu nemocnice České Budějovice se situace ohledně parkování zhoršila. Parkoviště totiž sloužilo jak pacientům, tak zaměstnancům. Generální ředitel nemocnice Michal Šnorek potvrdil, že vedení se rozhodlo proto přesunout zaměstnance a uvolnit místo pro veřejnost.
5: Postupně navyšujeme parkování pro naše zaměstnance a to nám umožnilo uvolnit to přední parkoviště, které má kapacitu 413 míst pro veřejnost. Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy vlastně zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
2: Dvoupodlažní parkoviště P2 najdou řidiči v areálu nemocnice České Budějovice za sportcentrem Delfín. Aby splnilo podmínky bezbariérovosti, nechala k němu nemocnice vybudovat výtah.
5: Proběhly tu jenom drobné úpravy, protože to parkoviště stojí již 9 let, takže bylo potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a nějaké drobné věci, co se týče údržby. Náklady na vybudování té drobné stavby s výtahem byly 2,8 milionu korun bez DPH a tyto náklady hradila nemocnice ze svých zdrojů.
2: Podle generálního ředitele nemocnice Michala Šnorka zabrali přípravy parkoviště několik měsíců, a to z důvodu budování nového výtahu. Změny se tak netýkají ani doby parkování, ani ceníku.
5: Je tu stejná cena za parkování jako na celém tom našem hlavním parkovišti, kdy účtování je po 30 minutách, první půl hodina je zdarma, další půl hodina je za 20 korun a aktuální informace o možnostech dopravy i parkování v nemocnici najdou naši návštěvníci na našich webových stránkách, kde hned na té titulní stránce je velké tlačítko doprava a tam všechno podstatné najdou.
2: Zaměstnanci nemocnice České Budějovice, kteří dosud své vozy nechávali na parkovišti P2, musí nyní využívat zadní část areálu a tamní parkovací plochy. Proto vedení nemocnice pracuje na dokončení nového parkovacího domu pro zaměstnance, který by měl být hotový letos na podzim. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Někdy hledáme signál.
1: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to mělo být i nejpočetnější transport celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o třech dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další dvě, sestru Lídu a Gerdu Metovi z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
2: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
3: They had good life.
4: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
2: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
4: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
2: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
4: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
2: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 90-kový hit Briana Adamse Please Forgive Me. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí aktuálně přináší slunce i lehce zamračenou oblohu, ale k večeru už by se mělo vyjasnit.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptáme meteorologa Petra Freebauera, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Jak jste již říkal, během noci se bude vyjasňovat nebo oblačnosti bude ubývat a v noci a zítra tedy očekáváme polojasno až jasno. Během zítřejšího odpoledne ale oblačnosti opět přibyde a výjimečně se vyskytnou také slabé přehánky. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a v údolích při vyjasnění mohou ojediněle klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže nás čeká relativně chladná noc. Maximální denní teploty pak budou o něco vyšší než dnes, mezi 22 až 25, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A jaký bude další den v týdnu?
2: Ve čtvrtek očekáváme zejména oblačno, ale bez srážek. Minimální teploty budou kolem 13 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý západních směrů, který odpoledne přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Máte pro nás pozitivní zprávy stran pátečního počasí?
2: Pátek bude oblačno až zataženo, v noci a ráno pouze ojediněle s přehánkami. Během dopoledne ale budou srážky ustávat a později odpoledne se začne i vyjasňovat. V pátek nás také čeká nejteplejší den tohoto týdne. Minima budou kolem 15 a maxima vystoupají až ke 28 stupňům Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A první den víkendu můžeme se těšit na pěkné počasí, eventuálně i celý letní víkend?
2: V sobotu přes naše území přejde studená fronta. Zpočátku bude tedy ještě jasno, během rána a dopoledne ale od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti a to až na zataženo a postupně se na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne ale srážky budou opět ustávat a začne ubývat opět i oblačnosti. Minimální teploty budou kolem 16 a maxima kolem 23 stupňů Celsia, takže se nám za studenou frontou lehce ochladí. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Říká Petr Freebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sucho letos hodně zhoršilo stav vody rybníka Vajgar v centru Jindřichova Hradce. Německá policie potvrdila nález výbušného zařízení nedaleko elektrárny u hranic s Polskem. V Českých Budějovicích se dnes celý den bezplatně svezete městskou hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Fialová vrstva odumírajících sinic letos místy pokryla rybník Vajgar pod Jindřichohradeckým zámkem. Z vody se navíc šířil silný zápach. Situaci zhoršilo sucho a malý přítok vody. Sinice a živiny se ale do Vajgaru dostávají taky z výše položených rybníků v povodí Hamerského potoka.
2: Sinice, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvou obývá a jde fialový nahoru.
3: Popisuje hospodář Jindřichohradecké organizace Českého rybářského svazu Kamil Hofman. Podle biologa Jana Pokorného ale problém nevzniká v samotném Vajgaru. Týká se celého povodí Hamerského potoka.
4: Ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, živin, čili my se musíme zabývat celým povodím.
3: Jindřichův Hradec se proto zapojil do evropského projektu Danube for All, který hledá možnosti, jak zlepšit stav celého povodí. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa. Potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektráru Jenševalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici.
5: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupimi se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenševalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásili levicové skupiny, ale německá vláda chce dnes taky označit Rusko za viníka nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
0: Na všech linkách českobudějovické MHD se dnes lidi svezou zdarma, a to u příležitosti začátku nového školního roku. Podrobnosti doplnil ředitel dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš.
6: Pro tyto účely jsme i vypli vlastně validátory, aby někdo omylem ze zvyku si tu jízdenku nekoupil. A je to hlavně pro žáky základních škol, aby dneska se nemuseli stresovat.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni. Na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihočeských silnicích jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy poslechnout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze Skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního

0: A já vím, my jsme byli velký kamarádi, no, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
1: To byl pohádkový kostým.
0: Ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobírky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
2: Humoriáda.
0: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
1: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba je tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda Orlický hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří Orlických hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních, no. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže už tehdy jste to takhle bral?
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal? Nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí. No,
8: ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu Humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českej Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím vás z Kopřivnice. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko, naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat. Já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se vám to tady... jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Takoru Bávorovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel
1: ano.
3: Říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl o Takaru Bávora.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMSkaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, myslíte ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jibku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je J.R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela v okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové, děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: krásná!
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic 3. října zprovozní polovinu obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. České vrtulníky vyslané na pomoc s hašením požárů v Srbsku se vrátily zpět do Česka. Českobudějovičtí hokejisti se dnes v přípravě znovu utkají s jihlavskou Duklou. Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, naměříme do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Silničáři dnes začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Od Českého Vrbného u Českých Budějovic k Češnovicím povede 6,5 kilometru dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Zbylé 2 kilometry nové silnice budou v režimu tří pruhů. Ředitelství silnic a dálnic chce část obchvatu zprovoznit zhruba za měsíc. Informace doplňuje jeho mluvčí Adam Koloušek.
4: 3. října bychom rádi převedli dopravu alespoň na její polovinu, na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu. Řidiči právě jedoucí z Prachatic nebo z Netolic budou muset uhybat už o odbočku dříve a vyjíždět v Pištíně na té vedlejší komunikaci.
2: Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům udělili 7 pokut za celkem 29 tisíc korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani epidemii nebo neohlášenou akci. Vyplývá to z informací jihočeských hygieniků. Pořadatelé táborů letos dostali pokuty za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu v zásobování pitnou vodou, za nedostatečný úklid, závady ve zdravotní dokumentaci dětí a za závady v ubytování. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů, informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřebné. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Během nasazení v balkánské zemi oba stroje provedly celkem 88 schozů vody z bambivaků. Nový norský král Håkon VIII. Složil slavnostní přísahu před poslanci. Podle ústavy tak na trůnu oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel minulý týden ve věku 89 let.
5: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisty českobudějovického motoru čeká po zahraničním turnaji ve Švýcarsku další venkovní duel. Jeho čeště změří v přípravě na novou extraligovou sezonu síly s jihlavskou Duklou, se kterou na začátku přípravy v Budvar aréně prohráli 2-3. V Horácké aréně začnou hrát už za půl hodiny. Jeho Čechy pak čeká do konce přípravného období ještě dvojzápas s německým soupeřem. Straubing zavítá do Budvar arény v pátek a start utkání je naplánován na 17:30. Odveta je na půdě německého celku naplánovaná na neděli.
3: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté startuje úterní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků našich redaktorů a přidáme další pečlivě vybrané koření pro vaše uši, samozřejmě v podobě písniček, které nestárnou. Hudbu od renesance až po baroko představí opět po roce v Českých Budějovicích Mezinárodní festival staré hudby. Začíná právě dnes. Téma otevřeme hned v úvodu dnešního pořadu Den v kraji. A jaká bude hudba? Chybět nebudou legendární a nestárnoucí americká zpěvačka Madonna, Michal Prokop a právě teď přichází Karel Zich zaspívat píseň Máš chuť majoránky. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. Oči do kořán.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským souhrnem připravena kolegyně Lenka Rybáčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Rozhledna Granátník na Českokrumlovsku bude dál ve vlastnictví Lesů České republiky. Zastupitelé nedaleké obce Srnín její koupy odmítli. Pětimetrová dřevěná rozhledna stojí na jihovýchodním úpatí Kletě. Obec ji mohla odkoupit za 10 000 korun, dodává nezávislý starosta Luboš Mlčák.
3: Pod rozhlednou byly nízký stromy, takže bylo vidět i na Krumlov. Bylo to jako trošku něco jiného, než je pohled dneska. A dneska už je taky zastaralá, že teď před třema lety se tam dalo poměrně dost peněz, aby se to nějak udrželo. No ale zase letos se znovu uzavřela, protože tam zase prasklo prkno.
2: Malá dřevěná rozhledna stojí pod vrchem Granátník od roku 2002. Je vysoká zhruba 5 metrů a je volně přístupná. Ode dneška můžou řidiči projet ulicemi Alešova, Kalinovo náměstí a Písecká ve Vodňanech. Město dokončilo první etapu jejich rekonstrukce. Vyšla skoro na 18 milionů korun a její součástí byly nové povrchy komunikací i chodníků a výměna inženýrských sítí. Město na sociálních sítích upozorňuje, že s otevřením dojde ke změně přednosti v jízdě. Na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku roste nová lávka. Město Bechyně ve spolupráci s místním odborem klubu českých turistů finišuje s pracemi na její obnově. Lávku poškodil loni v září spadlý strom. Podle nezávislého starosty Bechyně Štěpána Ondřicha by mohla začít sloužit lidem už tento měsíc.
4: Myslím si, že jestli se to všechno podaří do té bechyňské osmy, což je první turistický výlet klubu českých turistů v Bechyni, provozně tuhle lávku, tak to bude prostě palec nahoru. Bechyňská osma jde právě po té červené, to je první certifikovaná trasa na Lužnici, to je ta poslední etapa, která jde z Bechyně na ten Semenec.
2: Nadace ČES otevřela druhé letošní
1: den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. V Českých Budějovicích začíná Mezinárodní festival staré hudby. Na slavnostním uvedení je právě teď náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z Rabenštejnské věže, konkrétně tady z přízemí, kde je galerie Rabenštejnská. Možná už jste slyšeli tóny staré hudby. Návštěvníci tady teď na tom zahájení si užívají právě ukázky z té staré hudby a zároveň si tady taky prohlížejí výstavu fotografií ze všech minulých ročníků, protože ten festival už tady v Českých Budějovicích figuruje skoro 10 let. Festival letos potrvá až do 10. října a hudba bude znít třeba vůbec poprvé v opraveném kostele svatého Prokopa na Starém Městě, v katedrále svatého Mikuláše, anebo třeba v sále Národního památkového ústavu bude workshop staré hudby a tance pro děti. No a jaké soubory letos dorazí, tak na to už se tady ptám ředitele festivalu Víta Podrouška.
3: Dobrý den, já bych rád představil v rychlosti ansámbly, které k nám letos přijeli, nebo přijedou, bude to řecký ansámbl Helikon, soubor Helikon Ensemble s programem Amata Femina, který bude složen výhradně ze skladeb žen, skladatelek, to si myslím, že bude velice zajímavá záležitost. Dále představíme ensemble For Several Friends, což jsou muzikanti z ensemblu Collegium 1704, který řídí Václav Lux, čili v podstatě česká špička, co se týče staré hudby. Moc se těšíme a myslím si, že to bude jeden z vrcholů toho letošního ročníku na španělsko-český ensemble Mysterios del Amor, který bude hrát v již zmíněném nově zrekonstruovaném kostele svatého Prokopa na Starém Městě a tam přijdou na řadu sefardské písně. Předposledním koncertem bude ensemble Viaggio Musicale, který nám představí hudební lahůdky neboli procházku od baroka až po vrcholný klasicismus. Tam stojí za zmínku pan Vojtěch Pelka, který zpívá kontratenor, což jsme zde na festivalu ještě neměli. No a závěrečný koncert obstará belgický ensemble La Penseroza, kdy vlastně poprvé také v historii festivalu využijeme pro ty barokní skladby, které nám přivezl prostory katedrály svatého Mikuláše.
1: Petře, festival má podtitul Muzika ad confluentem. Co to znamená?
2: Tak to v překladu znamená hudba na soutoku. A jak mi před chvilkou řekl Vít Podroužek, tak soutokem je tady míněno jak splynutí těch našich řek Vltavy a Malše, tak i symbolický časový soutok několika staletí, jejichž hudbu mají lidi možnost si poslechnout právě na jednotlivých koncertech, protože opravdu ten festival propojuje tu starou renesanční hudbu až po třeba 18. století. No a další informace o festivalu a podrobný program je na webu www.hudbanasoutoku.cz.
1: Tolik živě z jihočeské metropole náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkný zbytek dne.
2: Krásný večer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Ladíte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme příspěvkem souvisejícím s aktuálním datem v kalendáři. Začal nový školní rok. Někdo se těšil na počítání, jiný hlavně na spolužáky a někomu se samozřejmě do školy nechtělo vůbec. Nový školní rok začal i dětem v malotřídní škole v Popelíně na Jindřichohradecku. Prvňáčci tam letos budou sdílet třídu se zkušenějšími čtvrťáky. První hodinu proto začali symbolicky na jedné lodi.
1: Že se všichni těšili do školy.
2: Ty taky?
1: Ne.
2: A znala jsi tady kamarády už předem?
1: Jo, Radka, Natálku a Vendulku.
2: Když jsi říkala, že se netěšíš, tak jak se ti to líbilo? Překvapilo ti to?
1: Dobrá.
2: Nakonec to bylo dobrý?
1: Ano.
2: Úplně poprvé dneska přišla do školy
1: Anička.
2: A Anička mi prozradila, že se do školy moc netěšila, ale nakonec jí ta škola vlastně příjemně překvapila. Jak se těšila maminka?
3: Maminka se těšila velmi. Po prázdninách to už jako sedlo, si myslím.
2: Na chodbě už se připravují, jak po prvním školním dni vyběhnou ven.
4: Marek.
2: A
4: Ondra. Jako i trošku jsem se těšil, jako naučený trošičku. Třeba jako nějaký psaní nebo počítání.
2: A ty?
5: Má. Jenom na Ondru.
2: Spolužáci jsou nejvíc.
4: Jo.
2: Na první školní den doprovodila dva zkušené školáky paní Pacholíková.
6: Jsou natěšený, oni to nedávají najevo, ale jo.
2: Nemohli dospat, chystali aktovky.
6: No, už to měli připravený, už dva dny dopředu a ráno už všichni byli na nohou.
7: Když byste věděli, že odpověď na moji hádanku máte vy, vaše dvojička, tak to můžete říct. Díváme se dál než jen před sebe. A i my ve škole budeme objevovat věci, které třeba hned nevidíme, ale brzy je poznáme. Kája už ví, víc, Aničkou, a co to máte? Dalekohled.
2: Paní učitelka Jiřina Plíhalová bude letos učit prvňáky, zároveň se čtvrťáky a připravila si pro ně plavbu.
7: Symbolicky jsme se nalodili společně na jednu loď, prvňáci i čtvrťáčci a tak jako námořníci, aby plavba byla úspěšná, si musí pomáhat, tak i společně děti musí najít společnou řeč a kamarádství a radost.
2: Ředitelka mateřské a základní školy v Popelíně Lenka Macků, tak ta po konci první vyučovací hodiny domů nezamířila, má už od prvního dne plné ruce práce. Děti mají ale ten nástup vlastně pozvolnější.
8: My jsme zahájili školní rok jenom kratičce, udělali jsme si přivítací ceremoniál na zahradě, přivítali jsme nejen děti, ale přivítali jsme i rodiče. Potom se děti rozešly do tříd, letos máme nové složení tříd. Tak to pro ně bylo malé překvapení. Máme namixované třídy, protože jsme malotřídní škola. Je to moc fajn, protože starší pomáhají mladším, uvedou je do toho, jak to v té škole chodí, hlavně u těch prvňáčků.
2: Těch letos nastoupilo v Popelíně 8. V celém Jihočeském kraji dnes poprvé do školní lavice usedlo víc než 7000 prvňáků. Z Jindřichohradecká Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 6:04. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Ve venkovní galerii na dvorku v Českobudějovické ulici Hroznová proběhla vernisáž výstavy Emmy a Barbory Srncových. Ten, kdo jejich obrazy zná, ví, že člověka přenesou do světa krásného, laskavého a plného barev a pohody. Kolega Matěj Vodička si dnes s oběma autorkami povídal v našem vysílání.
1: Barboro, povězte, kdy jste s maminkou naposledy v Českých Budějovicích vystavovali? Tedy, dovolím se zeptat, jestli vůbec někdy?
2: No, je to neuvěřitelné. My jsme našli staré fotky a vlastně je to 44 let, co přímo na tomto místě máma měla výstavu. Takže je to návrat po 44 letech, přímo do stejné galerie.
1: Tak to je opravdu hezké. Kolik jste toho na tu výstavu přivezli a co konkrétně tedy?
2: Tak výstava je taková komorní, malinká, relativně ten dvorek je krásný, malebný. Máme tam 12 litografií, jsou tam reprodukce, plakáty, je to možné i koupit. A hlavně, co je úplně jako unikát a nejlepší, přijede i maminka, protože kousek od Budějovic máme chalupu.
1: Máte tedy krásný program. Mimochodem v té zmíněné galerii na dvorku kdysi vystavovala i moje babička. Znám to tam, je to tam opravdu hezké, malebné. Každopádně je nějaké téma, které se teď ve vašich nebo maminčných obrazech objevuje, řekněme, hodně často?
2: Je to pořád stejné, snažíme se to obě dělat s úsměvem, s láskou, s humorem. Obě malujeme nejlíp, jak umíme, ani jedno na to nemáme školy, takže je to opravdu jenom předávání pohledu na svět našima očima fantazie.
1: No, z toho, co jste říkala při té předchozí odpovědi, jsem vyrozuměl, že máte k jižním Čechám, respektive primárně tedy vaše maminka má k jižním Čechám velmi blízko. Je nějaké místo tady na jihu Čech, kde jste vy nebo vaše maminka namalovali obrázek?
2: Ano, maminka namalovala přímo tady z Hořic, nebo kousek od Hořic, od Lipna. Má namalovaný obrázek Ona v Jahodě, což je naše chalupa, které říkáme Jahoda, protože je natřená na růžovo již od původního majitele. Tak ano, máme obrázek maminku v Jahodě. Já mám maminku vedle sebe, takže kdybyste mohl, tak já bych ji na chviličku jenom, aby nám taky řekla pár slov, jenom pozdravila diváky spíš nebo posluchače.
1: Určitě budeme moc rádi, já jenom tedy pro posluchače dodám, že Barbora Srncová předává teď svůj telefonní přístroj mamince Emě Srncové. Těšíte se do galerie na dvorku?
3: Těším, protože mám před sebou těch 44 let, co jsme tam jeli, když jsem byla čerstvě rozvedená, vzala jsem děti a jeli jsme po kamarádech pod stanem teda a mezi tím byla tahle výstava, která byla úžasná a máme od té doby takový paňáky velký, který jsem tam kvůli tomu malovala a vyřezávala a vlastně ho mám do dneška opraveného v Praze na zahradě.
1: Vaše dcera Barbora už zmínila, co konkrétně se na té samotné výstavě objeví. Chtěla byste k tomu ještě něco dodat?
3: Tak je tam toho jako ne moc, je to spíš setkání po těch 44 letech. Není to veliká výstava, je to spíš takový setkání, potěšení. Jsou tam litografie a oleje tam nejsou, protože to ani by se tam nevešlo nebo nehodilo, protože to je jako polovenku, že jo, tam celý. Takže je to spíš setkání kamarádů a přátel.
0: Doplním, že výstavu Emmy a Barbory Srncových ve venkovní galerii na dvorku v Českobudějovické ulici Hroznová si můžete prohlédnout do 30. září.
4: Den v kraji.
1: Na jihu Čech podle průzkumu žije zhruba 30 tisíc lidí, kterých se týká problém exekucí. Ani ne pětina z nich využívá institut oddlužení. Po poslední novele insolvenčního zákona před 2 lety se sice zájem o oddlužení zvýšil. Většina dotčených obyvatel ale stále tuto možnost neuplatňuje. Proč to tak je a co konkrétně by mohlo situaci zlepšit? Zeptáme se Lucie Novotné a Nicole Emrové z neziskové organizace TEJA, krizové centrum. Nalaďte si nás ve středu 2. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Den v kraji a nás teď čeká předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Na to se právě teď zeptáme meteorologa Petra Friebauera, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Jak jste již říkal, během noci se bude vyjasňovat nebo oblačnosti bude ubývat a v noci a zítra tedy očekáváme polojasno až jasno. Během zítřejšího odpoledne ale oblačnosti opět přibyde a výjimečně se vyskytnou také slabé přehánky. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a v údolích při vyjasnění mohou ojediněle klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže nás čeká relativně chladná noc. Maximální denní teploty pak budou o něco vyšší než dnes, mezi 22 až 25 na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severozápadní až západní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A jaký bude další den v týdnu?
2: Ve čtvrtek očekáváme zejména oblačno, ale bez srážek. Minimální teploty budou kolem 13 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý západních směrů, který odpoledne přechodně zesílí na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Máte pro nás pozitivní zprávy stran pátečního počasí?
2: Pátek bude oblačno až zataženo, v noci a ráno pouze ojediněle s přehánkami. Během dopoledne ale budou srážky ustávat a později odpoledne se začne i vyjasňovat. V pátek nás také čeká nejteplejší den tohoto týdne. Minima budou kolem 15 a maxima vystoupají až ke 28 stupňům Celsia. A vítr bude slabý, během nemírný, jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A první den víkendu můžeme se těšit na pěkné počasí, eventuálně i celý letní víkend?
2: V sobotu přes naše území přejde studená fronta. Zpočátku bude tedy ještě jasno, během rána a dopoledne ale od severozápadu začne přibývat frontální oblačnosti a to až na zataženo a postupně se na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne ale srážky budou opět ustávat a začne ubývat opět i oblačnosti. Minimální teploty budou kolem 16 a maxima kolem 23 stupňů Celsia, takže se nám za studenou frontou lehce ochladí. A vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Mladí terén v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Méně plýtvat, třídit odpad a zadržovat vodu. To jsou jedny z hlavních principů udržitelnosti. Vlna veder, kterou jsme během letošního léta zažili, nás nutí nad udržitelností přemýšlet. O tom je i soutěž E.ON Energy Globe Awards, přezdívaná ekologický Oscar. Její 18. ročník míří do finále a vyhlášení vítězů bude o nadcházejícím víkendu součástí ekofestivalu v Českých Budějovicích. Moderátor Matěj Vodička si o tématu v našem dnešním vysílání povídal s Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázerovou ze společnosti E.ON.
1: Těch finalistů je celkem 5. Asi nemá smysl vyjmenovávat je všechny úplně jednotlivě, ale třeba mezi těmi finalisty najdeme i projekt ENRES. Může Šárka Dvořáková zmínit, co je cílem tohohle projektu?
2: Určitě, děkuju. Je to vlastně technologie, která zjednodušeně řečeno zpracovává odpad, který by se jinak dostal na skládku nebo do nějakých spaloven, tak znovu tyto suroviny jako plast, pneumatiky využívá a speciální takovou technologií, co právě společnost ENRES má, tak ten materiál zpracovává s různě drtí a tak, tím nebudu úplně zdržovat a mění je na výstup, takovou kapalinu, připomíná to takový olej, který se dá znovu zpracovávat, taková ropa, jestli to můžu takhle nazvat. Dál se to používá v petrochemickém průmyslu na další zpracovávání, třeba k výrobě dalších plastů a tak. Takže.
1: No, další projekt, který letos mezi těmi finalisty reprezentuje samosprávy, mě osobně docela zaujal. Jmenuje se Ratibořs udržitelná. Není to teda Ratibořs u Jindřichova Hradce, jak jsem se dozvěděl. Je jinde, ale každopádně o čem je tenhle ten projekt, který ještě jednou zmiňuji, mezi těmi letošními finalisty reprezentuje právě obce, samosprávy jako takové?
2: Je to sice malinká obec, ale může inspirovat další obce, města. Nedělají věci jenom pro efekt, ale opravdu je to takový komplexní systém různého zadržování vody, budování nových tůní, mají skvělý motivační systém pro recyklaci, pro občany. Je to taková rodinka vlastně ta obec, když jsme byli natáčet, tak opravdu, jak se říká u Budějovic, že by tady chtěl žít každý, tak tam teda na druhém místě, dobře. A co mě zaujalo, tak výroba energií, že si vlastně z fotovoltaik, co mají v té obci na obecních budovách, tak spotřebu pokrývá obec a zbytkové teplo využívají v kuchyni a v kuchyni mají takovou speciální pec, která zase vytápí jejich takovou zahrádku, takže je to takový koloběh, je to fakt zajímavý.
1: Co všechno návštěvníkům nabídne ten zmíněný festival, připomenu ještě jednou v sobotu 5. září na Sokolském ostrově. Právě Šárka Dvořáková, která je s námi ve studiu, má v režii celou tu přípravu, tak na co byste posluchače nalákala?
2: Myslím si, že si každý přijde na svý, jak rodiny s dětmi, teenageři, nebo jenom jednotlivci dospělí. Návštěvníci se můžou těšit na živé kapely, na rozhovory, které vedou moderátoři z DVTV, na různé workshopy, tvořivé dílničky, samozřejmě skvělé jídlo od místních podniků, to nemůže chybět. A v neposlední řadě právě vyhlášení vítěze soutěže E.ON Energy Globe. A vstupné je samozřejmě zdarma, to je na tom to nejlepší.
1: Ano, to je důležitá věc. Loni se festival odehrál v Brně. Tak proč právě letos padla volba na České Budějovice? Vladimíra Glázerová zodpoví.
3: No, to je naše takové přirozené místo, protože E.ON samozřejmě tady, my sídlíme také a Budějovice máme rádi, v Budějovicích to bylo také před 2 lety, tuším, a střídáme Brno, Prahu, příští rok by to mělo být v Praze nebo v Brně, to ještě uvidíme, nicméně v roce 2028 určitě zase budeme v Českých Budějovicích, protože České Budějovice budou evropské hlavní město kultury, takže to nesmíme chybět.
0: Celý rozhovor s Šárkou Dvořákovou a Vladimírou Glázerovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Tématem zítřejšího rozhovoru budou dluhové pasti. Nejen na otázku, jak nenaletět dluhům, odpoví Lucie Novotná a Nicole Emrová z organizace Theia. Matěj Vodička je ve studiu přivítá jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Den v kraji.
1: Dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je ve finále a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Pokud se nás naladíte také zítra, hned po zprávách v 8 hodin, dozvíte se z reportáže Jitky Cibulové Vokaté, že silničáři začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češňovic a Dasného na Českobudějovicku. Stavba je součástí hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidiči začnou po nové komunikaci jezdit už 3. října. V provozu bude ale zatím jen jeden pruh. Úřadům práce od 1. září přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud měli na starosti tyto agendy obce. Podrobnosti řekneme v zítřejším příspěvku po 9. hodině. Chcete zítra se svými dětmi nebo vnoučaty zažít odpoledne plné zábavy, soutěží a smíchu? Pozveme vás na hřiště Prachatického domu dětí a mládeže, který připravil rodinné sportovní hry. Kolegyně Hanka Šoberová si o nich bude povídat s pedagoškou volného času Marcelou Vytoulovou zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok, požadují nižší schodek. Na místě bývalé skládky v Nové Bystřici vznikne pumptracková dráha. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, naměříme do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
6: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
5: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
7: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
5: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Bývalá skládka v Nové Bystřici na Jindřichohradecku se promění na sportovní areál pro cyklisty. Město tam nechá vybudovat pumptrackovou dráhu. Stavba má být hotová do měsíce.
8: Pumptrack pro Novou Bystřici navrhli projektanti, kteří se na podobné dráhy specializují. Využívat ho budou moct nejmenší děti na odrážedlech i starší jezdci anebo cyklisté na speciálních kolech. Město za nový areál podle výsledku výběrového řízení zaplatí necelé 4 miliony korun. Z Nové Bystřice Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: V jízdních řádech táborské MHD dochází ode dneška k drobným změnám na základě podnětů cestujících. Jedním z hlavních cílů úprav je zlepšit návaznost autobusů na vlakové spoje, informoval o tom mluvčí města Luboš Dvořák. Konkrétně jde například o linku 43 směrem na Sezimovo Ústí. Večerní odjezd z autobusového nádraží se posouvá o 10 minut. Naopak u ranního spojení linky 54 z Hlinice směrem na autobusové nádraží dochází k posunu přibližně o 5 minut dříve. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají.
4: Počasí.
3: Zítřejší obloha bude polojasná až jasná, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a téměř 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. Tak neváhejte, volejte a přejte si právě teď. A zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Melodii podvečera přeje Radek Diviš. Já

0: Ladíte úterní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já už mám teď na telefonu první dnešní volající, paní Věro. Já vám přeji příjemný podvečer z Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Děkuji za za přivítání, já vás také zdravím, pane Radku. A prosila bych vás o hezkou písničku k zítřejšímu svátku naše paní Adélka Kubalíková z Plzně, bude slavit zítra svátek a vaše kolegyně paní Adéla Jirkalová. Takže oběma děvčatům přeji všechno nejlepší.
0: A také všem ostatním Adélám samozřejmě.
1: Ano, ano. A přeji jim stálý úsměv v srdci, lásku, radost, štěstí, pevné zdraví a věčnou mladost. A Adélko, přeje ti to teta Věra ze Čmelín. A v pátek budou slavit kamarádky Jindřiště.

0: A vám, pane Radku, děkuji za všechno, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: No a všem zmiňovaným posíláme píseň, kterou jste vybrala. Málo mě zná, zaspívá právě teď na vlnách Melodii podvečera Iveta Bartošová.
0: Děkuji.

0: Posloucháte Melodii podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému, a to prostřednictvím pěkné písničky na telefonním čísle 221 55 44 11. A já už teď vítám druhého volajícího a tím je pan Honza. Pěkný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych měl prosbu, jestli by bylo možné pogratulovat naší kamarádce, paní Kateřině Svobodové, která dnes slaví své narozeniny, takže jí tímto přeji samozřejmě spousty zdraví, štěstí, pohody a úspěchu v zaměstnání, protože paní Kateřina je kantorkou a dnes začíná školní rok, tak nejenom jí, ale i těm ostatním kantorům přeji, aby ten rok byl úspěšný, aby to všichni dobře zvládli a aby všem vydržel úsměv a dobrá nálada.
0: No, vy jste vybral píseň, která s tím přímo souvisí.
1: Ta se jmenuje Úsměv je lék a myslím si, že když úsměv vydrží všem, tak to bude úžasný.
0: Tak to je fajn. My se připojujeme a přejeme jen to nejlepší. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači. Technika je nažavená, Pavel Zajíc taky, a tak nic nebrání tomu, aby byl uveden do chodu další díl folkového antikvariátu, pochopitelně ze studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Rok už se nám pomalu překlápí do podzimu, máme první zářijový den, což znamená, že další prázdniny jsou definitivně v tahu a už je nikdo nevrátí. Mám dojem, že léta jsme si užili měrou vrchovatou, až bych si býval myslel, že se mohlo trochu ubrat, zejména co se teploty a sucha týkalo. Snad poprvé v životě se mi stalo, že jsem šel do lesa a co se týče hub, jsem nenašel vůbec nic. Vůbec, ani prašivku. To už asi není normální a stav vody v jezerech a potocích, pokud tam vůbec nějaká je, to jenom ilustruje. Ale věřím, že se sejde pár moudrých hlav a problém bude vyřešen. Leč nejsem tady od komentování klimatických potíží, budu dělat, že se mě to netýká a zaměstnám mysl písničkami a vzpomínkami na dobu trampských osad, kdy byly potoky plné vody, lesy plné hub a osady také plné hub, ale zpívajících.

Táborová klasika, jímž autorem je Emanuel Prkno, řečený Sally, a interpretem František Nedvěd. Tato píseň patří k legendám klasické tramské písně, téměř zlidověla a málo kdo uzná jméno jejího autora. V mnohých zpěvnicích bývá dokonce označena jako píseň od autora anonymního, což je pro píseň jedno z nejvyšších vyznamenání. A zrovna tahle píseň si ho, myslím, zaslouží. Ale u zajímavých interpretací známých písní ještě zůstaneme a zůstaneme i u Franty Nedvěda a k němu a známé písni přidáme ještě Helenu Maršálkovou.

Píseň Laredu skutečným názvem Kovbojův nářek má také podobný osud. Málo kdo ví, že autorem textu americké lidové balady je Stanislav Mareš, který krátce po srpnové okupaci armádami Varšavské smlouvy odešel v roce 68 do exilu.

Také tahle píseň má zajímavý osud. Většina posluchačů je přesvědčena, že je to píseň Honzy Nedvěda, ale Honza napsal jenom text, mimochodem výborný. Ale doba byla taková, že uvést na desku jméno zahraničního autora se rovnalo pro komunisty svatokrádeži. Ale za cenu, že se tahle píseň dostala mezi posluchače, to určitě stálo. Ostatně stejnou cestu zvolili Rangers na své desce pro píseň Brnění, což je ta samá melodie. Ale teď už klasika Vabiriola.

Poslední míle byla ku podivu první písnička, kterou Mickey napsal na přelomu 50. a 60. let po založení osady Zlatý klíč. Další píseň Smutná bedla jedlá je z dílny Mickeyho, ale zaspívají oba bratři hlasem společným a nerozborným.

0: Na závěr zůstaneme u netradičních dvojic. Závěrečnou píseň dnešního folkového antikvariátu nahráli a naspívali dvě legendy moderní trampské písně, Wabi Rivola a Tony Linhart.
1: Tam, kde se řídí do údolí pacifický vlak, je místo, který každý z trampů zná. Mnohý z nás tam usázavy mládí ztratili, dnes už to tam nikdo nepozná. Ve stráně je postavený město chatový, hospoda u starce zavřená. Nevím sám, jak dlouho je to, co jsem naposled v Pikovicích pod Medníkem stál.

0: osmkrát.
1: Bykovický Pacifik se blíží k tunelům, dolím z ní jen píšťaly to, kde jsou časy dřeváků a parních mašinek, o tom zpívá už jen gramofon. Z kamenního přívozu už prchly tramvaje, nevešly se v krajpě ke stolům, jenom starý Pacifik se řítí údolím, z Pikovic až k horním tunelům. Pikovický Pacifik na tunely už si zvyk se všema,

0: Pacifik, teď 8krát.
1: Vážení posluchači, dnešní folkový antikvariát laděný poněkud do Trampska se nachýlil ke svému konci. Jsem rád, že jste i dnes byli jeho hosty a poslechli jste si píseň, při nich jste si mohli zavzpomínat na vaše trampské mládí, pokud jste ho prožili. Já tady ano a pokud budou zachovány takovéto nahrávky, tak bude vždycky na co vzpomínat. Tak se zatím mějte hezky, zpívejte si a do budoucnosti hleďte s optimismem, i když to chvílema vypadá všelijak. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic 3. října zprovozní polovinu obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Jihočeští hygienici letos o prázdninách udělili provozovatelům dětských táborů 7 pokut za celkem 29 tisíc korun. Nepálské úřady se při záchranných operacích v posledních hodinách soustředí především na hydroelektrárny na severu země. Zítra bude polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Silničáři dnes začali pokládat finální vrstvu vozovky na novém obchvatu Češnovic a Dasného na Českobudějovicku. Od Českého Vrbného u Českých Budějovic k Češnovicím povede 6,5 kilometru dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Zbylé 2 kilometry nové silnice budou v režimu třípruhů. Ředitelství silnic a dálnic chce část obchvatu zprovoznit zhruba za měsíc. Informace doplňuje jeho mluvčí Adam Koloušek.
2: 3. října bychom rádi převedli dopravu alespoň na její polovinu, na levý pás té komunikace. Maximální povolená rychlost v tomto otevřeném úseku bude 70 km za hodinu. Řidiči právě jedoucí z Prachatic nebo z Netolic budou muset uhybat už o odbočku dříve a vyjíždět v Pištíně na té vedlejší komunikaci.
0: Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům udělili 7 pokut za celkem 29 tisíc korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo neohlášenou akci. Vyplývá to z informací jihočeských hygieniků. Pořadatelé táborů letos dostali pokuty za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závadu v zásobování pitnou vodou, za nedostatečný úklid, závady ve zdravotní dokumentaci dětí a v ubytování. Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat.
3: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, a nebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne oblačnosti přibude a výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Naměříme 22 až 25 stupňů, na horách do 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severozápadní až západní a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Podle našich informací se aktuálně na jihočeských silnicích jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům

0: tři tečky.
1: Tak.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stála expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli, protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za první jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojují, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde?
11: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde to bylo?
11: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
12: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
12: Jo.
1: Jaký to je?
12: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
13: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
14: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dělali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
3: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na zevně.
2: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
2: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: Máme
1: to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl.

0: všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnicích, prostě na muzikále a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nějakém nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
1: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
0: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde bejt, dejte mě pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
1: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
0: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
1: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
0: Ne,
1: tak
0: ne.
1: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
0: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
1: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete prostě

Své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. On říká, no to vidím, načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci Natálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami života, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, a čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo, Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo Kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově. Hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakala. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, ježiš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to fajn,
1: takové potvrzení právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo, konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojení něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avi první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokra nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hain. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.

0: tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
1: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
2: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostředností a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin IL-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin IL-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, tak já jsem do Ávie nastoupil na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga ve Vysočanech a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo, Ávie postavila na pozemcích závodu 1. Nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avii pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže na celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A fakt došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No a vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v

památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marka Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla.
Byla stejně

0: velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list. Jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla k psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak se otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal to. a tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohle to maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

P.T. Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal je ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, Cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina.
3: That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starého židnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela. Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kámen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček, ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu, samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuju za
1: studia
0: všechny.
1: Přímo, ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, ano. Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Základní školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně.
0: Mm-hmm.
1: I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli v rodiče.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x v týdnu a 3x v týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnice jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A udrželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdále ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo.
0: No.
1: A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i veršíky.
0: Jo.
1: Jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi a do chemičky.
0: Neoblíbený a předmět.
1: To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: O. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Dojistě, už jsem to bude stala. Takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podřeno sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zasobovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: A učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať má vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju.
1: A teda mám začít.
0: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
1: já
0: učitelích.
1: Já na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
0: Jo.

0: ztratil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. Mm-hmm. No, samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, to není, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak uvadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, mm-hmm. že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, mm-hmm. ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
0: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom, to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klapne, dá odeslat a má to celá republika, ví, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky. A prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Uhum. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, aby vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, to, že jo?
0: Ano, samozřejmě se základní školy, to vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
0: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to
0: a
1: bude prostě veselé.
0: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
0: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Čím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
0: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
0: Děkuji.
1: Taky.
0: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho, takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky, vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže, a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byly tři třídy, první jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla nějak podlouhá chvíle, když si jako četli, protože ty poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam kdo může, kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocnej, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem poslouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůlu, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o svý nejmladší vnučce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima. A ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je, no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju. A mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomínala, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala, děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal.
0: Uh-huh.
1: No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Uh-huh. Není to už, no ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí.
0: Uh-huh.
1: Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let.
0: Mm-hmm.
1: No, všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam držel mě za ruku a to a ještě nás s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let a teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli.
0: Mm-hmm.
1: No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme sjezd absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla
0: jste s ní.
1: Představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka určitě. Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
1: Ano. A těší se teda za to šikovný holky. Tak
0: to je dobře.
1: A teďka má mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do čtvrtého ročníku, už je teda dnes do čtvrtého ročníku, a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký máme pamne, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jedničky, tak říkám, no, to není normální.
0: Prosím, tak to jim...
1: Ona se teda na vysokou chce, se
0: jo,
1: teda...
0: Jo.
1: Takže ona... Jo, a ten kluk chtěl taky na vysokou, teď maturoval, ten její...
0: Takže mají před takže sebou spousty studentských let.
1: Spolná holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, jo. Stají z těch předmětů uměleckých, všechno na matka. Má nadání, no.
0: Tak to je dobře.
1: Já jsem, říkám, pochom se, říkám, po babičce, že?
0: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo?
1: Já
0: děkuju.
1: Taky, já se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
0: Budu si tak těšit zase příště, taky.
1: Zdravím,
0: naslyšenou.
1: A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává, dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju, popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tučku, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: Jo, no, to se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení. Tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo, pak to bylo jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo.
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyvěřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: A namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně, tady to jsem se v učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mjatko Dresterovou, tam se už se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Chrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně, toho bylo hodně, že teď Lotrovin, no, někdy jsem za to aj trpěli, protože tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla na kotlety, jo. Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo. Když nás takhle trestal, pan učitel, no. No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo. No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy, taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádiu slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo.
0: Jasně.
1: No, ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přesto nejde vlak, Jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku. Jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: To bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli se věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák.
0: Uh-huh.
1: A oni bydleli přímo na té škole.
0: Uh-huh.
1: A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, uh-huh, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Ja, ale dopadlo to špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý.
0: Uh-huh,
1: a
0: uh-huh.
1: A my jsme se hráli a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila

0: No teď se scházíme jako z Měšťanky,
1: ano.
0: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
1: Jasně.
0: Teď nám zrovna jeden zemřel tady, tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tím ostatním z okolních, těch vesnic z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme, jako, co jsme prováděli a na ty učitele. A to je asi tak moje
1: vzpomínka. Ta škola,
0: to jsem do ní chodila, tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
1: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
0: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí pět ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak zvědavá, jak se mu ve škole líbí, a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vyptávám, co je tam zajímavého.
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Tak to je
1: ano.
0: Asi moja vzpomínka.
1: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Také, děkuju.
0: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: Jsem šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valaska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano,
1: a,
0: ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valaska, Lidi Tomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano.
1: Že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina, měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumějí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už je to, já už budu mít taky 83 roku, už hodně opustil.
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výboře byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: No, nevím nic dělat. A jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je
1: a
0: dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio. A tam má plno přátel, já má strašně moc přátelé.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuju moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Když přijela
1: s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová z Dena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která, my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení, já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mě moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum
0: ano.
1: u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla pětitřídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko Sasudí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
0: Jo, tak to je krásná to věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano.
1: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele, to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přeci jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvítovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem s schopně, dokáže udělat taneční zábavu sám. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a teď tak bude, to je krása.
1: Na skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano. Dobře.
1: Prostě.
0: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobrý.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy. Ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha. Protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň. Jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu, a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O 00:30 mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro bíka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si: chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherný věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už

0: měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán, nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on pověl, pán, a kdo? A on říká, on je teďka, on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu Oldřicha Daňka a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno... Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj Ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kluk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a odsejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věků mu do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byli jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by stoprocentní úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
1: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže... Tolik, abych nemluvil.
0: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu. Říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
1: Vždyť to jsem říkal.
0: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
1: jsem přece říkal.
0: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl otka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v ty cílový ty pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
2: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy, kdy si písničky jen tak jetou. A vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali. A je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

Poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si prusám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on má měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho vám povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky tu hlavičku, ustřih tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho, pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si říct, jak bylo upřímné, proč vás to baví, to jak si malujte. To se mě líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.